0: stavby kvůli tomu oddálí.
1: Pokud všechno půjde dobře, stavba by mohla být hotová na přelomu roku, ale teďko čekáme na aktualizovaný harmonogram od zhotovitele, protože tady byly problémy se zakládáním opěrných stěn anebo s rozsahem sanace skal. Ale věřím, že zhotovitel udělá maximálně pro to, abychom do zimy byli hotoví.
0: Břežanské údolí se kvůli opravám pro auta kompletně uzavřelo. Rekonstrukce 3-kilometrového úseku začala letos na jaře. Jde o jednu z největších investic středočeského hejtmanství do silniční sítě. Podél silnice se musí zasanovat skály, postavit opěrné zdi a až potom přijde na řadu samotný asfalt. V Karlových Varech začal sloužit nový lázeňský most přes řeku Teplou. Opravy za více než o 40 milionů trvaly necelý rok. Město tak splnilo další slib filmovému festivalu.
2: Most pro pěší a MHD nedaleko kolonády Vary slíbili otevřít před začátkem letošního ročníku. Vše prodražil havarijní stav inženýrských sítí. Stavbaři navíc museli zohlednit, že je most uprostřed památkové rezervace, která patří do světového dědictví UNESCO. Lázeňský most tak lemuje kované zábradlí a římsy se specifickým reliéfem. Podobnou proměnou už prošla gétová lávka nebo festivalový most. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Česká tenistka Markéta Vondroušová dostala natvrdo 4letý zákaz činnosti kvůli zmeškané dopingové kontrole. Předloňská wimbledonská vítězka loni v prosinci nepustila do bytu dopingovou komisařku a neodevzdala vzorek. Vondroušová se hájila tím, že se komisařka neprokázala průkazem a přišla mimo domluvený čas, navíc prý v té chvíli jednala v obrovském stresu. Nezávislý tribunál ale její argumenty smetl ze stolu a udělil jí nejvyšší možný trest, jako by měla pozitivní test. 26letá hráčka teď nesmí hrát ani trénovat na žádných oficiálních turnajích až do června roku 2030. Její právník už vzkázal, že celé rozhodnutí prostudují a zváží odvolání k mezinárodní sportovní arbitráži. Čekáme polojasno až skoro jasno, během dne pak ale přibude oblačnosti a objeví se přehánky nebo bouřky, hlavně na jižní části našeho území. Naměříme 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě kolem 30. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

Vzala si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se musí. Já nezapomínám 10 let

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

0: co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio Impuls.

0: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
1: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
0: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Česko se zapojí do evropské soutěže o vybudování obřího datového centra pro umělou inteligenci, takzvané AI Gigafactory. Celý projekt má stát zhruba 100 miliard korun. Většinu peněz zaplatí soukromý investor a zbytek doplatí stát s Evropskou komisí. Pokud Praha v soutěži uspěje, vyroste supermoderní centrum na Zbraslavi a zajistí našim vědcům, univerzitám i firmám špičkový výpočetní výkon. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka jde o klíčový krok pro bezpečnost a technologickou nezávislost státu, například v armádě nebo ve zdravotnictví. Definitivní výsledky evropského tendru budou známé na konci letošního roku a obří centrum by pak mělo začít fungovat mezi lety 2028 a 32. Kriminalisté vyšetřují nedělní nehodu parašutistů v Rokycanech jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Při hromadném tandemovém seskoku se zranili 4 lidé a jeden z nich bojuje v nemocnici o život. Podle expertů nemělo letadlo s 18 lidmi vůbec vzlétnout, protože meteorologové předem varovali před silnými bouřkami. A blížící se mraky prý byly jasně vidět. Majitel pořádající firmy Volný pád ale jakékoliv pochybení odmítá a tvrdí, že šlo o nečekanou změnu počasí během seskoku. Policie teď naléhavě prosí všechny svědky, kteří incident natočili nebo vyfotili, aby se jí ozvali a pomohli s vyšetřováním. V Libereckém kraji se sníží dojezdové časy záchranek. V severočeském regionu by totiž do 2 let měla přibýt 15. základna zdravotnické záchranné služby. Bude v Novém Boru na Českolipsku, kde dosud chyběla. Ředitel krajské záchranky Luděk Kramář říká, že to celé oblasti hodně pomůže.
3: Samozřejmě řízení vjezdové základny tady v Novém Boru vám výrazně zkrátí dojezdovou dobu obce Novoborska. Vlastně v rámci dojezdu záchranné služby obsloužíme do nějakých 7 až 8 minut oproti stávajícím 14-15 minutám.
2: Nová základna záchranky by měla v Novém Boru vzniknout v areálu stanice městských hasičů. Práce by mohly začít nejpozději v příštím roce. Ve vlacích přibývá lidí jezdících po Plzni. Cestují jen mezi městskými čtvrtěmi. Do budoucna by měly přibýt další zastávky.
4: Krajský organizátor veřejné dopravy vlaky stále víc začleňuje jako veřejnou dopravu ve městě. Mezi nejvytíženější zastávky patří Plzeň Jižní Předměstí, Plzeň Zastávka a Slovany. Ve městě se počítá s dalšími, které doplní stávajících 13. Nejblíž k realizaci mají 3 na trati do Klatov. Ta Doudlevecká by se měla přesunout na druhou stranu mostu pod Borský park. K železničnímu mostu přes silnici od Valchy do Litic je plánovaná zastávka Valcha Černý most. Třetí má být Lhota. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
2: Argentinský fotbalista Lionel Messi 2 góly proti Rakousku definitivně překonal historický střelecký rekord mistrovství světa. Ten dosud držel Němec Miroslav Klose. Kapitán Argentinců sice nejprve v úvodu zápasu zahodil penaltu, ale pak sám rozhodl o vítězství svého týmu 2-0 a na šampionátech má na kontě už 18 branek. Sám Klose mu hned po zápase gratuloval a označil ho za nejlepšího hráče všech dob. Osminásobný držitel zlatého míče oslaví ve středu 39. narozeniny. A turnaj v Americe ho zastihl v životní formě, protože dal všech 5 dosavadních gólů Argentíny. Včerejším startem navíc Messi přepsal další rekord, když na mistrovství světa nastoupil už k 28. zápasu. Čekáme polojasno až skoro jasno, postupně ale přibude mraků a objeví se přehánky nebo bouřky, hlavně na jihu našeho území. Naměříme 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 30. To byly zprávy na Impulzu s Honzou Vargou.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil,

mrak těch bran, mizel v dálce

0: Dobrá muzika, ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou ve dne v noci. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Středočeská města stále odklízejí spoušť po divokých víkendových bouřkách. V Příbrami dělníci narychlo opravovali utržené svahy, zničené chodníky a vysoušejí také vytopené budovy, včetně městského bazénu. Podle starosty tam za 2 dny spadlo přes 100 litrů vody na metr čtvereční, což místní kanalizace prostě neměla šanci pobrat. Hasiči museli o víkendu dokonce zachraňovat na člunu 2 lidi, které blesková povodeň uvěznila v zahradním altánu. V Říčanech už kvůli tomu zasedal krizový štáb a město plánuje úpravy terénu, aby se příště voda vylila jen tam, kde nikomu neublíží. Škody v celém kraji se stále sčítají. Obchodní řetězec Penny Market dostal rekordní pokutu 5 milionů korun. Inspektorům v Plzni došla trpělivost, protože obchod lidem opakovaně počítal falešné slevy. Podle zákona se totiž akce musí počítat z nejnižší ceny za poslední měsíc. To má bránit trikům, kdy obchody zboží uměle zdraží a pak ho hned zase zlevní. Penny Market to ale nedodržoval a kontroloři na tento podvod narazili ve více než 500 případech. Vedení řetězce už vzkázalo, že o chybách ví a obří pokutu bez řečí zaplatí. Pro firmu to ale není jediný průšvih z poslední doby. Nedávno dostala další milionovou pokutu za to, že v jejich prodejnách opakovaně prodali alkohol nezletilým dětem. Píše o tom ČTK. Silničáři narazili na problém při opravách v Břežanském údolí. Při zakládání opěrných stěn u cesty spojující Pražskou Zbraslav a středočeské Dolní Břežany objevili nestabilní podloží. Středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek ještě neví, jestli se dokončení stavby kvůli tomu oddálí.
2: Pokud všechno půjde dobře, stavba by mohla být hotová na přelomu roku, ale teďko čekáme na aktualizovaný harmonogram od zhotovitele, protože tady byly problémy se zakládáním opěrných stěn anebo s rozsahem sanace skal. Ale věřím, že zhotovitel udělá maximálně pro to, abychom do zimy byli hotoví.
1: Břežanské údolí se kvůli opravám pro auta kompletně uzavřelo. Rekonstrukce 3-kilometrového úseku začala letos na jaře. Jde o jednu z největších investic středočeského hejtmanství do silniční sítě. Podél silnice se musí zasanovat skály, postavit opěrné zdi a až potom přijde na řadu samotný asfalt. V Karlových Varech začal sloužit nový lázeňský most přes řeku Teplou. Opravy za více než o 40 milionů trvaly necelý rok. Město tak splnilo další slib filmovému festivalu.
3: Most pro pěší a MHD nedaleko kolonády Vary slíbili otevřít před začátkem letošního ročníku. Vše prodražil havarijní stav inženýrských sítí. Stavbaři navíc museli zohlednit, že je most uprostřed památkové rezervace, která patří do světového dědictví UNESCO. Lázeňský most tak lemuje kované zábradlí a římsy se specifickým reliéfem. Podobnou proměnou už prošla Gétova lávka nebo festivalový most. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Česká tenistka Markéta Vondroušová dostala natvrdo 4letý zákaz činnosti kvůli zmeškané dopingové kontrole. Předloňská wimbledonská vítězka loni v prosinci nepustila do bytu dopingovou komisařku a neodevzdala vzorek. Vondroušová se hájila tím, že se komisařka neprokázala průkazem a přišla mimo domluvený čas, navíc prý v té chvíli jednala v obrovském stresu. Nezávislý tribunál ale její argumenty smetl ze stolu a udělil jí nejvyšší možný trest, jako by měla pozitivní test. 26letá hráčka teď nesmí hrát ani trénovat na žádných oficiálních turnajích až do června roku 2030. Její právník už vzkázal, že celé rozhodnutí prostudují a zváží odvolání k mezinárodní sportovní arbitráži. Čekáme polojasno až skoro jasno, během dne pak ale přibude oblačnosti a objeví se přehánky nebo bouřky, hlavně na jižní části našeho území. Naměříme 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě kolem 30. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.

jsem dál, pak jsem se nakonec přece jen vschopil, což jsem sám nečekal, a najednou jsem stál uprostřed místnosti, pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta, příjemný.

Ach, ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem.

že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: s rodinou máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pár.
0: Rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
5: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
6: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
7: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
0: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
8: Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Česko se zapojí do evropské soutěže o vybudování obřího datového centra pro umělou inteligenci, takzvané AI Gigafactory. Celý projekt má stát zhruba 100 miliard korun. Většinu peněz zaplatí soukromý investor a zbytek doplatí stát s Evropskou komisí. Pokud Praha v soutěži uspěje, vyroste supermoderní centrum na Zbraslavi a zajistí našim vědcům, univerzitám i firmám špičkový výpočetní výkon. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka jde o klíčový krok pro bezpečnost a technologickou nezávislost státu, například v armádě nebo ve zdravotnictví. Definitivní výsledky evropského tendru budou známé na konci letošního roku a obří centrum by pak mělo začít fungovat mezi lety 2028 a 32. Kriminalisté vyšetřují nedělní nehodu parašutistů v Rokycanech jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Při hromadném tandemovém seskoku se zranili 4 lidé a jeden z nich bojuje v nemocnici o život. Podle expertů nemělo letadlo s 18 lidmi vůbec vzlétnout, protože meteorologové předem varovali před silnými bouřkami. A blížící se mraky prý byly jasně vidět. Majitel pořádající firmy Volný pád ale jakékoliv pochybení odmítá a tvrdí, že šlo o nečekanou změnu počasí během seskoku. Policie teď naléhavě prosí všechny svědky, kteří incident natočili nebo vyfotili, aby se jí ozvali a pomohli s vyšetřováním. V Libereckém kraji se sníží dojezdové časy záchranek. V severočeském regionu by totiž do 2 let měla přibýt 15. základna zdravotnické záchranné služby. Bude v Novém Boru na Českolipsku, kde dosud chyběla. Ředitel krajské záchranky Luděk Kramář říká, že to celé oblasti hodně pomůže.
10: Samozřejmě řízení výjezdové základny tady v Novém Boru tam výrazně zkrátí dojezdovou dobu obce Novoborska. Vlastně v rámci dojezdu záchranné služby obsloužíme do nějakých 7 až 8 minut oproti stávajícím 14-15 minutám.
9: Nová základna záchranky by měla v Novém Boru vzniknout v areálu stanice městských hasičů. Práce by mohly začít nejpozději v příštím roce. Ve vlacích přibývá lidí jezdících po Plzni. Cestují jen mezi městskými čtvrtěmi. Do budoucna by měly přibýt další zastávky.
11: Krajský organizátor veřejné dopravy vlaky stále víc začleňuje jako veřejnou dopravu ve městě. Mezi nejvytíženější zastávky patří Plzeň Jižní Předměstí, Plzeň Zastávka a Slovany. Ve městě se počítá s dalšími, které doplní stávajících 13. Nejblíž k realizaci mají 3 na trati do Klatov. Ta Doudlevecká by se měla přesunout na druhou stranu mostu pod Borský park. K železničnímu mostu přes silnici od Valchy do Litic je plánovaná zastávka Valcha Černý most. Třetí má být Lhota. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
9: Argentinský fotbalista Lionel Messi 2 góly proti Rakousku definitivně překonal historický střelecký rekord mistrovství světa. Ten dosud držel Němec Miroslav Klose. Kapitán Argentinců sice nejprve v úvodu zápasu zahodil penaltu, ale pak sám rozhodl o vítězství svého týmu 2-0 a na šampionátech má na kontě už 18 branek. Sám Klose mu hned po zápase gratuloval a označil ho za nejlepšího hráče všech dob. Osminásobný držitel zlatého míče oslaví ve středu 39. narozeniny. A turnaj v Americe ho zastihl v životní formě, protože dal všech 5 dosavadních gólů Argentíny. Včerejším startem navíc Messi přepsal další rekord, když na mistrovství světa nastoupil už k 28. zápasu. Čekáme polojasno až skoro jasno, postupně ale přibude mraků a objeví se přehánky nebo bouřky, hlavně na jihu našeho území. Naměříme 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 30. To byly zprávy na Impulzu s Honzou Vargou.
12: Ranní rodina hlásí nástup, tady je Honza Raněk, dobrý den. Říkejte mi vedoucí třeba, mám pro vás písničku na cestu, dobrou náladu a taky dnešní ranní téma. 3 minutky, už 4 po 5. hodině.
8: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
13: Haló, tady Impulzovi.
12: No a samozřejmě i dneska ráno můžete mrknout na teploměr a pochlubit se, jestli u vás léto drží. Tak třeba Mnichov u Strakonic má teďka 18 stupňů Celsia a vím to od naší pravidelné posluchačky Danky. Ozvěte se taky přes radio WhatsApp.

0: Jaká hezká písnička, radosti, Varta, poslouchat, hello, tady Impulzovi, dobrý den, přeje Honza, Klárka je na dovolené, jsem na to teďka 14 dnů sám, takže uvítám vaši pomoc třeba s počasím, s dopravou, však to víte, jsme rodina. A mimochodem volá Petra.
1: Krásný ráno, Libouchec u Děčína, 15 stupňů, hezký den Petra.
0: Petro, zdravíme Libouchec a přejeme krásný den i vám. Léto je za dveřma, s ním přichází i pravá festivalová sezóna. A právě teď je teďka ten správný čas naplánovat si pořádný letní zážitek. Třeba na multižánrový festival Vesuv 2026. Víkend 4. až 5. července na Pastýřské louce u Boskovic, půl hodiny od Brna. Na pódiu Lucie, Škvor, na místě dvě stage a k tomu uchutnávka piv z víc než 20 regionálních minipivovarů. Pokud ještě nevíte, kam o víkendu vyrazit, tohle by mohlo padnout. Dneska se totiž ptáme, jestli máte nějakou hezkou festivalovou vzpomínku. Jestli jste někdy třeba propařili týden. Pamatujete si bahno po kolena a berete na to i děti? Na festák samozřejmě. Klidně se můžete ozvat se svojí letní vzpomínkou. Někdy je fajn zavzpomínat, ale člověk by měl spíš hledět dopředu, co? Užijte si to týka z Elány a za chvilku se přihlásím s dopravou. 3 minutky před 17:15.
2: Pokým krásně svitá, zostane prikrytá.

0: To je hezká písnička. Ach jo. Jako máte náladu dneska? Pojedeme společně, pokud chcete dneska do vysílání, zamoderovat si se mnou, pomoct mi v tom, protože jsem bez Klárky, tak napište jedu na náš radio WhatsApp 605-222-007. A jestliže jste v pohybu, já vám zavolám zpátky. Pozor, když volám zpátky, tak je tam skrytý číslo, protože když voláme ze studia, tak tam nemáme číselnou identifikaci, jak se za to na mě nezlobte, ale jinak to nejde. Takže zavolám zpátky a vstoupíme spolu do vysílání. Stačí na 605-222-007 napsat jedu. Já teďka zdravím posluchače Vojtu, který se taky ozval s počasím.
1: Čaujím pozáci, ta Slovice u Znojma, 19 stupňů, byli za sluníčko, jsem tam mráček, opět bude krásný pařák, čaute.
0: I u Vojty je jednoznačně cítit, že má dneska dobrou náladu. No jak jste na tom vy? Ozvěte se taky. Na naše radio WhatsApp jdou nahrávat i hlasovky 605-222-007. Za okamžik doprava a Pet Shop Boys.
2: Vše, co potřebuji, je za cenu, kterou chci. Ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz
7: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Dopravíčka do levíčka s Impulzem jenom bezpečně. 007 přeji hezký den, tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dávejte pozor na D11 cestou z Prahy do Hradce. Na 20. kilometru stojí poruchaný kamion, ale nějak to... Tam není žádným dramatu. Další nepojízdný kamion překáží na trase ze Svitav do Brna u Černé hory. Doprava tam zpomaluje. A to je všechno. Teď je to všechno. Teď je vesměs klid, no. Samozřejmě, že dálnice jsou plný kamionů, to je jasný. Kamionáci, moc z vás zdravím. Jeďte opatrně hlavně. Věnujte se řízení. 3 minutky po 17:15. Zpívají Pet Shop Boys. Halo, tady Impulzovi, dobré ráno. I

0: Nejdu si čas. Hosti do vysílání taky Václava. Dobré ráno, přeju Vašku.
1: Dobré ráno.
0: Ahoj, tady je Honza Daněk, zdravím úplně za celou ranní rodinku. Jak se máte?
1: No zatím v pohodě, zatím cesta dobrá. Právě jsem najel na dálnici na Humpolci na D1. Všechno to jede, nikde nic. Akorát to sluníčko svítí pořád do očí.
0: Odkud kam se jede dneska?
1: Ježíš, já jsem vyjížděl ráno ve 4 hodiny. Vyjížděl jsem kousíček od Českých Budějovic a jedu až na konec republiky, až do Orlové, do Karviné a tam na té Moravě.
0: A vy jste ten člověk, který řídí kamion a vozí nějaké zboží, rozumím tomu správně?
1: Rozvážím zboží, jedu po našich pobočkách, ne s kamionem, teda jenom s dodávkou. Ale ona to taky stačí.
0: Kdyby tady byla Klárka, tak se určitě zeptá, co to je za zboží, co to je za tovar. Můžete to říct?
1: Asi to můžu říct. Jsme obchodní dům Prior.
0: Ano.
1: Je 12 poboček po republice, takže všichni to máme jako dva řidiče na starosti.
0: Jo, takže tam rozvážíte. Zavážíte zboží, prostě chápu, rozumím.
1: Tak,
0: chápu. Jste festivalovej, ty byl jste někdy na festiáku nějakým, na letním festivalu?
1: Kdysi dávno, teď už mám rodinu a teď už na to jako není na to čas.
0: Jo, není na to čas ani logistika, člověk má spoustu jiných povinností a hlavně ta práce mu sežere nejvíc, co?
1: Tak,
0: rozumím. Přesně. Tak, co si zahraje? Mám tady Petru Janu, doktora Albána, nevím, co se vám líbí.
1: Já jsem spíš jako rockovej typ.
0: No.
1: Ale...
0: Tak to s impulzem... Víte, jako, že jste rockovej typ, tak víte, že my tady úplně Cepeliny nejedeme plným proudem a ani Metaliku.
1: Takhle jsem to nemyslel jako nějak extra, jako tvrdý rock, to ne.
0: Ano, tak povídejte.
1: Ale na druhou stranu líbí se mi ta písnička od Maškový, Ježišmarja.
0: Od Teresky Maškový?
1: Od Teresky, ano.
0: Aha, hořko-sladký valčík?
1: Přesně tak.
0: Jo, to člověk jako nikdy, já vím, že většina lidí si vlastně buď nepamatuje interpreta, nebo si nepamatuje písničku, to se prostě děje, to je jasný, že jo, že člověk má jiný starosti. Takže to by vás teďka potěšilo ode mě, jo?
1: To by mě potěšilo, já si ji pořád broukám, ona se mi nějak vervala do hlavy.
0: Já se vám vůbec nedivím, protože ta písnička je skvělá. Úplně tak skvělá, jako je samotná Tereska Mašková. Víte co? Udělám to pro vás. Máte ji mít právě teď, jenom pro vás. Mějte se, šťastnou cestu.
1: Děkuju, mějte se taky krásně, celý impuls.
0: Dobře, dojeďte, ahoj.
1: Díky, ahoj.
2: Písnička na cestu.
0: Pro řidiče Václava. Mám

0: Rakouska, ale teploty 24 až 29, na jihu Moravy 30, v 1000 metrech na horách kolem 22 stupňů Celsia. A to je přece fajn. Krásné ráno, Rakvice 20 stupňů a bude opět teploučko, chlubí se posloukačka Líba, která nám o počasí napsala na 605 222 007. Friedland nad Ostravicí krásných 16. Všem posluchačům přeje krásné ráno Jana z Beskyd. Ozvěte se také, napište o počasí na 605 222 007 nebo tam nahrajte hlasovku.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: A ví si dvě kámošky, jedna říká, hele, kam podletíte letos na dovolenou? A ta druhá říká, no asi půjdeme do Řecka s manželem. No a víte kam přesně? No ještě úplně nevíme. Manžel chce jet na Lesbos a já na Pindos.
3: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Objevte magický svět Energylandie. Světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
6: Je 17:30, posloucháte zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Víkendové bouřky způsobily podle českých pojišťoven tisíce škod za desítky milionů korun. Sněmovna by měla posunout do finále rozšíření trestnosti neplacení výživného. Policie vyšetřuje muže, který napadl posádku záchranářů ve Vysokém Mýtě. Severokorejský vůdce Kim Jong-un prohlásil, že jeho země bude nadále využívat svou pozici jaderného státu. A legendární fotbalový útočník Lionel Messi zlomil střelecký rekord, když 2 góly zařídil Argentinu. Výhru nad Rakouskem.
0: Některý lidi jsou vážně neskutečný, ten Messi. Neskutečný a nezastavitelný, přesně tak, Katko. A my jsme taky nezastavitelná rodina. Každé ráno mezi 5 a 9 a v tuto chvíli je nezastavitelná posluchačka Iva, která jede na kole do práce a z Havířova hlásí 15 stupňů a jasnou oblohu. Jak je u vás, ozvěte se taky?
1: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám díky tobě, do

0: tady Impulzovi dneska půjde o 100 000 korun, čertem padl Smolík, lidi. To je takhle jako fakt jsem z toho vůbec neměl radost. A měl jsem z toho traumatizovaný, ale prostě se to stane, je to jenom hra, tak doufám, že tam dneska bude aspoň 100 000 Betano jackpot. Nezapomeňte se hlásit výherním slovem, heslem, halo tady Impulzovi. A když vám volá skrytý číslo, tak to prosím vás pro boha berte. Dneska se ptám, jestli jste festivalový typ, to znamená, jestli máte nějaký zážitek. Pozitivní, negativní, radostný, plný bahna, co já vím, co všecko. Ozvat se můžete jako naše Zuzka. Dobré ráno, Zuzi.
1: Zdravím Impulzovi. Občas vystupujeme na festivalech jako součást celodenního programu. V loni si nás Petre Martiňákem pozvali na dvoudenní festival humoru, kde si v severních Čechách. Počasí vyšlo, ale konal se na obrovské louce. Vpravo od pódia byly kolotoče pro děti, ze kterých se ozývalo výskání. Vlevo byly stánky s pivem, vínem, klobáskami a malý jarmark. Před námi obrovská louka, na které se mísily hloučky sledujících, popíjejících, opalujících a občas mezi nimi proběhla skupinka rozdováděných dětí. A do toho se střídali účinkující, každý se svým vlastním humorem. Od břichomluvců, lidových vypravěčů, písničkářů až po nás dva. Vzadu byl stan s lavicemi pro ty, co nechtěli být na slunci. Měla jsem pocit, že mluvíme do prázdna a že nás lidi mají spíše za historické památky na focení než na zábavu. Vrcholem bylo, když Martiňák sešel z pódia a v rámci kontaktnosti oslovil dvě mladé opalující se slečny hlasem Oldřicha Nového. A jedna z nich ho do mikrofonu poslala někam. Po skončení za mnou přišel pán kolem 50 ve značně ovíněném stavu a povídá: já vás samozřejmě znám. Řekněte mi, co vlastně děláte? Musíte uznat, že tento festival humoru byl fakt humor. Vaše Zuzana Bubílková.
0: Zuzana, jste mě rozesmála. Já vás znám, co vlastně děláte? Halo, tady Impulzovi, krásné dobré ráno přeje Honza Daněk za celou radiorodinku. Jedu bomby a pode mnou se rozeznívá doktor Alban. A vy všichni, kteří jste festivalové typy nebo máte nějaký hezký hudební zážitek, klidně ho namluvte taktéž. Můžete i přes aplikaci Radia Impuls.

0: S australskou kapelou Savage Garden jsme se dostali na měsíc a zpátky. To byla rychlovka během 3 minut, co? Posloucháte Halo, tady Impulse, i dnes o 100 tisícový jackpot. Úterý 23. června je zatím nejrychlejší dopravní servis celého Česka.
1: Rádio Impulse, doprava 00.
0: Relativně v klidu. Jen se bouralo na D10 na 12. kilometru u Staré Boleslavy ve směru do hlavního města a začíná se tam tvořit kolona. Profíci z Global Assistance hlásí silný provoz na trase ze Svitav do Brna na příjezdu do Lipůvky a stojí si ještě na příjezdu do Brna po bratislavské D2 před nájezdem na dálnici D1. Ty příjezdy do Brna, to je vůbec jako každodenní folklor, který mu skoro ani nemůžu věřit, ale bohužel prostě, no, jihomoravská metropole, nedá se nic dělat. To je snad horší než Praze. Posloucháte třetí galaxii Michala Davida. Tady na Impulzu žijeme muzikou. Dobré ráno vám, za celou radiorodinu přeje Honza Daněk.

0: posloucháte Implozovi. Dobré ráno, přeji Honza Daněk 8 minut před 6 hodinou. Můj otec vždycky říkával, že čtení je cesta k vědění. No a jsou takoví, kteří poznají podle jedné věty, malinkaté ukázky hned, o jaké literární dílo se jedná. A teď si představte, že jste zpátky ve škole a k lavici vás zavolá pan profesor.
1: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Přeji vám, studenti, dobré ráno. A protože se blíží konec roku, tak dnes literaturu trošku odlehčíme. Schválně, jestli poznáte, o jakou knihu jde z jediné věty. Tak tedy. Malý kluk cestuje po planetách a klade dospělým nepříjemně chytré otázky. Já myslím, že to bylo jednoduché, ale dost možná, že ne pro každého. Jedná se samozřejmě o Malého prince od francouzského spisovatele a pilota Antoana de Saint-Exupéryho. V tomto jednoduchém a krásném příběhu je spousta filozofie. Dovolím si malý citát. Všichni dospělí byli kdysi dětmi, ale málo kdo si to opravdu pamatuje. Tak si na to zkuste vzpomenout, až dnes dorazí domů vaše nezvedené ratolesti. Pro dnešek končíme. Váš pan profesor.
1: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
0: Tak se potili byste se u tabule a nebo jste věděli hned na první dobrou. No to je jedno. Už je to pryč. Odzkoušení. Mimochodem, pokud se pana profesora chcete prověřit i vy, mrkněte se na naše webové stránky impuls.cz, kde najdete více dílů. Teď už nou nejde.
3: Želám ti dobré ráno, rád jsem, ale věděl, kde jsi. Veď zaspávali jsme spolu a já tu jsem.

0: Krásné ráno všem, kteří s náma vysílají v tuto chvíli počasí na Impulzu, tak jako Miroslav je v Jaroměřici nad Rokytnou, teplota 16 stupňů Celsia, posluchač Petr je v obci Šemík, to je na Vysočině na Žďársku, má krásných 15 stupňů Celsia, vypadá to opět na hezký den. Ráno jasno až polojasno, místy mlhy, den přechodně oblačno, na Šumavě sem tam přeháňka či bouřka, večer se vyjasní, teploty přes den 24 až 29, na jihu Moravy kolem 30 stupňů.
1: Nejlepší prázdniny? Jasně, že ty naše.
2: Ahoj léto, ahoj prázdniny.
1: Tipy na výlety, které stojí za to. Rodinní výrobci, co dělají věci s láskou.
2: Léto je léto, když den patří snílku.
1: Lidé, místa, jídlo, příběhy, věci, které nikde v průvodci nenajdete. České prázdniny s rádiem Impuls. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Živnostníci si snižují sociální odvody. Agresivní muž napadl ve Vysokém Mýtě záchranáře. Lionel Messi zlomil střelecký rekord. Je 6 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Některým živnostníkům se snižují sociální odvody. Od července zpětně klesnou na loňskou úroveň. Změna se týká hlavně minimální měsíční zálohy. Živnostníci zaplatí o 715 korun méně.
5: Změna v platbách sociálního pojištění se týká těch nejmenších živnostníků. V našem vysílání to řekl daňový poradce Jiří Nesrovnal.
6: Respektive těch, kteří vydělávají nejméně, protože dopadá pouze na ty, kteří zálohy na pojistné a potom i to pojistné sociální nepočítají z toho, co si vydělali, ale je tam jakýsi strop a to je minimální výše toho pojistného. A na základě té změny se ten základ, kterého se počítá to pojistné, vrátil na stav v roce 2025.
5: Změna sociálních odvodů se ale týká i lidí, kteří nepodávají daňové přiznání, ale platí daň paušálně, a to v nejnižším pásmu tohoto režimu. Za prvních 6 měsíců roku jim podle mluvčího finanční správy Patrika Madleho vznikne přeplatek skoro 5000 korun.
7: Měsíční paušální záloha se od července sníží o 822 korun.
5: Poplatníci v paušálním režimu si můžou buď snížit příští zálohu o výši přeplatku, nebo o jeho vrácení požádat na konci roku. Martina Kroa, Radio Impuls.
3: Vypjaté chvíle si prožili záchranáři ve Vysokém Mýtě. Pomáhali ženě po úrazu. Jakmile pacientku uložili do sanitky, její partner se začal chovat agresivně. Vzal baseballovou pálku a mlátil do vozu, zejména do oken. Střepy způsobily posádce zranění a na pomoc museli přijet kolegové. Muže spacifikovali přivolení policisté. Ti zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání 3 trestných činů, a to výtržnictví, poškození cizí věci a nebezpečné vyhrožování. V případě odsouzení mu hrozí až 3 roky vězení. Slováci jezdí za levnějšími a kvalitnějšími potravinami za hranice. Stát tak přichází ročně o miliony eur na DPH. Obyvatelé slovenského pohraničí utratí v zahraničních obchodech ročně závratných 670 milionů eur, což je téměř 17 miliard korun.
8: Takmer 80% Slovákov v prihraničných okresoch nakupuje v zahraničí minimálne raz mesačne a sú to najmä väčšie nákupy. Najviac ľudí chodí nakupovať do Rakúska, nasleduje Maďarsko, Česko a Poľsko. Ukrajina vojnu nebola zaradená do prieskumu. To, že Slováci vo veľkom nakupujú za hranicami, pociťuje štátna kasa. Ročne príde slovenská ekonomika iba na vybranej DPH o 2,5 miliardy korún. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
3: Severní Korea bude nadále jaderným státem, oznámil to vůdce země Kim Jong-un. Dodal, že bude dál využívat svou pozici jaderného státu, protože v současné komplikované světové bezpečnostní situaci nemá jinou možnost. Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Grossi varoval, že Severní Korea vykazuje velmi znepokojivý nárůst svých kapacit pro výrobu jaderných zbraní. Země provozuje několik zařízení na obohacování uranu, což je při výrobě jaderných hlavic klíčový krok.
1: S Impulzem na fotbal.
3: Argentinský útočník Lionel Messi překonal další milník. Na mistrovství světa brankami s pořadovými čísly 17 a 18 pokořil historický střelecký rekord Němce Miroslava Klozeho. Kapitán obhájců titulu rozhodl v Dallasu o vítězství Rakouska 2-0 a navázal na hat-trick z úvodního utkání jeho amerického týmu proti Alžírsku. Messi se také stal teprve třetím hráčem fotbalové historie, kterému se podařilo skórovat v 6 zápasech světového šampionátu za sebou. Duel s Rakouskem byl pro Messiho 28. zápasem na mistrovství světa, což je také rekord FIFA.
0: To mi řekni, že to takhle někdo prostě má, jako ten člověk buď tvrdě dře, nebo má tak exkluzivní
3: extrémní
0: talent.
3: A já myslím, že to je spíš kombinace.
0: Jo, tak to je dobrá kombinace, tak snad v příštím životě. Úterý 23. června, dobré ráno. A následující písnička bude pro Messiho Touha a Dan Landa. A vy všichni jste festivalový typy. Ozvat se svým zážitkem můžete dneska do ranního tématu. Proberu to s posluchači hned po písničce.
1: Impulzovi, jsme vaše rádiová

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním.

sladké toužení Dana Landy. Tady jsou Impulzovy, vaše radio rodina vám za chvilku zahraje share a dnes vzpomínáte na festiáky, zážitky. Nebo nám může taky odkrýt své plány na letošní putování po festivalech, pokud jste zrovna ty typy, ale je pravda, že jak říkal náš posluchač Václav dneska ráno, když jsem s ním mluvil, že už má rodinu a na festiák se hned tak nedostane. Píše nám Alenka, dobré ráno, Impulzovi, před 2 lety v srpnu jsem dostala krásný dárek k 60. Lístky na DJ Boba v plzeňském amfiteátru Lochotín a byl to nádherný zážitek, na který vzpomínám dodnes. Alenka si užila Boba, to je dobře. Teď myslím, v Lochotíně bude vystupovat zpěvačka Diana Ross a já jsem viděl cenu těch vstupenek a přijde mi to teda přepálený. Trošičku. Ne, jo, nevím. Možná je to OK, ale pravda je, že Diana Ross je legenda. Ahoj Impulzovi, píše nám další posluchačka. Já jsem teda jako nikdy v životě na festivalu nebyla, ale strašně, strašně toužím jít do Vizovic. No vidíte, tak třeba se to povede. Držíme palce, aby to všechno klaplo. Anna nám píše. Mám to sice 5 minut od baráku, ale přesto jsem na festiáku nikdy nebyla, abych pravdu řekla. Vůbec mě nelákají davy lidí, který proudí středem festivalového města. Mluví o Karlových Varech, takže i letos si to nechám ujít. Vidíte, upřímnost, nade vše, tak to má být. Jak jste na tom vy? Těšíte se letos někam? Prozraďte kam. A možná třeba na multižánrový festival VESUV 2026, a to o víkendu 4. až 5. července na Pastýřské louce u Boskovic, půl hodinky od Brna. Na pódiu Lucie Škvor, na místě 2 stage a k tomu ochutávka piv z víc než 20 regionálních mini pivovarů. Pokud ještě nevíte, kam o víkendu vyrazit, tohle by mohlo klapnout.

0: otevíráme festivalovou sezónu. Mimochodem i český Mejdan s Impulsem je vlastně takový obrovský festival, který bude sice až v říjnu, ale doufám, že už do útoučka máte koupený vstupenky celá rodina. Tady vysílá Radio Rodinka, ptáme se vás dneska, jestli máte festivalový zážitek.
1: Krásné ráno, Klárko a Honzíku.
0: Dobrý den.
1: Já miluju festiáky, miluju na tom to, že si člověk může vždycky vybrat z několika stagí. Potká nový lidi, kteří se usmívají, prostě všechno je takový... super, voní to pečeným masíčkem, brustem masovým. Skvělý. A všem přeju krásný festiákový léto.
0: Evičko, moc hezky jste to řekla, díky, že jste se ozvalo k nám do vysílání přes Radio WhatsApp. Eva to nahrála na 605 222 007, dál se můžete ozývat se svými zážitky. V Milíkově u Stříbra máme teď 15 stupňů a po včerejším dešti i trošku mlhu. Dostal jsem právě teďka zprávu od Fandy Sikory, který napsal taktéž na 605 222 007. I vy se můžete klidně ozývat přes WhatsApp, a to do ranního tématu i s počasím. 605 222 007, za chvilku doprava.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedních dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.

0: Už za chvíli zase žijeme českou muzikou. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Bobralo se na D10 na 8 kilometru ve směru do Prahy, kolona má přes 3 kiláky. V hlavním městě se zdržíte na Štěrboholské spojce směrem k Barandovskému mostu a v Liberecké ve směru do centra. Kilometrová kolona je také na D1 směrem do Prahy před omezením na 24. kilometru u Šmejkalky. A ucpaný je příjezd do Brna po Bratislavské D2 od 5. kilometru. Z dopravy vše, tak už se mrkneme, jak moc jsou důležité a potřebné profese různých osvětlovačů a zvukařů, třeba na takových festivalech. Do vysílání vstoupí hned po písničce zuřivý reportér.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Rádia Impuls.
1: Festivalová sezóna je tady a celé ráno probíráme letní festiáky ze všech stran. Na festivalech se kromě muzikantů a zvukařů přiživuje i spousta dalších profesí, stánkaři, technici, dopravci. No a s jedním z nich je i náš zuřivý reportérek. Aleš je tady, Honza Daněk. Ahoj.
2: Honzíku, já tě zdravím, dobré ráno. Tak Miša, kde jsme? Ujezd na Černými lesy, nebo co to tady je vlastně?
3: Ujezd nad lesy, je to
2: nad lesy,
3: okraj
2: jo.
3: Prahy. Okraj
2: ano,
3: Prahy.
2: Přesně tak. Tak odtud tě zdravíme, ty už jsi slyšel našeho kolega Michala Ransdorfa.
1: Ano.
2: A mimochodem, jak jsi říkal tu dopravu, tak já jsem to ani netušil, jsem to rozdělil včera v redakci u nás, že právě Michal má svůj takový právě speciální dodávkobus, který se jmenuje Žabus. Je to tak, dobré ráno.
3: Dobré ráno, dlouhé a Žábus.
2: Žábus.
3: Žábus.
2: Tak jdeme do něj, jdeme dovnitř.
3: Tak jdeme dovnitř.
2: Tam všechno probereme. Tak je to, jak jste pochopili, je to dodávkový bus, Honzo, takže hele, už jsem tady, už tam lezu. Tak ty kráso, tady je vidět, že tady se fakt jako funguje jako na festivalu. Tak jsme uvnitř Žábusu, což je teda festivalový dodávkový bus, jak jsme říkali. Kolik má míst?
3: Přesně tak, má 15 míst i s řidičem dohromady, takže se sem vejde 14 cestujících a jeden řidič a Žábus se jmenuje protože my jsme ho dali do zeleného laku.
2: To jsem si říkal, to, že ta zelená barva jedině, že by to mohla být jako spojitost se žábou.
3: A je, vypadá vlastně jako klasická dodávka, jo, ale uvnitř prostě skrývá ta místa, kterých je opravdu dost a tak se zvládne na různých festivalech dělat takovou kivadlovku nebo přivíst kapelu.
2: Ale to jsou nějaký asi malý festivalky, ne, protože kolik jsi říkal těch míst? Raz, dva, tři,
3: no, celkově 14.
2: 14 míst, tak to zase takových lidí nepřevezeš na festival.
3: No, ale já právě radši obrážím ty menší akce, prostě ty jako akce třeba někde spíš na vesnicích nebo tak. Ty větší festivaly, to už úplně není moje.
2: Tak a řekni mi, jak to vlastně funguje. Funguje to tak, že ty jsi najmutý od toho festivalu, nebo ty tam prostě jezdíš a vybíráš, já nevím, nějakých 20, 30, 50 korun za jednoho člověka, nebo já, takhle nějak to funguje, nebo jak to funguje?
3: Tak ty menší festivaly fungují tak, že se vlastně přes sociální sítě pomalu všichni ty lidi znají. Takže už jsme tak jako vzájemně v kontaktu, už o sobě víme, lidi se mě vlastně ptají, jestli jako vezmu teď na tenhle festival Žábus, anebo naopak mi třeba napíšou organizátoři toho festivalu, jestli bych jim tam třeba neudělal, prostě nepřijel se Žábusem a nepomohl jim. A
2: vydělá to něco?
3: No, moc ne.
2: Takže seš na festivalu a je to legrace.
3: Přesně tak, no, jde hlavně o ten zážitek a i lidem přináší Žábus spoustu zážitků, protože tady na palubě se vždycky dějou věci, to je jako strašně krásná.
2: Aleši, to máme celé ráno, takže to všechno probereme, Honziku, souhlasíš?
1: Aleši, poslouchá mě teďka Michal.
2: Neslyší tě, ale říkej.
1: Tlumoč mu prostě otázku, jestli teda aspoň dostane najíst, když už to nic nevydělá.
3: Občas i dostanu najíst, ale většinou jsem já ten, který to jídlo na ten festival
1: no snad přiveze. Není možný, Michale, ty dělej
2: to
1: charitu. Michale, ty dělej fakka charitu, kamaráde. Neskutečný.
2: Dobrý člověk. Takže my to všechno probereme, i ty zážitky a za hodinu se zase přihlásíme.
1: Ahoj.
2: Honzíku, zatím dobré ráno.
1: Naslyšenou. No a co vy, letní festiáky, nějaká vzpomínka, pokolena v báně, nebo bydleníčko ve stanu, nebo jste na festivalu založili rodinu, prostě jednoduše se můžete ozvat. A to hned teď do ranního tématu. Náš radio WhatsApp

0: Minutka po půl sedmé. Dobré ráno všem, kdo pustili Impuls. Rádio Rodina pro vás vysílá a ladí vás muzikou. Za chvilku dobrý kafe, Lucky Bílý. Pokud v tuto chvíli nevíte, co na sebe, bude se hodit předpověď. Ráno jasno, přes den oblačnost přeháňkami na Šumavě, večer vyjasnění. Přes den 24-29 na jihu Moravy vydrží teploměr na 30, k tomu povane mírný severní vítr. Milovice 19 stupňů a jasno, Vláďa nás tam poslouchá. Řidič linky 371 Praha Kobylisy, Řeš, teplota 18 a Opar, klube se slunko, napsal nám šofér. A z Boloni, italské Boloni, se hlásí Roman. Přeje dobré ráno a má tam teďka 25 stupňů Celsia. Jak je u vás, pište přes radio WhatsApp 605 222 007.
1: Minuty po půl sedmé, jsou to zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Uchazeči o studium na střední škole se dozvědí výsledky druhého kola přijímacích zkoušek. Soud zřejmě rozhodne případu smrti chlapce na hřišti v Březi.

0: Národní agentury pro bezúhonnost tenisu a čtyřletém zákazu činnosti odmítla, že by někdy dopovala.
1: Léto je za dveřma, s ním i festiáky. Jste festivalový typ, anebo na to radši třeba koukáte jenom v televizi nebo si pustíte něco na YouTube? Ozvat se můžete se svým festivalovým zážitkem dneska do ranního tématu.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
1: A za rodinku zdraví a dobrou chuť k snídani i k ranní kávě přeje Honza Daněk.

Posloucháte Halo, tady je Plzavě. Krásné ráno všem, kteří naladili naše dnešní ranní vysílání, a doufám, že máte dobrou náladu. Někteří z vás třeba i festivalovou, protože se dneska v ranním tématu ptáme, jestli se na nějaký ten festiák třeba letos chystáte. Klidně se můžete ozvat přes náš radio WhatsApp 605 222 007, anebo to prostě jednoduše nahrát jako hlasovku přes aplikaci Rádia Impuls. A protože festivaly jsou vždycky jako takový parádní vzrušení, zejména pro svobodné a nezadané, většina zadaných a manželství žijících lidí, dřív ano, teď už ne, píše tuhleto zprávu na náš WhatsApp. Přesto se objeví samozřejmě zprávička, například od Petra. Ahoj Impulzáci. Do Vizavic na Master jsem jezdil 15 let, skoro od samého začátku. Bylo to vždycky super. 4 dny tvrdé muziky, sami světové kapely, bohužel už ne. Po 60 se ubývají síly, ale jdeme letos ještě na pekelný ostrov, samé české kapely, a taky to bude super. Pochlubil se náš posluchač, který se toho, jak sami slyšíte, vůbec nebojí. A co třeba multižánrový festival VESUV 2026? Víkend od 4. do 5. července na Pastýřské louce u Boskovic, půl hodinky od Brna. Na pódiu Luci Škvor, na místě 2 stage, a k tomu uchutnávka piv z víc než 20 regionálních mini pivovarů. Pokud ještě nevíte, kam o tom víkendu vyrazit, tohle by mohlo 100% klapnout. Se svými zážitky se ozvěte i vy dneska do ranního tématu. Krásné dobré ráno přeje Honza.

0: Sníval jsem na tebe, London Beat, Impuls, dobré ráno, za chvilku PH. Taky letní festivaly v hlavní roli v dnešním ranním tématu, ale samozřejmě spousta dalších zpráv o počasí. Paceřice hlásí 19 stupňů a doprava z Jablonce nad Nisou do Turnova zatím bez problémů. Honza se nám... Ne Honza, přeji pěkný den, Honzo. Jo, to je jako já jsem. Jakub se nám právě teďka ozval přes radio WhatsApp s číslem 605 222 007. Kubo, díky za pozdrav. Z Prušánok u Hodonína se hlásí Jirka, má tam 22 stupňů Celsia. Jo, to chceš, jižní Moravě je vůbec vyhřátější než Čechy dneska, protože posuneme se dál z Znojmo, 23 Azuro a už to peče. Textuje mi na radio WhatsApp s číslem 605 222 007 posluchač Pavel. Vyškov na Morově, taxikář Robert, 20 stupňů Celsia a taktéž slunečná obloha. Děkuji vám všem za to, že vysíláte se mnou. Klárka je tento týden, nebo respektive 14 dnů na dovolený, takže je to jasný, že jsem na to sám. Takže mi odpustíte drobné chybičky, nebo lehonký mikroskopický přeřek, to doufám. A nebo víte co? Můžete rovnou moderovat se mnou, jestli teďka jedete, jste v pohybu, kamionem, do práce, čímkoliv, tak napište na radio WhatsApp s číslem 605 222 007, jedu. Jakmile napíšete jedu, je to pro mě signál, že vám můžu zavolat zpátky a vstoupíme společně do vysílání. Co vy na to? Tak fajn. Domluveno. Jedu, pište na WhatsApp 605 222 007. Pozor, volám zpátky ze skrytýho čísla, tak se nelekejte. Není to podvodnej telefonát, ale máme to tady takhle prostě nastavený, když voláme zpátky ze studia. Stačí napsat jedu na 605 222 007. Hned jsem u vás.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A právě teď nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Krásné ráno. Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz na D10, co je vážná, je na 8. kilometru ve směru do hlavního města a je tam 5-kilometrová kolona. Profici z Global Assistance hlásí zdržení na Pražském okruhu směrem na letiště mezi Lochkovem a Ořechem. V Praze se zdržíte ve východní části okruhu mezi D11 a Štěrboholi nebo v Liberecké směrem do centra. 2-kilometrová řada je na trojce z Benešova do Prahy před Cenohraby. Práce silničářů brzdí provoz na D1 ve směru z Brna do Prahy u Jihlavu a dále před omezením na 24. kilometru u Šmejkalky. A ucpaný je příjezd do Brna po bratislavské D2 od 3. kilometru. Když mě se z těch čísel jednou zasokuje jazyk, přiznám se, je to šílený. Všecky ty fronty a kolony vydržte, to jsme s váma. Máte radio rodinu, která vás podrží. Zahraje dobrou písničku. Tady je PH za tebou.

0: začať sama. Už nemôžem. Říkám si já bez Klárky, která je na dovolené, ale jo, zvládám to i s vaší pomocí. Paní Renata je se mnou ve vysílání. Krásný den vám přeju.
1: Dobrý den.
0: Jak se máte, Renčo?
1: Docela hezky, poslouchám si rádio, zpívám si v autě, pěkně.
0: Odkud kam jedete?
1: Já jedu z Holíšova do Plzně.
0: Aha, takže jsme sousedé v podstatě.
1: Ano.
0: Mám z toho velkou radost, že je se mnou Plzeňačka, když to takhle jako zjednoduším. Řekněte mi, jaká je cesta, jaký je počasí, jestli je všechno v pořádku.
1: Je to krásná cesta, dneska je klid, ani není moc kamionů, dneska je to super. Blížím se k Plzni a počasí je hezký, protože nesvítí úplně slunce do očí, takže to je strašně fajn.
0: Ježiš, to znamená ráno ideál, co si s tím počnem, dobrá káva k tomu je?
1: No, dobrá káva bude za chvilku v kanceláři.
0: A co děláte za job?
1: Já dělám na Západočeské univerzitě a dneska už začínají slavnostní promoce, takže je to takový už všecko ukončující akademický rok, je to hezký.
0: Je to, ano, přesně ta atmosféra, kdy se všichni usmívají, jsou krásně oblečený a těší se na to, jak si rezervovali v restauraci nějaký dobrý jídílko, až bude po všem tom obřadu. Přesně, naprosto je mi to úplně jasný. Mám tady v programu, v hudebním programu ABBU.
1: Výborně.
0: Jo, může být.
1: Jo, může být.
0: Ale
1: mně se strašně líbí, že poslouchá to rádio spousta lidí. Poslouchají to rockeři, poslouchají to folkaři, což jsem já. Poslouchají to prostě všichni lidi dohromady, poslouchají Impuls, to je krásný. A ABBA je jedna z mých oblíbených.
0: To je prostě takový spojovák. ABBU poslouchá snad úplně každý, i folkář, i rocker a tak dále. No já tady mám vodu, aby takových písniček, já nevím, která by vám udělala dobře.
1: Já si myslím třeba Chiquitita.
0: Chiquitita, vydržte, tak já tady budu listovat chviličku. Ono je to někdy hrozně těžký to všechno najít. A to je ale dobrý nápad s tou Chiquititou. Ta tady dlouho nezněla na Impulzu. No tak jo, dobře.
1: Já se těším,
0: dobře,
1: děkuju.
0: Dobře, jdu na to, hezký den naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Písnička na cestu.
0: Tak pro vás, pro všechny a nejen pro naši Renatu, která s náma právě v tuto chvíli byla ve vysílání, ale pro všechny, kteří se probouzí toho hezkého rána, kdy slunce nesvítí do očí, ale je pěkně kolem 20 stupňů Celsia. Chiquitita.

Předpokládám, že si podupáváte nohou. Ať už jste kdokoliv, ať už jste kdekoliv, tady je Impuls a možná byste v podobném tanečním rytmu ještě chviličku, aspoň 2,5 minutky vydrželi. V tom případě můžu sloužit. Posloucháte Impuls 3 minuty před 7.

0: Despacito bude 7 hodin a já hlásím, že ráno jasno, přes den oblačnost s přeháníkami na Šumavě, večer vyjasnění, přes den 24 až 29 na jihu Moravy 30 a k tomu mírný severní vítr.
1: K českým prázdninám patří živá muzika a my ji pro vás máme pořádnou dávku.

0: Živák Rádia Impuls. Skvělá atmosféra do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový Živák. Každou sobotu v 8 večer na Rádiu Impuls.
1: Žáci zjišťují výsledky druhého kola přijímaček na střední. Vláda chystá zákaz prodeje energeťáků dětem. Lionel Messi je nejlepším střelcem historie mistrovství světa. Je 7 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Žáci dostanou výsledky druhého kola přijímaček na střední školy. Dozvědí se, zda a jaká škola je přijala. Výsledky najdou v elektronickém systému DIPSY a zveřejní je i školy. Přihlášku si podle dostupných dat státní organizace CERMAT podalo přes 13 000 uchazečů. Z toho 94% se hlásí na 4leté a kratší obory. Školy nabídly pro druhé kolo podle posledních dat přes 24 800 míst. Pokud by se uchazeči nedostali na školu v druhém kole, mají možnost využít i třetí a další kola. Ta už nejsou řízená centrálně. Jejich termíny a způsob konání jsou na rozhodnutí škol. Energetické nápoje jsou trnem v oku současné vlády. Jedná o zákazu jejich prodeje pro mladistvé. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch pro CNN Prima News uvedl, že věkovou hranici 16 let považuje za minimální přijatelný standard ochrany zdraví dětí. Kvůli tomu nyní vzniká napříč poslaneckými kluby návrh na zpřísnění. Nastavení zákazu prodeje vítá opozice a odborná veřejnost. Pravidelné pití energetických nápojů u dětí a dospívajících nese riziko negativních dopadů na kvalitu spánku, duševního zdraví a kardiovaskulárního systému. Mezi školáky přitom konzumace stoupá. Týdně si je v Česku dopřeje 70 000 dětí. V Nizozemsku poprvé podstoupilo eutanázii dítě mladší 12 let. Bylo nevyléčitelně nemocné, informují o tom média s tím, že k eutanázii došlo v loňském roce. Do podvědomí veřejnosti se případ dostal až nyní poté, co o něm promluvila ministryně zdravotnictví. Případ dostala na stůl komise, která jej projednala a sdělila své stanovisko státnímu zastupitelství. To musí posoudit, zda lékař jednal v souladu se zákonem. K eutanázii může v Nizozemí lékař přistoupit pouze v případě, že neexistuje možnost odstranit utrpení a zároveň se předpokládá, že dítě brzy zemře. Samoobslužný výčep nazvaný pivo z tanku. To je novinka, se kterou přichází kemp na přehradě Hracholusky na Plzeňsku. Lidé si během sezóny budou sami čepovat z obrněného transportéru.
2: Návštěvníci kempu Keramika si budou moci kdykoliv během dne i noci načepovat pivo nebo nealko nápoje ze samoobslužného zařízení v podobě vojenského vozidla. I když má projekt pracovní název pivo z tanku, jedná se o obrněný transportér. Výčep s motivem piva s pěnou ještě není v provozu, ale už je z něj atrakce. Na jeho dalším vývoji spolupracují středoškoláci, do budoucna pracují na dálkovém ovládání. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Hracholusky.
0: S Impulzem na fotbal.
1: Lionel Messi na fotbalové mistrovství světa dál řádí. Argentinský útočník dvěma góly zařídil svému týmu výhru 2-0 nad Rakouskem a osamostatnil se na čele historických střeleckých tabulek. Messi ho představení sledoval reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré ráno.
3: Pěkné ráno. Hvězdný útočník se hetrikem proti Alžírsku dotáhl na Němce Klozeho, teď o dvěma góly proti Rakousku překonal. Messi na světových šampionátech celkem zaznamenal už 18 branek. Argentinská superstar si tak nadělila dárek k zítřejším 39. narozeninám. Messi se navíc stal historicky teprve třetím hráčem, kterému se podařilo skórovat v 6 zápasech světového šampionátu za sebou. Za hanby se nenechali ani další hvězdy turnaje. Francouzský kapitán Kylian Mbappé proti Iráku vstřelil 2 branky. Jeho tým vyhrál 3-0, 27-letý útočník na Messiho v historických tabulkách ztrácí už jenom 2 trefy a dvakrát skóroval za Norsko při výhře 3-2 nad Senegalem také další superstřelec Erling Haaland. Pro něho jde o první světový šampionát s celkovými 4 brankami. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
4: Festivalové typy, pokolena v bahně, jaký zážitek máte z mládí a co se stalo na festiáku, zůstane už jen vždycky na festiáku, anebo se tím pochlubíte. Pojďte dneska debatovat. V ranním tématu krásné dobré ráno.
0: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
4: Ještě k tomu Messi je ten typ člověka, co by ti při fotbalku na sídlišti dal hat-trick, i kdyby měl v ruce, já nevím, rohlík a v druhý tašku z Lidlu. Já nevím, je to neskutečný člověk. Tak další písnička je zase pro Messiho.
5: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost,

0: Jaký si to uděláš, takový to máš. To platí v životě, vždycky ovšem. Někdy se ale člověku hodně nechce to udělat, že jo? Posloucháte Halo, tady Impulzové, krásné ráno. Dneska se vás ptáme na vaše zkušenosti z festivalu, jestli jste třeba nějakým tom koncertíku letním byli a tak dál. Přepojuju na Petru.
1: Ještě jednou. A víte co, jste skvělý.
0: Děkujem.
1: Dnešnímu rannímu tématu, můj první festiák. Vlastně to nebyl ani festiák, byl to koncert v Českém Krumlově. Mojí nejoblíbenější, nejúžasnější skupiny divokej byl. Strašně pršelo, bylo to na holinky, bylo to venku. A já jsem se strašně opila, protože mi byla strašná zima a od té doby říkám skupině divokej byl, divokej blil, ale miluje, zbožňuje a nevyměnila bych. Takže mějte krásný den a ahoj Petra.
0: Vy taky, Péťo, mějte nádherný den. Dneska si vás tam, jestli jste festivalový typ, jestli si na to ještě vzpomenete, když jste chodívali. A třeba vypravíte na multižánrový festival VESO v 2026 víkend 4. a 5. července na Pastýřské louce u Boskovic, půl hodinu od Brna. Na pódiu Lucie Škvor, na místě 2 stage a k tomu ochutnávka víc než 20 regionálních mini pivovarů. Pokud ještě nevíte, kam o tom víkendu vyrazit, tohle by 100% mohlo klapit.

0: Já to odbrzdím teda, milí posluchači. První zazvonění už proběhlo, bylo to rychlé spojení. Druhé. Třetí. Čtvrté. Páté. Uf. Šesté. Šest zazvonění, musím to dát při céteru. Miláčkové, vůbec nic nebude dneska. Žádný halo, tady implozové, ani smolík. Ani betánu jackpot nedá si nic dělat, ale třeba to vyjde zase zítra. Vy se nezapomeňte přihlásit do hry Halo, tady implozově celá rodina. Jen do středeční 15 hodin, pak už to prostě úplně zabalíme, tohleto kolo, ale bude zase nový, nemusíte se vůbec bát. Takže partnerem tohoto kola, partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026. My děkujeme a zítra se na vás těším.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
3: Notino, today is yours. Feel good.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Krásný den, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Vážná nehoda dvou osobáků překáží na D10 na 8. kilometru ve směru do Prahy. Kolona se táhne od Staré Boleslavy. Popojíždí se také na D11 ve směru do Prahy mezi 18. a 15. kilometrem. Přerušovaná kolona je na Pražském okruhu směrem na letiště a v hlavním městě už vrcholí ranní špička. Pomalu to taky jede na D1 u Jihlavy směrem do Prahy kvůli zúžení a taky před Brnem, a to jak cestou z Prahy, tak i od Vyškova. Hodně plná je rovněž bratislavská D2 před Jihomoravskou metropolí, a to od 8. kilometru, a ve směru do Bratislavy se postojíte na hraničním přechodu u Lanžhotu z důvodu požáru na slovenské straně. Kdybyste měli doplňující informace, klidně je můžete nahrát i vy přes dopravní aplikaci Rádia Impuls.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte.

0: Vyhrazské ráno, tady je festivalová sezóna.
1: Živý reportér Rádia Impuls.
0: Na festivalech působí také spousta profesí, krom muzikantů, zvukařů i stánkaři a dopravci. S jedním takovým specializovaným se spojil Aleš.
2: Honzíku a všichni impulzáci jim vám přejeme dobré ráno.
0: Dobré ráno.
2: Z Újezda nad Lesy. Je to tak?
3: Přesně Michal. Tak, východní okraj Prahy.
2: Tak, Michal Ransdorf, náš kolega z redakce, z Rádia Impuls, a my jsme právě teďka u jeho festivalového busu, dodávkového busu, žábusu. Žábus je to proto, jak jsme se dozvěděli před hodinou, že má takovou jako žabí zelenou barvu. No, a vozí v kapely, ale i návštěvníky festivalů na různých festivalech, spíš asi menších akcích, že jo? Mišáku, dobré
3: tak.
2: Ráno.
3: Dobré ráno, přesně tak, mám tady 15 míst i sám se sebou, takže spíš ty menší akce a takové ty rodinnější festivaly.
2: Taková ta dlouhá a trošku vyšší dodávka, začíná sezóna festiáků.
3: Přesně
2: jestli
3: tak.
2: Je auták připravený vlastně, jestli startuje vůbec.
3: No, sezóna už začala, už jsem na pár festiácích byl.
2: Tak, uvidíme. Teďka větrák fučí.
3: Větrák fučí, sešlapuju spojku a zkusíme to.
2: Krásně.
3: Chytnul.
2: Na první dobrou. Žábus funguje i plusově, i pro další festiáky. A vy jenom všichni pochopili, většina lidí zná ty největší, ať už rockové, nebo nějaký lehce populárnější festivaly v České republice. Ty největší, prostě známe všichni. Ale ty jezdíš na takové speciálnější akce. Festivaly, které jsou, řekněme, menší, možná lehce nezávislejší. Když to nazveme, jo. Tak řekni, co to třeba je?
3: No ono to často mývá i jako vtipné názvy.
2: Ano.
3: A já právě jsme se o tom bavili, třeba jsem byl, že jsem na festivalu bláznů, jo.
2: Ano.
3: To je tak...
2: A ten plakátek, který máš, ten je...
3: Ne, to ten plakátek, co tady je, tak ten není z festivalu bláznu, ale ten je z festivalu
2: to jsem chtěl říct,
3: odpadních vod.
2: Jo, ano, teďka tady impulzy máme, normálně je to plakát na festival odpadních vod.
3: Kde třeba hrála kapela Markantní úbytek mechanických krtků, jo, nebo porucha dveří.
2: Přesně, jo.
3: To naštěstí v Žábusu nemám poruchu dveří.
2: Jo, nebo kapela... Tupé ostří. Světlo na konci pudinku, taky další kapela.
3: Jsou názvy.
2: Holomráz. Jo, dobrý, no, takže to je legrace. Impulzový žábus našeho kolegy Michala Ransdorfa. Mišáku, děkujeme. A za hodinu zase tady odtud naslyšenou. Ahoj.
3: Ahoj.
0: Neskutečné zážitky má Michal. Co vy na to jako dopravce? No nic. Co vy a festiáky? Píšete nám samozřejmě. Na festivalu jsem byl loni ve Slavkově u Brna. Byl to super zážitek až do nočních hodin. Bylo to v areálu Zámeckého parku. Matěj Pršek byl předskokan, jak to byl Miraj Fest. Napsal nám náš posluchač z Brna Marťa, z kterého tím zdravíme a přejeme krásné dobré ráno. Ahoj Honzo, na festiáku jsem nikdy nebyla a na koncerty chodím, ale moc ráda. Petra z Lovosic se pochlubila a napsala taky na náš radio WhatsApp 605 222 007. No nic, no, tak... Proti guštu žádnej, když putá, prostě někdo ano, někdo ne. Ale jaké máte počasí? To jste ještě nenapsali. Radio WhatsApp 605

0: Ráno z Impulsu, slunečná písnička legendárních Bonnie M, za chvilku Zrcadlo Petra Muga nebo Spice Girls, ale taky příjemné teploty, zatímco jich Moravy bude mít dneska až třicítky. Napříč Českou republikou to bude mezi 24 až 29 stupně Celsia. Po ránu jasno, pak oblačněji a odpoledne se zase vyjasní. Jaké počasí hlásíte? Ondra nás poslouchá v Sušici, aktuální teplota. Ne, 25 stupňů Celsia. No tak to chceš. Město Albrechtice, krásné azurové ráno, 22 stupňů Celsia. Píše nám právě v tuto chvíli posluchačka Zuzka Nováková na náš radio WhatsApp číslem 605 222 007. Ozvěte se taky.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: A ví si dvě kámošky, jedna říká, hele, kam podletíte letos na dovolenou? A ta druhá říká, no, asi půjdeme do Řecka s manželem. No a víte kam přesně? No ještě úplně nevíme. Manžel chce jet na Lesbos a já na Pindos.
3: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou.

0: prodejně Planeo.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Minutu po půl osmé začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. A začínáme mimořádnou událostí. V Čelákovicích na Praze východ se pohybuje muž se střelnou zbraní směřující do místního učiliště. Na místě jsou zásahové jednotky. Sněmovna by měla posunout do finále rozšíření trestnosti neplacení výživného. Policie vyšetřuje muže, který napadl posádku záchranářů ve Vysoké Mýtě. Epidemie eboly si v Kongu vyžádala už 267 mrtvých. Počet potvrzených případů onemocnění se zvýšil na 1048. Legendární fotbalový útočník Lionel Messi zlomil střelecký rekord, když 2 góly zařídil Argentině výhru nad Rakouskem.
8: Pokačka Helenka si leží v ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích. Hlas je hezkých 19 stupňů Celsia, úplně všechny zdraví. No tak Heli, jak to všechno uteče rychle a jste zase brzy v pořádku. Zdravíme vás, patříte do rodiny. Díky, že jste se ozvala.
9: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
8: Chodíte pravidelně na festivaly? Ozvěte se svým zážitkem. Byli jste někdy poklona v bahně? Přespali ve stanu?

profesor na rozbitý zrcadla říká, znáte tu pověru, rozbitý zrcadlo 7 let neštěstí, no co to sem tahám, že jo. Řeči o festivalech, krásné ráno vám přeje Honza Raněk, tento týden bez Klárky je na dovolené. Před malou chviličkou jsem hlásil, že v ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích je naše posluchačka a myslel jsem si, že tam leží, protože to nebylo jako zřetelný, je to Helenka. Helenka je zaměstnanec a jede bomby s Impulzem, takže Heli, díky, zdravím, posílám pusu. Další zpráva už je z Uničeva, kde mají krásné nebe a 20 stupňů Celsia a to je pecka a tak to má být a tak je to fajn. Jirka v Prostějově vyfotil počasíčko, jasno, 21, na Moravě dneska počítejte se s třicítkama. Ptáme se vás, jestli chodíte na festiáky a Ostrava, bylo výheň, bylo teplo, ale bylo to naprosto boží, byl tam Janda, byli tam lunetici a v pozadí náš stánek chlubí se právě v tuto chvíli na našem WhatsAppu Tučíta, která tam evidentně byla, ale já to teďka neodhadnu, milá Tučítko, co jste, lankošky jste prodávali, mňamky, s tím to taky člověk asi nesmí přehánět. No a co vy, chodíte na festivaly, ozvat se nám můžete klidně do našeho ranního tématu a znáte to sami, jak to chodí, přes aplikaci Rádia Impuls a nebo přes náš radio WhatsApp 605-222-007. Jezdím na festiáky jako sekuriťák, píše nám posluchač Václav. Byl jsem většinou na VIP vjezdech pro kapely, zpěváky a ve VIP zázemí. Pochlubil se dneska na našem WhatsAppu, napsal nám dlouhý příběh, který musím ještě zpracovat, abych ho dál pustil do vysílání. No a co vy ostatní? Nemáte nějaký plán třeba na červencový víkend? Pokud nemáte, mám pro vás, milí posluchači, parádní tip. Multižánrový festival Vesuv 2026, víkend 4. až 5. července na Pastýřské louce u Boskovic, půl hodinku od Brna. Na pódiu Lucie Škvor, na místě dvě stage a k tomu uchutnávka víc než z 20 regionálních minipovovarů. Pokud ještě nevíte, kam vyrazit do víkendu, mohlo by to klapnout.

0: Projedeme to po silnicích a děklid a já vám všem děkuju za spolupráci, že mě v tom nenecháváte samotného. Jsem bez Klárky teďka na 14 dnů a vysílám pro vás sám, takže drobnou chybičku doufám, že odpustíte. Doprava 007 už za okamžik.
1: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: FM muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, jsou tady, zdravím všechny šoféry a řidičky. Nehoda dvou osobních aut překáží na D10 na 8. kilometru ve směru do Prahy. Kolona měří přes 8 kilometrů, ucpaná je také objízdná trasa přes Brandeis. Profíci z Global Assistance hlásí kolonu na pražském okruhu směrem na letiště mezi Jesenicí a Ořechem. V Praze se zdržíte na příjezdech k Baranďáku ve směru na Smíchov. Ve východní části okruhu mezi D11 a Štěrboholy a plná je Liberecká ve směru do centra. Jedeme dál. Víc než kilometrová kolona je na příjezdu do Liberce z Hrádku, a to před sjezdem na Staré Pavlovice. Dále z Liberce do Turnova, dvoukilometrová řada před Hodkovicem a nad Mohelkou. A tradičně vázne provoz na D1 před Brnem, směrem z Prahy i od Vyškova. Dávejte na sebe pozor, dobře dojďte.
2: Kolona na D1? Radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko.

0: celého Česka vysílá Radio Rodina. Představte si to, že se přeneseme zpátky do školy a zkouší vás u tabule. Jestli poznáte podle nějaké ukázky věty nebo odstavce nějaké knižní dílo. Já věřím tomu, že knihomolové by asi řekli, pro mě žádný problém. Já bych to na první dobrou nedal, i když existují legendární věty.
1: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Přeji vám, studenti, dobré ráno. A protože se blíží konec roku, tak dnes literaturu trošku odlehčíme. Schválně, jestli poznáte, o jakou knihu jde z jediné věty. Tak tedy. Malý kluk cestuje po planetách a klade dospělým nepříjemně chytré otázky. Já myslím, že to bylo jednoduché, ale dost možná, že ne pro každého. Jedná se samozřejmě o Malého prince od francouzského spisovatele a pilota Antoana de Saint-Exupéryho. V tomto jednoduchém a krásném příběhu je spousta filozofie. Dovolím si malý citát. Všichni dospělí byli kdysi dětmi, ale málo kdo si to opravdu pamatuje. Tak si na to zkuste vzpomenout, až dnes dorazí domů vaše nezvedené ratolesti. Pro dnešek končíme. Váš pan profesor.
1: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
0: Možná si chcete vyzkoušet své vědomosti. Víc dílu pana profesora najdete také na stránce impuls.cz, kde zjistíte všechno o vašem ranním týmu a o ostatních moderátorech Rádia Impuls. Žatec, oblačno, 20 stupňů. Hanka nás tam poslouchá a napsala na radio WhatsApp s číslem 605 222 007. Wendy je v Domažlicích a má 20 stupňů Celzia. Napsala nám taktéž na WhatsApp. Jak je u vás? Napište o počasí. Je o tom, jestli se letos chystáte na nějaký festák, nebo jste už byli. Radio WhatsApp má číslo 605 222 007. Krásné dobré ráno přeje Honza Daněk.

se ženou letní festivaly, že měli jet na víkend do Telče, ale musel se vrátit do práce, takže ženu vyslal na festiák s kamarádkou. No, jak si to holky Míšo užili, a vy jste prostě vydělal prachy. Hold život, píše nám náš posluchač na Radio WhatsApp 605-222-007. A co vy ostatní? Máte nějaký festivalový zážitek? Jsem s ním, klidně ho prodejte přes Impuls. Nahrát to můžete přes aplikaci Rádia Impuls nebo použít náš Radio WhatsApp. Jdou tam nahrávat i hlasovky, pokud nemůžete ťukat a jste třeba za volantem. To je strašně jednoduchý. 605-222-007. Uložte si na nás tohle číslo. Dáme ještě jednu písničku, než se ozvou zprávy, protože máme dobrý vítr, dobrý letní vítr, mírný severní, dneska mimochodem podle meteorologů z Komořan v zádech. 4 minutky chybí do 8. Honza Daněk vám přeje super ráno. Za chvilku Zuzka Bubílková živě se mnou ve vysílání.

0: Reprák Muselina, skvělá rocková muzika, jako kdybyste byli na festiálku. Právě to můžete okomentovat dnešním ranním tématu v hodince mezi 8 a 9. No a jak bude dneska, bude docela hezky, přes den spíše oblačno, na Šumavě může i zabouřit, teploty 24, 29 a 20 na jihu kolem 30. To je předpověď na dnešek 23. června. Přeji vám krásné ráno.
1: Cože? Kolik je?
2: Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře, dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulzem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
4: U Prahy se pohybuje muž se střelnou zbraní. Češi mění kritéria pro výběr dovolené. Rumunsko a Slovensko chtějí snížit ochranu medvědů. Je 8 hodin, začínají zprávy s Kateřinou Palajovou.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: V Čelákovicích na Praze východ jsou policejní manévry. Pohybuje se tam muž se střelnou zbraní. Podrobnosti zjišťuje reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré ráno.
5: Dobré ráno. V Čelákovicích zaznamenali pohyb muže se zbraní směřujícího do místního učiliště. Informují o tom policisté na síti X. Na místě zasahují všechny dostupné síly a prostředky, včetně zásahové jednotky. Ozbrojený muž má být ve špatném psychickém stavu. Podle policie se pohybuje v modré Škodě Fabii. Poznávací značka 5AB7197. Pokud jste vozidlo viděli, ozvěte se na linku 158. Policie ale vyzývá, aby se nikdo nepokoušel muže zastavit. Policejní mluvčí zpravodajskému webu iDnes.cz řekla, že učiliště je vyklizené. Dětem ani pedagogům nebezpečí nehrozí. Další podrobnosti zjišťujeme, přineseme je v dalších zprávách. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
4: Češi mění způsob výběru dovolené. Samotná destinace už nebývá jediným kritériem. Vedle lokality, přírody nebo památek stále více rozhoduje také to, co mohou návštěvníci během pobytu zažít. Podle aktuální studie Czech Turismu vedle pěší turistiky roste zájem o kombinaci relaxace, gastronomie, poznávání regionů a kulturních akcí. I v tradičních dovolenkových destinacích, jako je Chorvatsko, Itálie nebo Rakousko, dostávají přednost lokality, které nabídnou například kvalitní gastronomii, kulturní akce, vinařskou turistiku, sportovní aktivity nebo hudební festivaly. Stále více lidí také vyhledává kratší pobyty a prodloužené víkendy. Rumunsko a Slovensko vedou kampaň za snížení stupně ochrany medvěda hnědého. Tvrdí, že rostoucí populace těchto šelem představuje riziko pro lidi i hospodářská zvířata a vyžaduje účinnější regulaci. Rumunsko odhaduje počet medvědů ve své zemi na zhruba 11,5 tisíc a tvrdí, že za posledních 5 let tam jejich útoky způsobily 14 úmrtí a více než 150 vážných zranění. Slovensko za stejné období uvádí 4 mrtvé a 64 vážně zraněných. Ekologické organizace na druhou stranu varují před oslabováním ochrany velkých šelem. Už po zmírnění ochrany vlků upozorňovali, že by tento krok mohl vést k podobným požadavkům i u dalších druhů, například rysů nebo kormoránů.
2: Sport.
4: Je to skandál a nesmysl. Tak hodnotí šéf tenisového klubu první ČLTK Praha Vladislav Šavrda 4letý zákaz činnosti pro Markétu Vondroušovou. Mezinárodní tenisovou agenturu pro bezúhonnost tenisu kritizoval nejen za výši trestu kvůli neodavzdenému vzorku, ale i za odlišné řešení nedávných dopingových kauz světových hvězd Jannika Sinnera a Igy Świątekové. Šavrda čeká, že se wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová proti verdiktu odvolá.
6: Za neposkytnutí vzorku v hodinách, které nejsou určený pevně, že ty hráči musí být k dispozici ve večerních hodinách někde cizímu člověku pustit do svého bytu a za to dát plnou výši trestu, jako kdyby byl ten člověk testovaný pozitivně na skutečný doping, je prostě skandální rozhodnutí.
4: Markéta Vondroušová po včerejším verdiktu Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu a čtyřletém zákazu činnosti odmítla, že by někdy dopovala. Napsala to na Instagramu, ohledně dalších kroků žádné konkrétní informace nepodala.
0: A já tady mám Zuzkou Bobílkovou. Krásné ráno, Zuzano.
7: Krásné ráno.
0: Jak se máte?
7: Jo, díky, fajn.
0: Všechno klape, léto si užíváte.
7: Ano, je krásně, konečně jsem schodila mikinu.
0: Kolikrát jste byla na plovárně?
7: Na plovárně jsem byla jenom dvakrát, ale chodím pravidelně jako do lesa, jo. Tam je chládek, je tam fajn a je tam louka, na které se můžu opalovat, takže...
0: Ptám se možná trošku divně, ale když jste byla mladší, jezdila jste na festivaly, nebo tam jezdíte ještě teďka?
7: No, nás si zvou na festivaly, na různé, jo, a je to sranda, protože ta schoda okolností, někdy je to strašně závislé na okolnostech, jo, proto já nemám ty letní festivaly a vůbec to letní akce Open Air moc ráda, jo, a řeknu vám z minulého týdne vlastně příhodu. To bylo rok podepsané. Rok to podepsané bylo u Loun v jedné obci, vystoupení v 7 večer a představte si, to bylo v den, kdy jsme hráli ten rozhodující fotbal s Jihoafrickou republikou. Tak jsme tam volali, že teda jestli vůbec máme chodit, to bylo v amfiteátru, jestli mu prostě vůbec někdo přijde. On říkal, jo, přijde. Máme už 100 lidí potvrzených, to je v pohodě, přijde. No, přišli. Ale představte si, že všichni měli mobily.
0: A
7: paralelně s náma, že když tam ten zpíval, jsem byla s operním zpěvákem, ten tam bočili ho vysoké a do toho, ty vole, koukej, co zase teď prostě.
0: Jo, Zuzanko, tohle asi každý umělec chce, no.
7: To je
0: festivalový bizar.
7: Ano, to je bizar,
0: ano,
7: jo.
0: A já bych mohl klidně vyzvat naše posluchače, jestli taky mají nějaký festivalový bizar, ať ho zavolají do rádia. Namluvte ho klidně přes aplikaci Rádia Impuls nebo hlasovkou přes náš Radio WhatsApp. Má číslo 605 222 007. No a další příběhy z natáčení i nenatáčení budeme mít se Zuzankou hned po kabátek.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzový a posluchačka Renata nám v tuto chvíli píše na náš WhatsApp, že s manželem i přes v uvozovkách pokročilejší věk, bude jim 60, vyrazili na festival plný rockové muziky a nesmírně si to užili. Já Renče děkuju a doufám, že i vy ostatní budete letos odvážní a pořádně to rozjedete. My to se Zuzankou rozjíždíme už dneska ráno, protože jedeme bomby. Krásný dobrý den ještě jednou.
1: Dobrý den, já vám řeknu jednu kuriozitu, která se mi stala. Dostala jsem nabídku, abych moderovala volbu nějaké Miss, jako takové lokální Miss venku v přírodním areálu. Já to přijala a teď si představte, že jsem netušila, když jsem tam přijela takového festivalu a mezi v přestávkách mezi těma kapelama byla volba Miss.
0: Vy vycpávka, jasně, aby udrželi lidi.
1: Ano, přesně, aby udrželi lidi a aby na tu Miss přijala.
0: Hezký holky a Bobilková k tomu.
1: A to bylo něco tak strašného, protože samozřejmě to rockové publikum vůbec nezajímaly misky, jo. A ty misky zase vůbec nezajímal ten rock. A to vůbec nešlo k sobě. Jo. To bylo něco tak příšerného, že to si nedovedete představit. A to musela i zkrátit. Tam nebylo i místo, protože když tam byly ty volné disciplíny, které tam jsou a měly být, tak vlastně teď tam ti rockoví, kteří se tam povalovali a byli tam asi dva dny a tak, jo, v tom areálu, tak vykřikovali, my chceme tam tu skupinu a už skončete a nevím co. A teď si představte, že tam přijde jako rocková skupina a vy tam odevzdáváte šek. Jo, tak jako to je prostě něco neskutečného. To jsem si říkala, že opravdu jako, jak to někdo může vymyslet, jo.
0: To bizárek. A co počasí? To mám,
1: počasí je
0: hodně po vystoupení.
1: No. To je prostě vždycky jako otázka, že co z toho bude. Já si pamatuju jednu takovou docela strašnou příhodu, to bylo v Čeladné. Tam byl jeden takový agent, který nás ještě se Šimkem dělal a udělal jeden dvoudňový takový open air a to mělo být pro Čeladno a pro takovou jakože opravdu z celého okolí a ty tam nazval tehdy tu největší jako smetánku, respektive v tom showbiznisu, co znamenali od Náhlovského přes Mladého, nás a bratry Nedvědy i ty syny od těch Nedvědů, jo. A teď prostě začalo pršet těsně předtím a tehdy se ještě neprodával lístky přes ten mobil, jo, že to ještě nešlo takto dopředu, oni byli normálně na prostě lístky na
0: klasicky.
1: Že to klasicky prostě před vchodem, jo. A teď on očekával několik tisíc lidí a přišlo několik sto, jo. Ti ostatní nepřišli, protože i když přestalo pršet, ty lavičky byly mokrý, jo. A teď prostě každou chvíli hrozily mraky, že bude bouřka a nevím co. A on opravdu jako na tomto, my jsme mu aj couvli, jako s honorářem a to bylo všechno nasmlouvané. A to víte, že tyto lidi nebyli jako levní, jo. Vy máte s tím i vy náklady, protože každý mu tam svého zvukaře a tak dále, jo. No, takže on potom tehdy ta Čeladná vlastně se stávala takovým tím střediskem. Budovalo se tam golfové hřiště, stavěly se tam nové exkluzivní byty, Lendl si tam koupil nový byt a prostě všichni jako tihle, takže on potom vlastně, aby splatil ty dluhy, tak ano, musel odjet na Havaj trénovat tenis.
0: Prosím vás,
1: ano,
0: aby si vydělal na dluhy.
1: Které je prostě to.
0: To vlastně si člověk vůbec neuvědomuje, jak strašné pozice jsou často ti organizátoři a jak jsou závislí na tom počasí, na tom, kolik vlastně těch lidí přijde. No. Tak strašně důležité je.
1: Strašně důležité. Neuvěřitelný. Možná si vzpomenete, že vlastně počasí v podstatě zničilo akci Evy a Vaška na Řípu. Jo,
0: to já už nemám takový pamatováka jako vy, ale...
1: Prostě je to strašně složitý, jo. Počasí to je vždycky neuvěřitelná věc, jo.
0: Počasí je mrcha, no, přesně tak.
1: To si pamatuju, že jednou jsme byli na nějakém náměstí taky, to byl nějaký festival a teďka začalo jako zvihl se vítr. Já jsem měla šaty s takovým dlouhým rozparkem a mě to
0: bylo
1: zvihalo.
0: Jak Merlin.
1: A teď prostě tam přišel takovej starý pán a povídá ještě.
0: Milí posluchači, co byste řekli na multižánrový festival VESUV 2026, víkend 4. a 5. července, na Pastýřské louce u Boskovic, půl hoďky od Brna, na pódiu Lucie, škvor na místě, dvě stage a k tomu ochutnávka piv z víc než 20 regionálních minipovovarů. Pokud ještě nevíte, kam o víkendu vyrazit, tohle by mohlo padnout. Poslucháte Halo, tady Impulzovi, krásné dobré ráno, no a co vaše festivalové zkušenosti, nehrajte nám je ze Zuzkou přes náš radio WhatsApp 605 222 007.

0: Halo, tady Impulzovi. Dneska se vás ptáme, co vy a festáky. Ozvat se můžete přes náš radio WhatsApp.
1: Tak já se svýma dětma jsem jezdila hodně na motorkářské srazy. Dcera ta tam byla vlastně poprvé, když bylo 5 let. Synovi bylo v té době 11 a moc jsme si to užívali, bylo to fantastický. Byly to vždycky takový spíš menší motosrazy, takže nebyl problém, aby kluci, co vlastně to organizovali, pohlídali i děti, abych i já se mohla trochu bavit.
0: 605 222 007. Ozvěte se taky se svým zážitkem.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Pum.
3: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Krásný den 007. Začneme dobrou zprávou. Nehodu na D10 na 8. kilometru směrem do Prahy se povedlo odklidit a kolona od Staré Boleslavy se postupně dává do pohybu. Hodně plný je i ale Pražský okruh směrem na letiště mezi Jesenicí a Ořechem. Přímo v hlavním městě se stojí ve východní části okruhu v Liberecké do centra a na příjezdech k Barandáku. Obou směrech se stojí také na průtahu Libercem před omezením u sjezdu na Staré Pavlovice. Dále z Liberce do Turnova, kde se zdržíte ve dvoukilometrové řadě před Hodkovicemi. A pomalu to jede na D1 před Brnem, cestou z Prahy od Vyškova a zdržení naberete také na bratislavské D2 před Brnem od 8. kilometru.

0: večer Rádia Impuls.
1: Festivalová sezóna je tady a celé ráno probíráme festiáky ze všech stran. Na festivalech se kromě muzikantů a zvukařů účastní i spousta dalších profesí. Stánkaři, technici, dopravci a s jedním exkluzivním dopravcem je Aleš.
2: Tak Honzíku, do studia ti přejeme krásné dobré ráno
1: dobré
2: a všem posluchačům, ať jsou kde jsou, tak taky krásné dobré letní ráno. A já jsem tady s Michalem Ransdorfem, naším kolegou z redakce. Mišáku, ahoj, dobré ráno.
3: Krásné ráno.
2: Tak my jsme v tvém žábusu. Žábus je to, protože je to vlastně taková dodávka, ale pro přepravu cestujících. Má to 14 míst pro lidi, kteří teda sem přijdou jako do autobusu a nechají se svést, včetně tebe 15.
3: Přesně tak.
2: Jako řidič. Žábus má zelenou barvu, proto je to žábus a jezdíš hlavně festivaly, takový do toho menšího ražení, řekni, jaký jsi byl třeba například.
3: No, už jsme mluvili festival bláznů, festival odpadních vod, festival odraz.
2: Jak se jako festival bláznů se projevuje?
3: Všichni jsou tam blázni, všichni to je asi jo. Úplně jednoduché.
2: Všichni no crazy, jako
3: pobíhají, občas tam běhají lidi nahatý.
2: Jako,
3: fakt jako po ránu, když jsem tam po ránu přišel, myslel jsem si, že všichni spali, tak ne, lidi ještě nespali.
2: Aha.
3: A ještě pobíhali po louce tam jako... No, na Adama a na Evu.
2: Nekece, ale já teďka vemu vlastně to, co ty tady máš, jo, v tom tém žábusu. Zálohované kelímky na pivo, nebo na limonádu třeba taky i. Ty stojí, myslím, že 50 korun v záloze, že jo?
3: Asi tak, no.
2: Tak máš tady i půl litr teda.
3: Přesně, ten no, občas se na festivale ale, už poštěstí.
2: Ale to mi řekněte, záhra, půl litr je v takovém podivném jako obalu. To vypadá jako, že to je nějaký petlahve nebo z něčeho no, udělaný. To, co to je?
3: Je to uřízlý 5-litrový barel.
2: No.
3: Je to prostě vrch je kompletně prostě sešmiknutý a pointa je taková, že když se někomu udělá špatně, tak všechno pustí tady do toho
2: umělého. Takže jako letadla mají blicí pytlíky, takže tady máš zvracecí nádobu. Jo. A už byla použitá.
3: Zatím naštěstí ne, ale už bylo spousta kandidátů, už jí mělo pod sebou.
2: Takže mi chceš říct, že tenhle ten autobus ještě nebyl pozvracený nikdy, když vozí ty kapely a takhle.
3: Naštěstí
2: nikdy,
3: ne.
2: Tak to je dobrý. Takže ať se daří, ať to jezdí a krásný festivaly, ahoj.
3: Tak jo, ahoj.
1: Jedete v žabusu a máte pod sebou zvracečku. To je komfort, panečku, to jsou služby, moderní festivalové služby. Posloucháte Halo, tady Impulzovi, svůj zážitek z festiáku můžete namluvit přes aplikaci Rádia Impuls nebo Radio WhatsAppem 605 222 007. Za dvě minuty bude půl deváté, krásné dobré ráno do celého Česka. Co může být víc festivalovější než tahle hymna od Euro? Tady je závěrečné odpočítávání.

0: Dneska po půl deváté, dneska bude zkrajedné jasno, pak trošku oblačněji na Šumavě i zabouří a pak se úplně rozjasní napříč celou Českou republikou. Teploty dneska Čechy a hory od 24 do 29, hory 23. No a na jižní Moravě bude tradičně tepleji jen 31 stupňů Celsia. Užijte si dnešní krásné letní počasí.
1: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
2: Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
3: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: 3 minuty po půl deváté začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. V Čelákovicích u Prahy kvůli přítomnosti ozbrojeného muže policisté evakuovali učiliště. Uchazeči o studium na střední

0: Zřejmě rozhodne v případu smrti chlapce na hřišti v Břeclavi. A tenistku Vondroušovou po udělení 4letého trestu podpořila Muchová i další tenistky.
1: Člověk si řekne, jo, festiáky, to je pro mladý. Ne, ne, ne, za chvilku vás Zuzanka Bubílková přesvědčí o tom, že existují i parádní festiáky pro seniory a že odtud má zážitku. Už za chvilku v ranním vysílání.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: parádně užívala ty jeleny, ona to poslouchala do poslední slabiky, tu písničku, plně se do ní zaposlouchala.
1: Ano, skoro jsem si lehla pod stůl.
0: Ne, jak je to možné, že vás tak zaujala? Líbí se vám ta skladba?
1: No, ta skladba se mi líbí, já teda jsem nevěděla, že jsou to jeleni.
0: Jsou to jeleni, to většina lidí neví, kdo to zpívá, ale ví, co se jim líbí, to tak je v životě,
1: to je
0: úplně běžný. Tak až tady bude Jindra Polák, tak já mu řeknu, ať vám speciálně podepíše čumkartu, jo?
1: No,
0: Jindra Polák je lídr těch jelenů, jenom abyste věděla. No, takový jako charismatický chlap je to, takže...
1: Fakt?
0: Jo, určitě.
1: A mladej?
0: No, docela jo, ale má paní.
1: A...
0: No jo, Zuzi, to už to lepší
1: tam,
0: nebude.
1: To se nám tam motá.
0: Dneska se ptáme na vaše zážitky z festiáku a asi nejlepší názor nám napsala na náš radio WhatsApp s číslem 605 222 007 Marcela. Píše... Na festivalu jsem byla tak unavená, že jsem ve stanu hledala ovladač, abych vypla televizi. Ale když jste se ve stanu cítila jako doma, tak je to fajn zážitek. Zuzi má zkušenosti z festiáku pro seniory.
1: Ale počkejte, toto mi ještě než přijdu k těm seniorům, to jsme byli, to bylo před pár lety, jo. A v podstatě nás taky operním zpěvákem nás pozvali na jakousi akci do kempingu na Šumavu, jo.
0: Ano.
1: A to je tam jako taky jako blbý počasí. A ještě se hrál hokej, kde my jsme hráli o třetí místo.
0: Na to máte štěstí.
1: Tak, jo, na to máme štěstí. No. A my jsme zrovna jako, takže tam před námi jako byla, my jsme měli tribunu, teďka každou chvíli sprchlo, před náma obrovská louka, na druhé straně byla hospoda, ty tam všichni u té televize a všichni nás poslouchali z kempingových těch zařízení, kde měli televize, jo.
0: Ano.
1: Takže to bylo něco strašného, až potom skončil, a my jsme myslím skončili jako třetí, že jsme získali jako, jako tu medaili, jo, a teď všichni jako přivožrali se na tu louku jako a vyžadovali, abychom začali znovu, jo. To bylo to něco je... prostě příšerného.
0: Já si myslím, že umělci to často nemají na svých vystoupeních jednoduché.
1: No v létě jako. je to, že si
0: ten běžný konzument vlastně nedokáže představit, jak těžká je to práce.
1: Oni vůbec si
0: Třeba spousta lidí si myslí, že tady jako sedí Daněk, chichotá se a pouští písničky z magneťáku, ale tak to vůbec není, protože zatím je strašně moc práce.
1: No prostě. To za mnou přišel jeden pán, mi říká, prosím vás, a kromě toho, že kecáte někde na podiu,
0: děláte co?
1: Jo, tak
0: už se mi to stalo. Paní Zuzano, ještě ta historka s těmi...
1: Seniory. No, on je v září, je měsíc seniorů, jo, mm-hmm. V podstatě a to jsou z ně a opravdu ty obce a všechno dělají pro ty seniory obrovské monstra akce, jo. A já jsem moderovala, myslím, že Praha 8 to byla, jsem moderovala jako celodenní akci, kde se opravdu střídali soubory zpěváci od ještě Zima tam byl těsně předtím, než nějak jako skončil, jo, byla tam Mládek s celým tím svým ansamblem.
0: Urbánková,
1: to všechno tam bylo a měl tam být jeden takový jako prej velice populární, já jsem ho teda neznala, divadelní soubor. A teď já jsem to moderovala a měla jsem jenom ohlásit ten soubor, protože já jsem dělala vlastně tu výplň mezi tím, než si vždycky ten soubor postavil tu vlastní jako aparaturu. Jo. A najednou za mnou přišla organizátorka a povídala, prosím vás, musíte mluvit déle, protože oni nám odmítli nastoupit, oni si dali do podmínek hlavové mikrofony, my jsme je nesehnali a oni z normální vady chtějí hrát, takže my jdeme schánět do Radotína 12 hlavových mikrofonů, jo. No jo, jenomže byla kolona, teď než to přivezli, to trvalo skoro dvě a půl hodiny. A teď prostě, co tam musíte bavit, je tam bylo 600 lidí, jo, venku, 600 lidí, jo, teď tam prostě jako ty duchoci seděj, ty nechoděj pro to pivo a tak dále, jako na rozdíl od těch.
0: Takže jste povídala, vystoupili někteří dřív, než měli.
1: No to ano, ale musela jsem je přemlouvat, protože každý má tu svou aparaturu. Naštěstí tam byl Pepík Zima, který je absolutně jako skvělej a řekl, že teda jako dobře, tak jsme mu pomohli na to jeviště, tam jsme udělali rozhovor a on, že zaspívá tu písničku jako z té princezny se zlatou hvězdou na čele, jo. A teď tam byly dvě takové, já jsem to šla si poslechnout pod podium a tam byly dvě takové mladé organizátorky a ta jedna povídá té druhé. Poslouchej tu písničku, jo, co tady zpívá ten starý dědek, jako, tak to jsem včera viděla tu pohádku a tam to zpívá takový pěkný, docela mladý princ, jo, a člověk si uvědomil, jako jak ten čas letí, jo, a mám ještě, nebo už pouštíte písničku?
0: Už pouštím písničku už pomalu, pouštíte. Byla to pointa, jo?
1: No byla to pointa, ale ještě mám příhodu aj s Urbánkovou, co se stalo.
0: Zuzi, jenže víte co, to bychom tady byli do 10 a vlastní korec se taky vysílá. Tak si ji necháme na příště.
1: Tak si to necháme
0: dobře,
1: někdy na příště.
0: Dobře, jste zlatá, že jste přišla. Mějte se moc hezky a zase příští týden.
1: Naslyšenou.
0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Krásné dobré ráno, 2 minutky před 3:15.

0: Máte program na festiák, já si představuju třeba Ariem, jak na ně koukám, a vy? Třeba multižánrový festival Vesuv 2026, je to o víkendu od 4. do 5. července na Pastýřské louce u Boskovic, půl hoďky od Brna. Na pódiu Lucie a Škvor, na místě dvě stage a k tomu ochutnávka piv z více než 20 regionálních mini pivovarů. Pokud ještě nevíte, kam o víkendu vyrazit, tohle by mohlo klapnout. Vlastík Korec je se mnou, ahoj.
1: Ahoj, hezké, dobré dopoledne, už skoro.
0: Nemáš něco veselého z festivalu?
1: Tam je takovej historek, Ježíš, mankote, tolik lidí, tolik radosti, tolik potěšení, tolik muziky.
0: Radost a potěšení?
1: Historika? Ano.
0: Ano.
1: Vždycky to takhle.
0: Konkrétního něco?
1: Ježíš, to bych asi...
0: To bych musel dlouho přemýšlet, já rozumím.
1: Mám spoustu historek, ale asi bych nezacházel do přílišných detailů, protože mnohé tyto vzpomínky nejsou publikovatelné
0: právě teď v tuto ranní hodinu.
1: Ano, dalo by se říct.
0: Vy zdravíme celou rodinu.
1: Řekl bych, že tuhle rodinu tvoří pár jedinců a oni vědí.
0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi ještě pořád. Za chvilku vtip Vlasty Korce.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Radio Impuls. Doprava 007. Krásné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. A já jsem si otevřel blbý to, a já jsem si otevřel blbý okno, takže teď si otevřu správný okno, abych vám nehlásil půl hodinu starou dopravu a už jsem dobrý. Víc než 2-kilometrová kolona je na D11 ve směru do Hradce před omezením na 71. kilometru. V obou směrech se stojí na průtahu Libercem před omezením u sjezdu na Staré Pavlovice, dále z Liberce do Turnova je téměř 2-kilometrová kolona před Hodkovicemi. Profíci z Global Assistance hlází ucpaný pražský okruh směrem na letiště. V Praze se stojí ve Strakonické, směrem do centra u Chuchle boural osobák s nákladákem a dlouhá řada se táhne od Zbraslavy. Popojíždí se v Liberecké a ve východní části okruhu mezi Černým mostem a Štěrboholi. Hromadná nehoda překáží taky v Kladně, v Pražské, u křižovatky s Unhoštskou a pomalu to jede na D1 před Brnem směrem z Prahy i od Vyškova. A z dopravy je to všechno, vydržte to ve frontách, kolonách, hlavně nebourejte a dávejte na sebe pozor. Dobře, dojeďte. Vtip Vlasty Korce.
1: Milá dcero, vítám tě u zpovědi. Jsem rád, že jsi dorazila, aby ses odlehčila od svých hříchů. Ano, otče, já jsem zřešila. Dobře, dcero, povídej, kde a jak jsi zřešila, co se stalo. Otče, já jsem včera byla nevěrná, já jsem zřešila. Cože? V takovým vedru?
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Radio
2: Impuls. Je pravda, že včera bylo teplo i mně, Vlastíku.
3: To bylo teplo všem a koleje se kroutily.
2: Úterý 23. června pokračuje Vlasta Korec.

0: Jen co jsme vstoupili na modrou savanu s kapelou Erasure, musíme se vrátit do české kotliny, protože bude 9 hodin, posloucháte Impuls. Startuje dopolední vysílání, za chvilku tam pošlu 7 pecek v kuse a bez reklam pro milionové kolegy. Ale co dnešní počasí, to vás jistě bude zajímat. Čekáme přechodně až oblačno, zejména na Šumavě, s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Teploty 24 až 29.
1: Slunce ve vlasech přináší Kapilan. Sponzor počasí. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
2: Vlasta Korec. To je náš expert na dobrou náladu. Už v 9 vám pustí 7 pecek bez reklam pro vaše milionové kolegy. Naservíruje zážitky cestovatele Jirky Kolbaby a doručí radost ze života. Dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
3: Policie zveřejnila jméno ozbrojeného muže z Čelákovic. Seskok v Rokycanech je vyšetřovaný jako ublížení na zdraví. Fotbalista Messi zlomil střelecký rekord. Je 9 hodin, u zpráv vás vítá Kateřina Palajová.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Policie hledá muže se zbraní v Čelákovicích u Prahy. Podle informací na síti X směřoval do místního učiliště. Školu policisté evakuovali. Podrobnosti zjišťuje reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré dopoledne.
5: Dobré dopoledne. Policie zveřejnila další podrobnosti k hledanému muže z Čelákovic. Na síti X zveřejnila jeho fotografii se jménem a datem narození. Ne o 55-letého Petra Šimona. Podle policie se pohybuje v modré Škodě Fabii. Svědci se mají ozývat na linku 158. Hledaného muže se ale nemá pokoušet nikdo sám zastavit. Muž má být ve špatném psychickém stavu. Agentura aktu informovala, že se po městě pohyboval s dlouhou zbraní. Učiliště v Čelákovicích policie vyklidila. Nejsou tam žáci ani učitelé. Místo hlídají zásahové jednotky. V pohotovosti je podle ČTK pro všechny případy i záchranka. Událost dál sledujeme. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
3: Kriminalisté vyšetřují nedělní tandemový seskok v Rokycanech jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Zranili se při něm 4 lidé, jeden zůstává v kritickém stavu. Podle experta na letecké nehody Josefa Bejdáka nebyly pro takovou akci vhodné podmínky. Upozornil, že platila výstraha pro silné bouřky. Během seskoku se skutečně počasí změnilo, přišel vítr a někteří parašutisté se zřítili. Akci organizovala firma Volný pád. Její majitel Pavel Petrák odmítl, že by podmínky pro tandemové seskoky nebyly vhodné. Policisté vyzvali svědky události, aby se na ně obrátili a poskytli jim případně fotky či videa z incidentu. Slováci jezdí za levnějšími a kvalitnějšími potravinami za hranice. Stát tak přichází ročně o miliony eur na DPH. Obyvatelé slovenského pohraničí utratí v zahraničních obchodech ročně závratných 670 milionů eur, což je téměř 17 miliard korun.
6: Takmer 80% Slovákov v prihraničných okresoch nakupuje v zahraničí minimálne raz mesačne a sú to najmä väčšie nákupy. Najviac ľudí chodí nakupovať do Rakúska, nasleduje Maďarsko, Česko a Poľsko. Ukrajina pre vojnu nebola zaradená do prieskumu. To, že Slováci vo veľkom nakupujú za hranicami, pociťuje štátna kasa. Ročne príde slovenská ekonomika iba na vybranej DPH o 2,5 miliardy korún. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
3: Americko-íránské jednání na technické úrovni ve Švýcarsku skončilo. Jeho výsledkem je rozhodnutí zřídit 4 pracovní skupiny. Ty se zaměří na otázky související se zrušením sankcí uvalených na Teherán, íránským jaderným programem a obnovu a hospodářským rozvojem Iránu. Úkolem čtvrté skupiny bude monitorování vývoje. Dnes to podle agentury Reuters uvedla iránská státní agentura IRNA.
2: S Impulzem na fotbal.
3: Argentinský útočník Lionel Messi překonal další milník na mistrovství světa brankami s pořadovými čísly 17 a 18. Pokořil historický střelecký rekord Němce Miroslava Klozeho. Kapitán obhajců titulu rozhodl v Dallasu o vítězství nad Rakouskem 2-0 a navázal na hat-trick z úvodního utkání jeho amerického týmu proti Alžírsku. Messi se také stal teprve třetím hráčem fotbalové historie, kterému se podařilo skórovat v 6 zápasech světového šampionátu. šampionátu za sebou. Duel s Rakouskem byl pro Messiho 28. zápasem na mistrovství světa, což je také rekord FIFA.
0: A to ten náš chodící Leo Messi, jak monitoruje zápas 90% v rámci chůze, ano. Tak ještě nedal penaltu. Je to bůh, je to ďábel. Kačko, děkuju za zprávy.
3: Ahoj.
0: Před námi 7 pecek v kuse a bez reklam hrajeme pro milionové kolegy a budu volat sestřičku, která nám bere, ne pije krev.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

0: zeptat pro milionové kolegy. Kdo chce přát svým skvělým kolegům? Dobrý den, kdo tam? Kde jsme?
1: Dobrý den, jsem Maruška a jsem v Litvínově.
0: Takže voláme Litvínov a kdo jsou vaši milionoví kolegové? Co děláte?
1: Moji milionoví kolegové jsou z Plazma centra v Mostě. Mm-hmm. Dělám odběrovou sestru.
0: Dobře, a proč jsou milionoví?
1: Jsou úžasně spolupracující, neskutečně empatičtí a prostě miluju.
0: A je třeba jim zahrát 7 pecek v kuse a bez reklam. Dobře jste to vymyslela. Děkuji, že jste se zaregistrovala na www.impuls.cz a věřím, že vašim skvělým kolegům uděláme o něco lepší den.
1: Děkuju.
0: Já děkuju. Hezký den, naschledanou.
1: Vám taky, naschledanou.

Výsledky, reportáže, komentáře. Dřív než ostatní. Mistrovství světa ve fotbale. Každý den na rádiu.

Posloucháte 7 peček v kuse a bez reklam, ale teď je zde jedna mimořádná aktuální zpráva z dopravy. Požár vozidla uzavřel D11 na 15. kilometru ve směru do Prahy. Jezdí se odklonem exitem 18 přes Starý Vestec a Mochov.

0: Posloucháte dopolední vysílání Rádia Impulse. Já připomínám, že každé pracovní ráno od pondělka do pátku máte šanci vyhrát až 100 000 korun ve hře Halo tady Impulzovi. Za prvé byste měli být zaregistrováni na adrese www.impuls.cz nebo se registrovat můžete přes naši aplikaci. Když jste zaregistrováni, očekáváte telefon. Když se někdo ozve, ráno se hlásíte sloganem Halo tady Impulzovi. Když volají naši ze studia, naše ranní Impulzovic rodinka, tak pak po tomhle úspěchu si řeknete, že chcete zatočit kolem, no a pak to může cinknout. Připomínám znovu, až 100 000 korun. A já bych neváhal s tou registrací, protože toto, dá se říct, jarní kolo naší hry se pomalu a jistě chýlí ke svému závěru, tak jestliže to štěstí má na vás sednout, tak ať má nějaký ten prostor. Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
3: Zásilka z Datartu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Vlasty Korce.
1: Máme 23. červen. Před 135 lety se narodil spisovatel, dramatik a režisér Vladislav Vančura, autor románů Rozmarné léto, Konec starých časů nebo pohádek Kubola a Kuba Kubikula. Teď fotbalové narozeniny, 50. slaví francouzský fotbalista Patrick Vieira, mistr Evropy a také světa, pan fotbalista. Před 60 lety začal první ročník festivalu populárních písní Bratislavská lira. Šlo o jednu z největších a nejoblíbenějších akcí své doby. Každoroční přehlídka představovala možnost si kromě domácích interpretů poslechnout také zahraniční hvězdy. Více v reportáži kolegy Vítka Zábranského.
2: Historicky první ročník Bratislavské liry v roce 1966 vyhrál legendární Karel Gott s písní Mám rozprávkový dom.

0: Bratislavská Lyra byla pro zpěváky ideální šancí uvést do té doby nezveřejněné písně, ze kterých se následně často stávaly hity. Příklad Za všechny, Vyznaní je a Marika Gombitová. Festivalu se účastnila i další zvučná jména jako Helena Vondráčková, Marta Kubišová, Karel Černoch nebo kapela Olympic. Oživení do tehdy komunistického Československa skrze bratislavskou Liru přinášeli i zahraniční interpreti, třeba Stevie Wonder, Beach Boys nebo Bonnie M. Přes svou popularitu ale festival nepřežil pád totality. Pokusy o oživení akce v 90. letech byly neúspěšné. Od začátku prvního ročníku bratislavské Liry dnes uplynulo přesně 60 let. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Jasně, my taky jedeme dál a navíc se mi to umocníme aktuální informací, která se týká dopravy a nebude pouze jedna jediná. Co se děje? Po požáru vozidla je už D11 na 15. kilometru ve směru do Prahy průjezdná levým jízdním pruhem.
1: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, tedy kde to nejede, vše ví Lenka Roštoková, tedy profík z Global Assistance.
2: Ahoj Vlastíku, hezké dopoledne. Na dálnici D11 z Jaroměře do Prahy na 15. kilometru hasiči likvidují následky po požáru auta. Projíždí se levým pruhem kolony od 20. kilometru. Na D2 z Bratislavy do Brna je nesouvislá fronta od 11. kilometru. Na dálnici D1 z Prahy do Brna popojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionů mezi 190. a 196. kilometrem. Podobná situace je z Vyškova do Brna mezi 201. a 196. kilometrem. Na pražském okruhu ve směru na letiště je velmi silný provoz kamionů už od Modletic. A v Praze ve Strakonické ulici na úrovni železničního mostu směrem do centra už nehoda nepřekáží a kolona se rozjíždí. Z Global Assistance Lenka.
3: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Blinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Posloucháte Radio Impuls, blíží se 10. hodina. No a já už chystám zprávy, nejsem na to sám, přijde Kačka Palejová. Věřím, že i Vítek Zábranský. Když ne, tak no Kačka už tady je, je to všechno v pořádku. Já mám informace o počasí a Vítek taky dorazil, je to dobrý. Teď to počasí. Dnes čekáme přechodně až oblačno, zejména na Šumavě s ojedinělými přehánkami a nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů Celsia. Přeju vám všem skvělý den.
1: Dámy a pánové, nastupuje tým Český mejdan s Impulzem. A je to teda pěkná sestavička. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.

0: jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. 17. října O2 Arena. Vstupenky na Ticketportal a Ticketmaster.
1: Partnerem českého mejdanu je Baumax. Vše pro dům, byt i zahradu. Baumax. Nízké ceny každý den a ještě něco navíc.
2: Policie dál pátrá po ozbrojeném muži z Čelákovic. Živnostníci si snižují sociální odvody. Tenisky vyjadřují podporu Vondroušové. Je 10 hodin, zprávy má Kateřina Palajová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Policie rozšiřuje pátrání po ozbrojenci z Čelákovic u Prahy. 55-letý Petr Šimon měl podle prvotních informací jít do místního učiliště, které policisté evakuovali. Objevit se ale může i v dalších městech. Událost sleduje reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne. Pátrání po muži kromě Čelákovic probíhá i v Praze a Novém Bydžově na Královéhradecku. Policie vyhodnocuje všechny poznatky a dostupné informace. Bližší zprávy k pohybu hledaného ale zatím nemá. Policisté hlídají v metropoli také budovy ministerstev vnitra a školství. Zároveň ale dodávají, že se jedná o preventivní opatření. Teď mám jednu čerstvou informaci. Hledaný 55-letý Petr Šimon byl před 8 hodinou viděný ve středočeském Brandýse nad Labem ve světlé bundě, červené kšeltovce a zavazadlem v ruce, píše to ČTK. Podle policie je muž ve špatném psychickém stavu, pohybuje se modrou fábí značky 5AB7197. Pokud muže nebo auto někdo uvidí, má neprodleně volat linku 158, ale nijak nezasahovat. Situaci dál sledujeme. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
2: A přidávám další aktualitu. Ústavní soud obdržel prezidentovu kompetenční žalobu kvůli účasti na summitu NATO. Je si vědomí naléhavosti. O přednostním projednání rozhodne plénum. Žáci zjišťují výsledky druhého kola přijímaček na střední školy, tedy zda a jaká škola je přijala. Najdou je v elektronickém systému DIPSY a zveřejňují je i školy. Podle ČTK je už přijatých asi 98% deváťáků. Ve druhém kole bylo do čtyřletých a kratších oborů přijatých 82% uchazečů. Nepřijatí žáci mají možnost využít i třetí a další kola přijímacích řízení. Ta už podle webu Cermatu nejsou řízená centrálně. Jejich termíny a způsob jsou na rozhodnutí škol. Některým živnostníkům se snižují sociální odvody. Od července zpětně klesnou na loňskou úroveň. Změna se týká hlavně minimální měsíční zálohy. Živnostníci zaplatí o 715 korun méně.
4: Změna v platbách sociálního pojištění se týká těch nejmenších živnostníků. V našem vysílání to řekl daňový poradce Jiří Nesrovnal.
5: Respektive těch, kteří vydělávají nejméně, protože dopadá pouze na ty, kteří zálohy na pojistné a potom i to pojistné sociální nepočítají z toho, co si vydělali, ale je tam jakýsi strop a to je minimální výše toho pojistného. A na základě té změny se ten základ, kterou se počítá to pojistné, vrátil na stav v roce 2025.
4: Změna sociálních odvodů se ale týká i lidí, kteří nepodávají daňové přiznání, ale platí daň paušálně a to v nejnižším pásmu tohoto režimu. Za prvních 6 měsíců roku jim podle mluvčího finanční správy Patrika Madleho vznikne přeplatek skoro 5000 korun.
6: Měsíční paušální záloha se od července sníží o 822 korun.
4: Poplatníci v paušálním režimu si můžou buď snížit příští zálohu o výši přeplatku, nebo o jeho vrácení požádat na konci roku. Martina Kroa, Radio Impuls.
2: České i zahraniční tenistky podpořily Markétu Vondroušovou. Ta dostala včera od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu čtyřletý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Hájila se tím, že komisařka německé antidopingové agentury se nechovala podle obvyklých postupů. Za Vondroušovou měla přijít mimo hodinový interval, který sportovci denně uvádějí v aplikaci. Jejím prostřednictvím informují, kdy a kde budou k zastížení. Karolína Muchová označila na sociálních sítích trest za těžko pochopitelný. Podporu bývalé šesté hráčce světa vyjádřili také Linda Nosková, Tereza Valentová, ale i světové hvězdy Coco Gauffová, Mária Sakariová či Elis Mertensová. A tím zprávy končí, pokračuje dál Vlasí Korec.
7: Opravdu končí, nechceš tam ještě něco předat, aspoň jednu nebo dvě?
2: Ale všechno, co jsem věděla, jsem řekla.
7: Dobře, děkuju. Prosím tě, já ti za to naliju víno od kapeličinacky za chvilku.
2: Ahoj. Se těším. Ahoj.
7: Ano, pitný režim je nutné dodržovat a je dobré taky cestovat, abyste měli zkušenosti a radosti. Jirka Kolbaba se ozve, já si myslím, že program je připraven.
0: Dopoledne s Dobrým Kurcem na rádiu Impuls.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tuhle sobotu Žlutý pes a Ondřej Hejma, který ví, že modrá je dobrá a indiánskou dýmku míru si s ním můžete dát i z gauče. Sobota v 8 večer. Víkendový živák Rádia

0: dokonalá pecka Eláni, nie sme zlí. Za chvilku doprava, kilometrové kolony jsou v obou směrech na sedmičce na obchvatu Slaného a podíváme se třeba také na Pražský okruh nebo na trasu České Budějovice Vodňany. Kam konkrétně, to se dozvíte za chvilku. Zladíte impuls a já doufám, že máte stále dobré úterý s datem 23. června.
1: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Aktiv za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

Rádio Impuls. Doprava 007. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Je toho poměrně dost. Poslouchejte, třeba se vás to bude týkat. Kilometrové kolony v obou směrech jsou na sedmičce na obchvatu Slaného. V Praze se zdržíte na východní a Štěrboholské spojce mezi Černým mostem a příjezdem do Štěrbohol. Na Pražském okruhu ve směru k letišti čekejte přerušované kolony mezi Modleticemi a Ořechem. Dále na trase z Českých Budějovic do Vodňan za odbočkou na Malovice havarovalo nákladní auto. Nehodu vyšetřuje policie. Jeden pruh je neprůjezdný. Počítejte s kratší kolonou. A dobrá zpráva nakonec na D11 ve směru od Hradce Králové na Prahu je na 15. kilometru auto po požáru odstavené u Krajnice. Dlouhá kolona se tam pomalu a jistě rozjíždí. Doprava na čísle 605 222 007.

klasika Eagles a Hotel California. Za chvilku opět Radeček s hitem Hory. Chcete-li se na hory vypravit, můžete, počasí je více než příjemné na jakoukoliv horskou túru, ale já mám pro vás úplně jiné putování. Prázdniny totiž klepou na dveře a my máme nápad, kam letos vyrazit. Na Impulzu vás během léta vezmeme na české prázdniny. Budeme objevovat zajímavá místa, ochutnávat místní speciality, nahlížet tam, kam se běžně nepodíváte a připomínat si, čím jsou jednotlivé kraje výjimečné, protože za kraj

0: kupujte výhodne přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, já tě zdravím. Včera si přicestoval na Azorské ostrovy. Včera si o nich básnil, mně se o nich zdálo. Kam jsi se vypravil dnes?
2: Krásné dopoledne, Vlasto. Já jsem teď na největším z Azorských ostrovů, který je objevený jako druhý v pořadí. Přezdívají mu Zelený ostrov. On je opravdu nádherně zelený. Všude tady potkávám kryptomerie japonské. To je velký zdroj místního dřeva, ale také zbytky původních vavřínových lesů. V nich často poletuje hýl azorský. Je to tady mimořádně všechno zelené, nádherné. Ten Miguel se opravdu může pochlubit mnoha fantastickými oblastmi, které jsou nesmírně fotogenické. Je tady mnoho kalder, velice objemných, je tady také mnoho vysokých stěn až

500 metrů třeba vysokých, tam se často na těch svazích pase hovězí dobytek. Já jsem třeba navštívil místo, kde se jmenuje Lagoa Azul, je modrá laguna, která sousedí z Lagoa Verde, tam je zase zelená laguna, úžasné vyhlídky na Ponta do Escavado, na takovým malým přístavním městečkem, které jsou Mosteiros, tam jsou úžasné útesy a ty stojí za to. Tady se kdysi dávno pěstovali pomeranče, ale teď se v poslední době pěstují na Azorských ostrovách ananasy. A to je velice unikátní, protože ten místní ananas se nepěstuje v plenéru, ale pod sklem, to znamená ve sklenicích. Je nesmírně sladký, je to takový veliký, velice unikátní plod. Jediné místo na světě je tady, kde se pěstují ananasy ve sklenicích. Na Havaji roste třeba venku, stejně tak znám z Havaje, že ananas z Havaji, ten vyroste třeba za jeden rok, ale tady musíme čekat 18 až 25 měsíců, abychom mohli sklidit. Je menší, ale nesmírně vonavý a sladoučký. Všiml jsem si také, že na těchto ostrovech jsou hodně čediče, bazalt, pemza, je to materiál, který se využívá ve stavebnictví. Třeba podobné fenomény právě vidím na Havaji, na Islandu, na Kanárských ostrovech, na všech těch vulkanických ostrovech světa. Také se hodně využívá geotermální energie na výrobu elektrické energie.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jsme zpět na největším azorském ostrově. Jirko, prosím, pokračuj.
2: Navštívil jsem třeba Sete Cidades, což je v západní části ostrova São Miguel. Je to jedna z nejaktivnějších sopek, která tady vůbec je. Najdeme tady jedno jezero zelené, jedno jezero modré. Všechno to vzniklo před přibližně 22 tisíci lety. Vůbec návštěvy tady těchto fantastických lagun, třeba ohnivé laguny, opravdu stojí za to a nikdy nezapomenu právě na možnosti fotit tady tyto fantastické scenérie. Já se teďka snažím dostat k čajovým plantážím, které se jmenují Koreána, a to bude, myslím, pořad na zítřek. Přiblížím jedinou čajovou plantáž na evropském kontinentě. Naslyšenou.
1: Jirko, děkuju za skvělé vyprávění na tu plantáž. Se moc těším.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Bum, bum, bum, Karel Gotin, Pulzovic, Krabička. Tak jsme ji poslali do éteru, tuhle skladbu, a věřím, že vám udělala jednoznačně radost. Za chvilku doprava. Porouchané auto stojí na silnici 7 na trase Praha-Chomutov na obchvatu Slaného. Za chvilku Lian Rimes anebo Darinka Rolincová s hitem Čo o mě věš. To je pecka, ale skvělá.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou. Českou muzikou. Ať příště nehledáte, kde hraje dobrá nálada, přidejte si Radio Impuls mezi oblíbené. Jedno ťuknutí a jste doma. V rádiu, kde to žije, zpívá, kde je dobrá nálada. Tak šup, přidejte si nás do oblíbených a mějte Impuls vždycky po ruce. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková, Global Assistance. Léňo.
2: Ahoj Vlastíku, hezké dopoledne. Na silnici 7 na trase Praha Chomutov na obchvatu Slaného překáží nepojízdné auto, dlouhé kolony jsou v obou směrech. Na silnici 37 na trase s Chrudimi do Ždírce nad Doubravou od Bočky na Vysočinu probíhá vyšetřování nehody, kolony jsou v obou směrech. Na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů vás drží omezení u Toužimi. A na pražském okruhu z Modletic na Ruzyň očekávejte kolony od dálnice D1 až Kořechu na 19. kilometr. Z Global Assistance, Lenka.
1: Děkuji pěkně, 605 222 007, kdyby něco, ozvěte se.

0: úterý 23. červen bude 11 hodin. Honza Varga ve studiu je připraven. Teď spřádá poslední myšlenky, co vám tam vlastně pošle, ale já vím, co vám řeknu teď hned. Počasí čekáme přechodně až oblačno, zejména na Šumavě s ojedinělými přehaňkami nebo bouřkami. Večer se bude vyjasňovat. Teploty 24 až 29 stupňů. V 1000 metrech na horách počítejte s 22. Krásný den vám všem.
1: Letní vítr ve vlasech přináší Kapilan. Sponzor počasí. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
2: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
3: Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
5: Policie ve středních Čechách pátrá po ozbrojeném muži. Prezident Pavel se kvůli summitu NATO obrátil na ústavní soud a na střední školy se dostala už většina dětí. V 11 hodin zdraví u zpráv Honza Varga.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Policie pořád pátrá po 55-letém ozbrojeném muži. Ukázat se měl ve středočeských Čelákovicích, kde kvůli němu zásahovka vyklidila místní učiliště. Svědka události přímo na místě oslovil náš reportér Michal Ransdorf. Hezké dopoledne.
6: Dobrý den, vedle mě je řidič autobusu Martin.
7: Bylo to obvyklý ráno, kdy jsem vyhodil lidi na zastávce v Čelákovicích na nádraží. Daní studenti vystoupili, já jsem si udělal pauzu a když jsem se vracel zpátky, tak mi bylo divný, že nastupují ty samý lidi. Jeden klučina mi řekl, že někde pobíhá poblíž nějaký blázen, že mu napsal kamarád a že radši jde domů. A na další zastávce, která je přímo vedle toho učiliště, bylo neobvyklé množství lidí, hlavně studentů. A když začali nastupovat, tak jedna holčina, která byla rozklepaná, ta říkala, že se bojí, že tam lítá nějaký chlap se zbraní. A v zápětí, kdy mi vlastně tohleto sdělil a vyjížděl jsem ze zastávky, tak jsem viděl dvě neoznačení policejní auta s majáky, který právě zahýbali k tomu danému učilišti.
6: Díky za svědectví řidiče autobusu Martina a já jen doplním, že policisté si k pátrání vytipovali nejen středočeské Čelákovice, ale také Nový Bydžov na Královéhradecku anebo různá místa v Praze. Michael Ransdorf, Radio Impuls, Čelákovice.
5: Policie ještě v uplynulé hodině upřesnila, že hledaný se může pohybovat v jiném autě než v dříve avizované Fabii. Může jít to vínový Renault Megane s registrační značkou 1S08861. Pokud lidé auto zahlédnou, mají kontaktovat linku 158. Hradní válka o summit NATO v Ankaře graduje a prezident Petr Pavel ostře pálí do Babišova kabinetu. Rozhodnutí nevyslat ho do Turecka označil za nehorázný a nešťastný krok, který nemá obdoby a oficiálně poslal na vládu ústavní žalobu. Chce, aby soudci jasně řekli, že zastupování státu navenek prostě patří hlavě státu a nařídili premiérovi poskytnout veškerou součinnost. Andrej Babiš ale kontruje, že žaloba je úplný nesmysl a Pavel se prý jenom zapomněl v minulé éře, kdy hrál v zahraniční politice hlavní roli. Podle premiéra má teď že pevně v rukou jeho vláda a hodlá politiku vést po svém. Rozhodnutí Babiš označil za pragmatické a praktické. Ústavní soudci se kvůli tomu sejdou mimořádně už zítra, protože summit klepe na dveře za pouhé 2 týdny. Skvělá zpráva pro deváťáky a jejich rodiče. Po prvních dvou kolech přijímaček má své jisté místo na střední škole už 98% dětí. Ministerstvo školství potvrdilo, že ve druhém kole uspěla drtivá většina přihlášených a 80% z nich se dokonce dostalo na školu, kterou chtěli nejvíce. Naopak u víceletých gymnázií to byla jako obvykle pořádná divočina. Na 6letá se probojovala jen třetina zájemců a na 8letá necelá polovina. Kompletní výsledky už visí přímo na školách a děti je najdou i online v systému DIPSY. Ti, co ještě neuspěli, ale nemusí věšet hlavu, protože školy teď začnou vypisovat 3. kola. Je to skandál a nesmysl, tak hodnotí šéf tenisového klubu první ČLTK Praha Vladislav Šavrda 4letý zákaz činnosti pro Markétu Vondroušovou. Mezinárodní tenisovou agenturu pro bezúhonnost tenisu kritizoval nejen za výši trestu kvůli neodevzdanému vzorku, ale i za odlišné řešení nedávných dopingových kauz světových hvězd Jany Kasinera a Igy Świątekové. Šavrda čeká, že se wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová proti verdiktu odvolá.
8: Za neposkytnutí vzorku v hodinách, které nejsou určený pevně, že ty hráči musí být k dispozici ve večerních hodinách někde cizímu člověku pustit do svého bytu a za to dát plnou výši trestu, jako kdyby byl ten člověk testovaný pozitivně na skutečný doping, je prostě skandální rozhodnutí.
5: Markéta Vondroušová po včerejším verdiktu Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu a čtyřletém zákazu činnosti odmítla, že by někdy dopovala. Napsala to na Instagramu. Ohledně dalších kroků žádné konkrétní informace nepodala. Zprávy dorazily nakonec a dál se hlásí Vlastík Korec.
0: Ano, 4 roky to by byl konec kariéry. Věřím, že tohle se obrátí a že to dopadne tak, jak by mělo dopadnout ve prospěch naší skvělé tenistky. Honzo, díky za zprávy.
9: Hezké dopoledne.
0: Čau. Blíží se nám festiáková období, Aleš Růžička se zkusil vypravit na festiák speciálním busem.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

České prázdniny s rádiem Impuls. Lidé, místa, jídlo, příběhy. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás nejlepší.

0: Já to mám vlastně úplně stejně. Cítím se furt nějak jako puberťák. No, zvláště na mejdanu. Ale co další muzika? Eurythmics a Miracle of Love a Sebastian náhradní díly. Předtím ještě uvedu aktuální dopravu. Uzavřenou máme D1 na 303. kilometru. Podobná nepříjemná situace je na příjezdu do Brna. Podíváme se třeba na silnice 7 na trasu Praha-Chomutov. Doprava Rádia Impuls pro vás za necelé 3 minuty.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
3: Vydejte se za památkami do Salzburska. Navštivte pevnost Hohensalzburg s úžasným pohledem na město a hory. Hrad Mauterndorf s rytířským hřištěm nebo tajemný Hohenwerfen s ukázkami letu dravců. A největší jízda? Ta čeká na pevnosti Kniepass s nejdelší tunelovou skluzavkou v Alpách. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jdeme na silnice, jsou zde nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená je D1 na 303. kilometru ve směru od Přerova na Ostravu. Na vině je zdravotní indispozice řidiče. Na místě přistává také vrtulník záchranné služby. Přerušovaná kolona převážně kamionů je na D1 ve směru od Vyškova na Brno mezi 208. a 196. kilometrem. Podobná situace je na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy a do Kolony se dojíždí na 11. kilometru u Blučiny. Na silnici 7 na trase Praha-Chomutov na obchvatu Slaného překáží nepojízdné auto. Dlouhé kolony jsou v obou směrech. V Praze se držíte na východní a Štěrboholské spojce mezi Černým mostem a příjezdem do Štěrbohol. Dále na Pražském okruhu ve směru k letišti čekejte přerušované kolony mezi Modleticemi a Ořechem. Ozvěte se dál do dopravy na číslo 605 222 007 nebo volejte přes aplikaci. We'll be right back.

0: Chodíte do práce rádi, protože tam máte skvělé kolegy? Jestliže ano, tak tohle jsou ti jedineční milionoví kolegové. Můžete jim poděkovat, že obejmete, holkám třeba dáte pusu, aby v tom nebyl zase nějaký to harašení. Dneska si musíte dávat pozor na všechno, ale víte, co můžete udělat? Můžete je překvapit tím, že jim zahrajete 7 pecek na vlnách Rádia Impuls. My hrajeme vždycky po 9. 7 pecek v kuse a bez reklam. A chcete-li je konkrétně popřát těm vašim skvělým kolegům a chcete-li je třeba vyjmenovat jejich jména, udělejte proto jedno jediné. Registrujte se na www.impuls.cz, najděte si tam odkaz na milionové kolegy. No a když se mi zaregistrujete, tak já vám zítra zavolám a v 9.05 nebo 06 ohlásíme 7 pecek v kuse a bez reklam pro vaše milionové kolegy. Zkuste si to představit, jak obrovskou radost jim uděláte. Tak teď už je to na vás. Já jsem výzvu dal a já věřím, že se společně zítra nebo třeba v průběhu prázdnin uslyšíme. A teď ještě jedna dobrá zpráva z dopravy. D1 na 303. kilometru ve směru od Přerova na Ostravu je již průjezdná. Vrtulník z místa odletěl. Já věřím, že ten zdravotní problém, co tam byl, že nebude fatální.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Pozor, velká slevová akce vtedy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy jíří nápady.
3: Žijeme českou muzikou, žijeme koncerty. Živák Rádia Impuls.

0: Bon Jovi, Blaze of Glory. Na vlnách Impulzu. V Impulzovic krabičce Václav Neckář s hitem Nestůj a pojď. A vy teď zastavte na chvilku, abychom se rozjeli. A proč, to se dozvíte. Festivalová sezóna je tady. Navíc Česká republika se řadí mezi země, kde se každoročně koná nejvíce festiáků na počet obyvatel. Na festival je ale potřeba se nějakým způsobem dostat. A v takovém zajímavém festivalovém busu dnes natáčel úžasný zuřivý reportér Aleš Růžička.
1: No, jde o takzvaný žábus. To je dodávka pro 15 lidí, včetně řidiče. A žábus je to proto, že je zelený jako žába. Náš kolega Michal Ransdorf v něm obráží menší festivaly a vozí tam návštěvníky a kapely.
2: Tak máš tady i půl litr teda.
3: Přesně, ten občas se na festivalech.
2: Ale už půl litr je v takovém podivném jako obalu. To vypadá jako, že to je z nějaký petlahve nebo z něčeho udělaný. Co to je?
3: Je to uřízlý 5-litrový barel. Vrch je kompletně prostě sešmiknutý. A pointa je taková, že když se někomu udělá špatně, tak všechno pustí tady do toho.
2: Jo, takhle, takže jako letadla mají blicí pytlíky, takže tady máš zvracecí nádobu, jo, udanou, a už byla použitá.
3: Zatím naštěstí ne, ale už bylo spousta kandidátů, už jí mělo pod sebou.
1: Druhů festivalů je mnoho, takže na jaký typ festivalu tímto žábusem ty jezdíš?
3: Festival bláznů, festival odpadních vod, festival odraz.
2: Jak se jako festival bláznů se projevuje?
3: Všichni jsou tam blázni, všichni, to je asi úplně jednoduché.
2: No to crazy, jako
3: pobíhají, občas tam běhají lidi nahatý.
2: Nechce,
3: jako, fakt jako po ránu ještě nespali a ještě pobíhali po louce tam jako no, na Adama a na Evu.
2: Nechce,
3: no.
1: A kdo by si snad myslel, že jde o nějaký výdělečný podnik, není to úplně tak. Když se na tom festivalu vybere na naftu a občas někde dostane i jídlo, tak se to dá označit za docela povedenou akci. Tak hezký den. Zřídí reportér Aleš Růžička, Radio Impuls.
4: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Nestuj a pojď do studia, Honzo Benešovský, co chystáš odpoledne?
1: Já jsem tady, jenom si zesílím ještě mikrofon, tak. Překotné, řekněme, politické dění. Prezident Petr Pavel se rozhodl podat kompetenční žalobu kvůli tomu, že ho vláda nechce pustit do Ankary na summit Severoatlantické aliance. No tak k tomu scháníme politologa, který by nám to rozebral. Udělá to v odpoledním vysílání ve 13.40.
0: Já si myslím, že to všichni rozebrali už aspoň 10krát zprava i zleva, ale tak tomu přidám ještě jeden další relevantní názor.
1: Je to tak, tak. Děkuji.
0: Děkuji. Za chvilku doprava, poruchané auto stojí na silnici 7 na trase Praha Chomutov na chvatu Slaného. To chystám v rámci závěru svého vysílání a ještě najdeme důvod pro normální, obyčejnou lidskou radost.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jdeme na dopravu, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková, Global Assistance.
2: Ahoj Vlastíku, hezké dopoledne. Na silnici 7 na trase Praha Chomutov na obchvatu Slaného překáží nepojízdné auto, dlouhé kolony jsou v obou směrech. Na silnici 37 na trase s Chrudimi do Ždírce nad Doubravou od Bočky na Vysočinu probíhá vyšetřování nehody, kolony jsou v obou směrech. Na silnici 38 mezi Havlíčkovým Brodem a Čáslaví na úrovni Golčova Jeníkova došlo ke střetu dvou osobních aut a provoz je v místě řízen kyvadlově. Počítejte se zdržením. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony hlavně kamionů v pravém pruhu mezi 203. a 196. kilometrem. Podobná situace je ve směru z Prahy do Brna mezi 190. a 196. kilometrem. A na dálnici D2 z Bratislavy do Brna jedou pomalu kamiony od 11. kilometru až do Brna. Z Global Assistance Lenka.
1: Děkuji, kde se hlídkuje?
3: Toulavej Charlie zdraví, Horšovský tým směr Plzeň, nebo činej tmavej Kodiak. Čau, čau, pozor.
1: Děkujeme pěkně, 605-222-007 a šťastnou cestu vám všem i toulavýmu Charliemu i všem našim agentům, kteří jsou právě za volantem.
4: Kolona na D1? Radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.

0: A teď to, co mám rád. Jistě víte, že radost ze života můžeme najít i v maličkostech, i drobnostech. Mezi posluchače Impulzu vyráží napříč Českem naši experti na radost. Dnes je to Martina Kroá, která se zajímala o to, kdo jsou ti nejlepší parťáci na výlety.
1: S kým byste nejraději vyrazila na výlet?
2: Asi s kamarádama, protože se s nima dokážu nejvíc uvolnit a je s nima sranda na kolo, jako teďkon asi ideálně třeba víkendu, anebo pak v létě kamkoliv.
3: Tak s mojí ženou samozřejmě a s mojí milovanou dcerou a s jejím mužem teda, ale i s mýma ostatníma dětma.
1: S kým byste nejraději vyrazili na výlet?
4: Se svým svobodným a trošku odvážnějším já.
0: Vidíte, ty drobnosti, ty radosti se dají najít kdekoliv. Jsem rád, že ladíte Impuls, mějte radost, smějte se a držte tu správnou rádiovlnu.
5: Impuls. Rádio.

0: Easy come, easy go. Will you let me go?
1: Bismillah. No, we will not let you go. Let him go. Posloucháte Radio Impuls. We will not let you go. Let him go. Za chvilku zprávy v poledne. Teď počasí na zítřek. Čekáme jasno až polojasno, noční teploty 17 až 13, přes den 27 až 32 stupňů Celsia.
2: S rodinou máte jistotu.
3: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
4: Rodina je milá.
5: Jede, jede, poštovský pán.
2: A rodina umí podržet.
6: Mohli bychom vám pomoct my?
7: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
4: Pobavit
8: se. To není možný.
2: Máte rádi Kláru?
4: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
7: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
2: Nebo oba?
6: Mějte se.
4: Šťastnou cestu.
2: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
9: Vedra ještě přidají na intenzitě. Policie stále pátrá po ozbrojeném muži a do Varů letos přijede Dustin Hoffman. Zprávy v poledne přináší Honza Varga.
10: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: V Česku začíná jít do tuhého. Meteorologové už vydali oficiální varování před požáry, které od zítřka platí pro jižní Moravu. Do země totiž proudí extrémně horký vzduch. Rtuť teploměru se na jihu země vyšplhá přes 33 a kvůli obřímu suchu tam stačí jediná jiskra. Koncem týdne navíc zřejmě padnou supertropy, kde má být v nížinách 37 stupňů a ojediněle až 39. Experti proto naléhavě prosí, aby lidé v lesích a na loukách vůbec nerozdělávali oheň, neodhazovali nedopalky a raději šetřili s vodou. Samozřejmostí je pít dost tekutin, vyhnout se přes poledne dřině na sluníčku a hlavně nenechávat děti ani psy v zaparkovaných autech, která se teď během chvíle promění v rozpálenou pec. A teď přímo do regionu. Suché a teplé počasí si už vybírá daň na Karlovarsku. Vody v potocích a řekách je málo. V povodí Ohře tak podle našeho zpravodaje Dušana Valenty začaly platit první zákazy odběru povrchové vody. Dobré poledne, Dušane.
11: Hezký den spod Krušnohoří. Předpověď na dnešek slibuje teploty lehce pod 30 stupňů. V dalších dnech by ale mohlo být opět víc a v závěru týdne dokonce až 39. Takhle vidí předpověď pro Karlovarský kraj meteorologové. Vodohospodáři se proto snaží zachránit, co se dá. Voda není a občasné přívalové srážky nebo bouřky jí do krajiny nevrátí. Spolu s radnicemi už proto vyhlásili několik zákazů. Z potoků a řek se nesmí odebírat například pod Doupovem nebo oblastech sousedící s Ústeckem. Zákaz byl přitom vydán dřív než jindy. Dušan Valenta, Radio Impuls.
9: Středočeská i pražská policie jsou od rána v plné pohotovosti. Pátrají po ozbrojeném 55-letém Petru Šimonovi. Muže se střelnou zbraní ráno viděli v Čelákovicích u budovy učiliště, později se objevil v Brandýse nad Labem ve světlé bundě a červené kšiltovce. Hledaný je podle kriminalistů ve špatném psychickém stavu. Střídá auta a může se pohybovat buď v modré Fabii s registrační značkou 5AB7197 nebo ve vínovém Renaultu Megane s poznávací značkou 1S08861. Policie kvůli němu preventivně hlídá a posiluje hlídky u vytipovaných míst, a to včetně ministerstev školství a vnitra v Praze. Pokud může nebo popsaná auta kdokoliv zahlédne, má volat na linku 158. Prezident se obrací na ústavní soud. Petr Pavel podal kompetenční žalobu kvůli tomu, že ho vláda vyloučila z delegace na červencový summit NATO v turecké Ankaře. Hlava státu to považuje za mimořádně nešťastný krok a za omezení pravomocí prezidenta. Ústavní soud by měl podle Pavla jasně deklarovat, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu.
12: Aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi administrativní ani jiné překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí. Aby stanovil povinnost vládě poskytnout prezidentu republiky veškerou součinnost. Jsem rád, že období dohadování je u konce a ve věci bude jednat ústavní soud. Budu plně respektovat jeho rozhodnutí, ať už bude jakékoliv.
9: Premiér Andrej Babiš rozhodnutí prezidenta také respektuje. Podle předsedy vlády ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé dávají žaloby. Kabinet podle něho rozhodl pragmaticky a hlavně prakticky na základě zhodnocení toho, jakou bude mít summit podobu. O případném přednostním projednání záležitosti rozhodne sbor všech ústavních soudců a soudkyň zítra. A zpět na Karlovarsko, jubilejní 60. ročník filmového festivalu v Karlových Varech letos odpálí obrovskou bombu. Hlavní hvězdou bude legendární herec Dustin Hoffman. Ten osobně převezme prestižní křišťálový globus za přínos světové kinematografii. Stejné ocenění si z Varů odveze i francouzská ikona Juliette Binoche a cenu prezidenta festivalu dostane mimořádně všestranný americký herec Jeffrey Wright. Na červeném koberci se letos ukáže celá plejáda hollywoodských jmen, včetně Harveyho Keitla, Kevina Bacona nebo Kairi Sedgwickové. Filmový svátek vypukne už 3. července a jako zahajovací snímek organizátoři vybrali dokument Zápas století o slavném fotbalovém utkání mezi Argentinou a Anglií z roku 1986.
1: Posloucháte Rádio Impuls a středočeský Beroun se stane dějištěm mistrovství světa golfistek. Už teď v pátek to začne, tak si o tom promluvíme s organizátorem rozhovor na téma golfová krása. Zařadíme po půl jedné. Teď jsou tady kabáti.
10: Rádio Impuls. Radost ze života.
1: Potom Phil Collins nebo Marek Stracený, Honza Benešovský u mikrofonu. Krásné poledne všem.

Výsledky, reportáže, komentáře. Dřív než ostatní. Mistrovství světa ve fotbale. Každý den na rádiu.

0: posloucháte Rádio Impuls, zatím tedy úterý, Marku. No, za chvilku Dalibor Janda za českou muziku, taky vyjedeme do provozu, kolony vidíme na D1 i na D2, budeme upřesňovat v dopravě 007.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
8: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonie a chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
5: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
8: Kurňa, tolik receptů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
5: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
9: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Na vyhřáté silnice a přinášíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Vyškova na Brno popojíždí přerušovaná kolona převážně kamionů mezi 205. a 196. kilometrem. V opačném směru od Prahy do Brna se zbrzdíte mezi 188. a 196. Podobná situace je na příjezdu do Brna po D2 a tady kamiony do kolony vjedou na 11. kilometru u Blučiny. Dál na silnici 7 na trase Praha-Chomutov na obchvatu Slaného překáží nepojízdné auto. Dlouhé kolony jsou v obou směrech a v Praze se zdržíte v Novopatské a na východní spojce ve směru do centra. Kdybyste chtěli něco připojit, okomentovat, doplnit, ozvěte se, na nic nečekejte, žlutá rádiová aplikace funguje, anebo volejte 605 222 007. Šťastnou cestu, Rádio Impuls.

Posloucháte Radio Impuls, co bude pak? Co bude pak je písnička kapely Kryštof, kterou si dáme za malou chvíli. Ale teď se pojďme ještě vrátit do dnešního rána. My jsme v Halo tady Impulzovi volali Gabriele, posluchačce Gabriele.

0: Tak neváhejte a registrujte se, každá další registrace se počítá, protože čím víc jich máte, tím je větší šance na ranní zavolání. Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Vtip Vlasty Korce.
3: Milá dcero, vítám tě u zpovědi. Jsem rád, že jsi dorazila, aby ses odlehčila od svých hříchů. Ano, otče, já jsem zřešila. Dobře, dcero, povídej, kde a jak jsi zřešila, co se stalo. Otče, já jsem včera byla nevěrná, já jsem zřešila. Cože? V takovým vedru?
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: odpoledne, posloucháte Radio Impuls. Tento týden se odehraje jedna z nejvýznamnějších událostí českého sportu v letošním roce. Je to největší golfový turnaj pro ženy, Tipsport Czech Ladies Open 2026. Víc nám k tomu řekne Luboš Koželuch, pořadatel turnaje. Dobrý den, zdravíme vás, pane Koželuchu. Tak na co se má český fanoušek v Berouně připravit?
1: Dobrý den. Tak já si myslím, že se může těšit na krásný, řeknu, světový ženský golf. Bude u nás hrát 130-132 děvčat z celého světa z pěti kontinentů. A hlavně by se měl těšit teda na české hráčky, budou tady naše nejlepší profesionálky a bude hrát, jestli se nepletu, 11 českých hráček a jedna reprezentantka Slovenska. Takže řekněme 12 hráček v československých barvách, 111 českých.
0: No tak pojďte jmenovitě, které šampionky berounský turnaj přivítá?
1: Tak já budu hlavně se věnovat samozřejmě té české stopě, tak nejlepší současnou českou hráčkou je Sára Kousková, která byla na olympiádě v Paříži, loni vyhrála dva turnaje ze série Ladies European Tour, zrovna z té série, kde vlastně kam patří náš turnaj berounský. Takže mě řeknu největší želízko české v ohni, ale na patý šlape další 4, 5, 6 českých děvčat, profesionálek, které hrajou Ladies European Tour také, to znamená, že v letošním roce hraje až 7, 8 českých děvčat tuto profesionální globální túru.
0: Bude vedro, to víme, ale dodal byste na závěr ještě nějaké praktické informace pro diváky, kteří přijdou na to krásné berounské golfové hřiště?
1: Já bych se chtěl pozvat i negolfisty, no, ať se toho nebojí, ať přijdou rodiče s dětma klidně i. Máme tady i program pro děti, jak golfovej, tak negolfovej. Bude dostatek občerstvení, bude dostatek vody, protože má být teplo. Ať nemají z toho strach i negolfisti, ať se přijdou podívat a golfisty samozřejmě všechny v České republice zveme, aby se přišli podívat na největší golfový turnaj v České republice v letošním roce.
0: A to je Tipsport Czech Ladies Open 2026 v Berouně. Pozval nás Luboš Koželuch, děkujeme za to. Mějte se hezky, ať to vyjde, naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Radio Impuls, Česká klasika. Hana Zagorová, Petr Kotval, Stanislav Ložek. Za chvilku pokračujeme, připojí se Petr Náť, ale teď míříme do provozu. Porouchané auto stále překáží na sedmičce na obchvatu Slaného ve směru na Chomutov. Podrobnosti připojíme za necelé dvě minuty v dopravě 007.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Marek Vicpálek z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Nepojízdné vozidlo stále překáží na obchvatu Slaného mezi Prahou a Chomutovem. Dlouhé kolony se táhnou z obou směrů. V Praze to jede pomalu na východní části okruhu mezi Černým mostem a Štěrboholy. Tradičně vázne provoz na příjezdech do Brna po D1 cestou z Prahy i od Vyškova. A dvě osobní auta se srazila na průtahu Bílinou ve směru do mostu. I tady se připravte na zdržení. Z Global Assistance Marek.
1: Děkujeme, cokoliv dalšího rádi odvysíláme, ale musíte nám dát vědět, tak se připojte do vysílání přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, odpolední impuls.

0: Posloucháte Rádio Impuls, dobré odpoledne. Čekají nás zprávy v jednu. Teď tady máme předpověď počasí na zítřek. Čekáme jasno až polojasno. Noční teploty 17 až 13, přes den 27 až 32 stupňů.
1: Slunce ve vlasech přináší Kapilan. Sponzor počasí. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
2: Dámy a pánové, nastupuje tým Český mejdan s Impulzem. A je to teda pěkná sestavička. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčov.

0: jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. 17. října O2 Arena. Vstupenky na Ticketportal a Ticketmaster.
1: Partnerem českého mejdanu je Baumax. Vše pro dům, byt i zahradu. Baumax. Nízké ceny každý den a ještě něco navíc.
2: Nový Bydžov uzavírá budovy kvůli ozbrojenému muži. Vláda plánuje zákaz energeťáků dětem a v Českém Švýcarsku zakážou vstup v noci. Zprávy v jednu hodinu přináší Honza Varga.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: 55-letý ozbrojenec Petr Šimon stále uniká policistům. Podle posledních informací přesedlal do auta Renault Megane vínové barvy s registrační značkou 1S08861. Mluvčí policistů Barbora Šnévajzová Rádiu Impuls řekla, že zatím není jasné, kam s ním ze středočeských Čelákovic jel.
4: V současné době nemáme žádné bližší poznatky o tom, kde by se mohl muž pohybovat. Nicméně opatření máme v celém středočeském kraji v Praze a o součinnost jsme zažádali i kolegy z Královéhradeckého kraje, kam má on rodinné vazby.
2: Město Nový Bydžov na Královéhradecku mezi tím sáhlo k radikálnímu kroku. Kompletně uzavřelo veřejné budovy a doporučilo školám okamžitě ukončit výuku a poslat děti domů. A to rozsáhlému policejnímu honu na ozbrojeného 55-letého Petra Šimona. Ten má totiž v 7000ovém městě příbuzné. V ulicích města okamžitě raketově stoupl počet policistů i strážníků a vládne tam strach. Vedení radnice i policie ale obyvatele uklidňují, že bezprostřední nebezpečí nikomu nehrozí a opatření jsou hlavně preventivní. Nebezpečného muže ráno viděli v Čelákovicích, později pak i v Brandýse nad Labem, kde se ho podařilo zachytit na kamerovém záznamu. V Národním parku České Švýcarsko už kvůli extrémnímu suchu přijímají opatření. S vlnou aktuálních veder platí noční zákaz vstupu do lesa od 10 večer do 6 do rána. Správci parku a hasiči jsou v plné pohotovosti, situaci v nepřístupném terénu pravidelně monitorují drony s kamerami a strážci vozí v autech speciální hasební vaky s vodou. Kvůli nekompromisním předpovědi počasí je navíc vysoce pravděpodobné, že park v nejbližších dnech vyhlásí vůbec nejvyšší stupeň požárního rizika, který turisty omezí výhradně na značené trasy. Hasiči naléhavě prosí všechny návštěvníky o maximální opatrnost a vnímavost vůči kouři, protože v hlubokých skalních roklích plných suchého dřeva stačí jediná malá chyba. Vláda plánuje tvrdý úder proti prodeji energetických nápojů dětem a mladistvím. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch potvrdil, že vzniká poslanecký návrh, který by nákup energeťáků podmínil věkovou hranicí minimálně 16 let. Podle dat totiž tyto drinky pije aspoň jednou týdně pětina českých školáků, což jim kvůli obřímu množství kofeinu a cukru prokazatelně ničí spánek, srdce i duševní zdraví. Podporu tomuto kroku vyjádřil i ministr školství Robert Plaga, podle kterého jde u dětí o hazard se zdravím. K zákazu naléhavě vyzývá také iniciativa Ministr zdraví s podporou ředitelů škol a rodičů, kteří varují, že energetické nápoje zkrátka nejsou žádná limonáda a pro dětský organismus neexistuje jejich bezpečné množství. Beroun se o víkendu stane centrem ženského golfu. Středočeské město znovu hostí turnaj Tipsport Czech Ladies Open. Domácí golf bude na turnaji nejvyššího ženského okruhu v Berouně letos zastupovat nejméně 11 hráček. Impulzu to řekl pořadatel turnaje Luboš Koželuch a slibuje sportovní zážitek pro širokou veřejnost.
5: Já bych chtěl pozvat i negolfisty, ať se toho nebojí, ať přijdou rodiče s dětma klidně i. Máme tady i program pro děti, jak golfovej, tak negolfovej. Bude dostatek občerstvení, bude dostatek vody, protože má být teplo. Ať nemají z toho strach i negolfisti, ať se přijdou podívat a golfisty samozřejmě všechny v České republice zveme, aby se přišli podívat na největší golfový turnaj v České republice v letošním roce.
2: Turnaj v Berouně proběhne od pátku do neděle. Vstupenky zájemci najdou na webu ticketportal.cz.
6: Posloucháte Radio Impuls. Prezident Pavel podal kompetenční žalobu kvůli summitu NATO. Co to vlastně znamená? Zeptáme se odborníka na ústavní právo Jana Kudrny. Rozhovor s ním nabídneme krátce po půl druhé. Teď zpívá pan učitel Martin Maxa.
7: Impuls. Radost ze života.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová

0: Posloucháte Rádio Impuls. Na D1 je kolona a nehoda. Míříme tam v dopravě 007. Taky máme zprávy o výskytu radarového záření přímo od zdroje od našeho parťáka. V kompletu to dáme přibližně za 3 minuty a z muziky zaspívá slavná Taylor Swift.
1: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco. Zamilujte si nízké

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začneme na D1 ve směru od Brna na Vyškov na 207 kilometru. Bourala dvě osobní auta, vytvořila se tady 3-kilometrová kolona. V opačném směru popojíždí přerušovaná fronta převážně kamionů mezi 210. a 196. kilometrem. Podobná situace je na příjezdu do Brna po D2. Tady kamiony do kolony vjedou na 11. kilometru u Blučiny. Porouchané auto stále částečně překáží na 7. na obchvatu Slaného ve směru na Chomutov. Kolony čekejte v obou směrech, doprava vázne také na Pražském okruhu. Ve směru k letišti mezi Vestcem a Ořechem. Teď postřeh z terénu, halo, halo.
2: Nazdárek, tady Hejťák, chci nahlásit trojnožku v Lukově u Zlína. Směr Držková, novou splínu, čau.
1: Pozor na trojnožky a taky, ať nezažijete Držkovou. Tak děkujeme všem za informace, připojte se z terénu 605 222 007, telefonní číslo a nebo žlutá rádiová aplikace se čtyřmi Ačky. Šťastnou cestu, odpolední impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls. Pojďme si promluvit o říjnu, který se sice může zdát ještě daleko, ale víme, jak to všechno letí, takže pokud chcete mít jistotu, že se dostanete na jubilejní 10. český mejdan s Impulsem, pak je třeba jednat teď. Vstupenky si naklikejte na Ticketportálu nebo Ticketmasteru a jestli chcete být na mejdanu úplně zadarmo, tak poslouchejte celý týden odpolední vysílání Petra a Renaty. Lístky rozdávají přímo tady ve vysílání. Po 15. hodině další porce, český mejdan s Impulsem 17. října v pražské O2 aréně. Na jednom pódiu se potkají Miraj, Činasky, Olympic, MiG-21, Lucka Vondráčková a speciální host Richard Krajčo. Těšíme se hlavně na vás.
1: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
2: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
5: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedných dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Impulzy Honzy Benešovského.
1: Spor mezi vládou a Pražským hradem graduje. Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu kvůli rozhodnutí kabinetu ho vyloučit z delegace na červencový summit NATO. Téma teď probereme s ústavním právníkem Janem Kudrnou. Dobrý den, hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
1: Tak na začátek prosím posluchačům vysvětlete, co to vlastně je ta kompetenční žaloba.
2: Kompetenční žaloba, respektive řízení o kompetenčním sporu, má vyřešit otázku v případě, že dva nebo více orgánů veřejné správy buď chtějí rozhodovat zároveň v jedné věci, to je takzvaný pozitivní kompetenční spor, anebo všechny orgány veřejné správy odmítají rozhodnout, to znamená takzvaný negativní kompetenční spor. To znamená, má to vyřešit záležitost, do čí působnosti daná záležitost spadá.
1: Když si to vezmu úplně laicky, tak v tomto případě o žádné rozhodování nejde. Dává vůbec smysl v této kauze podávat kompetenční žalobu?
2: Já osobně patřím mezi ty, kteří už více než 15 let říkají, že v těchto záležitostech jde skutečně o něco trochu jiného než kompetenční spor, protože tady nebylo pochyb o tom, že vláda dává takzvaný mandát, tedy pověření k zastupování České republiky při jednání v zahraničí. O tom žádného sporu není. A vláda rozhodla, že vedoucím delegace má být předseda vlády, pokud se jedná tedy o ten summit NATO v Ankaře nadcházející.
1: Ano.
2: Takže vláda rozhodla takto. Podle mě tady není sporu o tom, do čí působnosti toto spadá. Vlastně je to spor možná trošičku zástupný, protože je o tom, kdo má anebo nemá zastupovat Českou republiku. Ale jaksi záminkou nebo tím spouštěčem je to asi včerejší usnesení vlády.
1: No a kdybyste si měl tipnout, jak ten ústavní soud s tím naloží, protože prezident tu ústavní žalobu podat chce, tak
2: a už ji podal,
1: tak co bude dál podle vás? Kdybyste si měl tipnout?
2: Kdybych si měl tipnout, protože tu žalobu neznám, takže neznám ani její konstrukci a těžko tady něco úplně odhadovat,

0: ale tak já bych řekl, že to bude podobné rozhodnutí, ke kterému asi dospěl zhruba před 18 lety polský ústavní soud. To znamená, že to bude nějaké rozhodnutí, kde bude řečeno, že jaksi vláda s prezidentem má najít nějakou shodu, že principiálně prezident má právo vstupovat, ale musí vždy respektovat jaksi stanovisko, věcné stanovisko vlády, se kterým se na to jednání pojede.
1: A pak je tady otázka na časování. Ten summit Severoatlantické aliance je už za 2 týdny.
0: Ano.
1: Myslíte si, že je vůbec možné, aby ústavní soud rozhodl v takto krátké době? Tedy do začátku?
0: Kdybych měl uvažovat na základě závazných právních předpisů toho, jak obvykle ústavní soud postupuje, tak bych řekl, že je pozdě. Ale také jsme mohli vidět před 17 lety, že ústavní soud dokázal od podání návrhu rozhodnout během 10 dnů o zrušení ústavního zákona a vyhlášených voleb. Takže pokud ústavní soud by chtěl, tak si myslím, že už ukázal i v minulosti, že může jednat překvapivě rychle.
1: Když se pokusíte na to podívat teď ne právnicky, ale občansky trochu, tak je celý ten konflikt důsledkem boje o jmenování a nejmenování Filipa Turka ministrem? Neměl tady někdo ustoupit? Není to vlastně celé trošku mimo ten spor?
0: Já si myslím, že to s tímto sporem souvisí a že ve skutečnosti se jedná o daleko hlubší spor, respektive, že ve skutečnosti se jedná o mocenský boj, ale za ním se skrývá, respektive bude to mít důsledky do jedné docela důležité záležitosti, že teď se bude mimo jiné rozhodovat také o tom, jestli Česká republika, její ústavní systém je skutečně postaven na principech parlamentní formy vlády, to znamená vlády, kde hlava státu je v zásadě pouze reprezentantem a výkonná moc je v rukou vlády. A nebo jestli se ten systém posune ne až do toho cílového stavu, ale směrem trošku k poloprezidentskému systému, to znamená k systému, kde prezident republiky má výkonné pravomoci a vláda musí některá jeho rozhodnutí akceptovat a respektovat. Takže myslím si, že ve skutečnosti půjde o tohle a že jsme svědky dlouhou dobu, která ale v posledních 2 letech bych řekl, že ten spor do určité míry graduje o postavení prezidenta a jeho posílení.
1: No ale tam tady bude záležet na tom, co vlastně ten ústavní soud nakonec řekne.
0: No to samozřejmě. A k tomu myslím, že to rozhodnutí bude velmi zajímavé a to je vlastně ta podstata, pro kterou to má podle mě smysl sledovat.
1: No tak uvidíme. Ústavní právník Jan Kudrna byl naším dnešním hostem. Děkujeme za to moc a mějte se pěkně, naslyšenou.
0: Přeju pěkné odpoledne, naslyšenou.
2: Impulzy Honzy Benešovského.

0: Posloucháte Radio Impuls. Od ústavního práva se pojďme přesunout do reality silničního provozu. Nehoda překáží na D1 u Brna ve směru od Prahy na 194. kilometru. Podrobnosti za okamžik v dopravě 007 a zpívat bude Eva Farná.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšár se hlásí z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Na dálnici D1 u Brna směrem na Vyškov. U exitu z Traversát 4 bourala dvě nákladní auta. Kamiony tam zpomalují už u exitu 182. Na sedmičce na obchvatu Slaného překáží u sjezdu na Smečno vozidlo s poruchou. Z Chomutova má kolona přes 2,5 kilometru a v protisměru tedy od Prahy má kolona 5. Bouralo se v Praze na Dobříšské ulici směrem na Smíchov za Barandovským mostem a do kolony se dojíždí u Krče. A pravý pruh zpomaluje na příjezdu do Brna z Bratislavy po D2 momentálně od 11. kilometru. Z Global Assistance, Kuba.
1: My jsme rádi, že máme v terénu parťáky, kteří se občas ozvou, jako třeba teď. Halo, halo.
3: Ahoj všem, dávejte pozor na výjezdu z Náchoda do kopce na Vysokov. Na mostě nám natáčejí videa, jo, tak na splinu.
1: No a teď jak se můžete ozvat? My budeme rádi, když to uděláte přes žlutou rádiovou aplikaci, anebo klidně zavolejte na 605 222 007.
4: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z Moža Last Minute zájezdů od Invia a místo Blinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Radio Impuls, odpolední vysílání. Za chvilku pokračujeme, čekají nás zprávy ve 2 hodiny, potom další písničky a teď se díváme na počasí. Zítra ještě nebude takové vedro, jako třeba v pátek, v sobotu a v neděli. Čekáme jasno až polojasno, teploty v noci 17 až 13 přes den a stále mluvíme o zítřku 27 až 32 stupňů Celsia.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Ozbrojený muž učí v Čelákovicích. V Egyptě zmizel český turista a na jižní Moravě začali žně. Je 14 hodin, zprávy přináší Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Hledaný ozbrojený muž učiliště v Čelákovicích dobře znal. Podle policistů tady totiž učil. Školu dnes zásahovka preventivně uzavřela, protože 55-letý kantor směřoval se zbraní právě do ní. Jako hrozbu to berou i okolní města, třeba Brandýs nad Labem, Stará Boleslav. Mluvčí tamní radnice Kateřina Stránská Rádiu Impuls řekla, že dělají vše proto, aby byli žáci a studenti v lavicích v bezpečí.
5: Po konzultaci s policií České republiky a v součinnosti s řediteli škol a školek v našem městě jsme učinili preventivní bezpečnostní opatření. Zvýšili jsme také v kooperaci s městskou a státní policií dohled u objektů školských zařízení.
4: Podle posledních informací uniká 55-letý muž ve vínovém Renaultu Megane s registrační značkou 1S08861. Pokud ho lidé uvidí, měli by se pouze obrátit na policejní linku 158. Rozhodně by se neměli snažit ozbrojeného muže zastavit. V egyptském letovisku Marsa Alam vypuklo zoufalé pátrání po českém turistovi. Muž zmizel uprostřed noci na dnešek přímo z pokoje v 5-hvězdičkovém hotelu Jazz Grand Marsa. Jeho manželka se probudila kolem půlnoci, postel už ale byla prázdná. Pohřešovaný Čech si na pokoji nechal peněženku i veškeré osobní věci, vzal si jen mobil, který je ale nedostupný. Dcera varuje, že otec sice nepil alkohol, ale poslední dny trpěl silnými depresemi a rodina má o jeho život obrovský strach. V době zmizení měl na sobě pravděpodobně černé tričko, světle zelené kraťasy a modré pantofle. Do akce už nastoupil hotelový personál i egyptská policie, zatím ale bezúspěšně. Ústavní soudci se pořádně zapotí. Pokud chtějí rozhodnout ve sporu prezidenta s vládou do začátku summitu NATO, mají na to maximálně 2 týdny. Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu kvůli nezařazení do delegace na vrcholnou akci Severoatlantické aliance. Ústavní právník Jan Kudrna v našich impulzech Honzi Benešovského připomněl, že v minulosti soud dokázal rozhodovat velice rychle. Celou záležitost ale spíš vnímá jako mocenský boj.
6: Ale teď se bude mimo jiné rozhodovat také tom, jestli Česká republika, její ústavní systém je skutečně postaven na principech parlamentní formy vlády, anebo jestli se ten systém posune ne až do toho cílového stavu, ale směrem trošku k poloprezidentskému systému.
4: Premiér Andrej Babiš prohlásil, že rozhodnutí prezidenta respektuje, podle něho ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé podávají žaloby. Za výběrem delegace na summit NATO předseda vlády dál stojí. Letošní žně v Česku právě odstartovaly. Na jižní Moravě už vyjeli do polí první kombajny, které tradičně začaly se sklízením ozimého ječmene. Agrární komora ale varuje, že radost z úrody letos vystřídají spíše obavy. Na hodnocení je sice brzy, ale kombinace dubnových mrazů a následného sucha porosty obilovin a řepky těžce poškodila. Červnové deště už škody na mnoha místech nezachránily a zemědělci tak v řadě regionů očekávají výrazně nižší výnosy než loni. K vrtochům počasí se navíc přidávají evropské zákazy postřiků a rostoucí odolnost škůdců, což farmářům boj o dobrou úrodu dál komplikuje.
1: S impulzem na fotbal.
4: České fotbalisty čeká zápas roku. V klíčové bitvě o postup ze skupiny se na mistrovství světa postaví domácímu Mexiku. Bývalý kapitán a nejstarší hráč týmu Vladimír Darida má jasno. Reprezentace musí bezpodmínečně vyhrát. Národní tým má totiž po 2 zápasech na kontě jediný bod a postup mu zajistí pouze vítězství. Češi se navíc budou muset na slavném astéckém stadionu poprat s nadmořskou výškou přes 2000 metrů i bouřlivou atmosférou. Mexiko má sice postup z prvního místa už v kapse a možná prostřídá sestavu, podle Daridy ale zůstává extrémně silné v kombinaci. 35-letý záložník věří, že se tým dokáže semknout a splní si postupový sen.
0: Posloucháte Rádio Impuls, policie pátrá po ozbrojeném kantorovi, který učil v Čelákovicích. Muž uniká ve starším červeném Renaultu Megane, další informace chystáme na 14:30. Teď muzika, zpívá Adam Jurica.
1: Impuls. Radost ze života.

0: Posloucháte Radio Impuls, zachytili jsme novou informaci, u mikrofonu je Vítek Zábranský.
1: Dřív než ostatní.
2: Policie před 14. hodinou zadržela v Praze strašnicích podezřelého ozbrojeného 55-letého muže. Pátral po něm od rána, shrnutí případu přinesu zhruba za půl hodiny.
1: Českým prázdninám patří živá muzika. Už tuhle sobotu Žlutý pes a Ondřej Hejma, který ví, že modrá je dobrá a indiánskou dýmku míru si s ním můžete dát i z gauče. Sobota v 8 večer. Víkendový živák Rádio.

0: Posloucháte Radio Impuls, kontrolujeme silnice a dění na nich, vidíme kolony na D1 i na D2, nehoda je v Praze, podrobnosti připravujeme do dopravy, vysíláme za 3 minuty a zpívat bude Bryan Adams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D1 ve směru od Vyškova na Brno. Na 220. kilometru bourala 4 vozidla. Dálnice je v tuto chvíli uzavřená. Sjíždí se na exitu 226. Dál na D1 u Brna. Ve směru od Prahy na 194. kilometru bourala 2 nákladní auta. Do přerušované kolony se dojíždí na 185. Ve směru na Vyškov na 207. se srazila 2 osobní auta. Tady má kolona 4 kilometry. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy se vjíždí do přerušované fronty převážně kamionů na 11. kilometru u Blučiny a končíme v Praze v Táborické ulici na křižovatce u Olšanského náměstí se srazila 2 osobní auta. Pokud byste chtěli něco doplnit, budeme rádi, ozvěte se z terénu přes žlutou rádiovou aplikaci anebo můžete kdykoliv zavolat na 605 222 007. Šťastnou cestu, odpolední impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvilku kapela Činasky, písnička Selhání. Říkejte tomu, jak chcete, ale ráno jsme se ve hře Halo tady Impulzovi nedovolali. Gabriela, naše posluchačka, mohla mít celkem pěkné peníze na účtě, no?
1: Šest zazvonění, musím to ráplit céteru. Miláčkové, vůbec nic nebude dneska. Žádný Halo tady Impulzovi, ani Smolík. Ani Betáno Jackpot nedá si nic dělat, ale třeba to vyjde zase zítra.
0: Miláčkové, jak říká Honza, ano, třeba zítra, nezapomeňte se přihlásit na www.impuls.cz ve žluté rádiové aplikaci nebo SMS-kou na číslo 906 1109. A pozor, toto aktuální kolo Halo tady Impulzovi jde do finále. Končí už tento čtvrtek ve 3 odpoledne, tak držíme palce, Halo tady Impulzovi.
2: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
5: Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Posloucháte Rádio Impuls, dobré odpoledne. Za chvíli bude zpívat Marie Rotrová.
1: Svět kolem nás.
0: Policie zadržela hledaného muže se zbraní. Před druhou hodinou ho dopadla v Praze Strašnicích. Celý případ podrobně sledují kolegové na zpravodajském portálu iDnes.cz a také reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré odpoledne. Co víme o podezřelém?
2: Dobré odpoledne. Jde o 55-letého Petra Šimona, o tom informovala policie na síti X už během dopoledne, muže ve špatném psychickém stavu. Ráno měl být namířeno do učiliště v Čelákovicích u Prahy, právě na něj má mít coby učitel osobní vazbu. Objevil se také v Brandýse nad Labem, v pohotovosti byly jednotky i v Novém Bydžově na Královéhradecku nebo u ministerstva vnitra a školství tady v metropoli. Podle dřívějších informací portálu iDnes.cz měl mít u sebe minimálně jednu krátkou zbraň, a to pistoli. Registrovanou zbraň oficiálně nemá, je ale držitelem zbrojního průkazu. Během dne teď už dopadený muž měnil oblečení nebo auta. Před chvílí policie na sociální síti X informovala, že muže po několika hodinách intenzivního pátrání našla v pražských Strašnicích.
0: No a víme něco o motivech podezřelého?
2: Šimonův motiv je zatím s velkým otazníkem, objevují se různé spekulace, muž nikde na sociálních sítích střelbou nebo podobným činem nevyhrožoval, jak bývá v těchto případech poměrně obvyklé. Policie zatím podrobnosti sdělit nechce, kriminalisté teď budou zjišťovat okolnosti případu, na detaily si tak budeme muset počkat.
0: Případ dál sledujeme, stejně jako kolegové na zpravodajském portálu iDnes.cz. Ve studiu byl se mnou reportér Vítek Zábranský. Tak děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Česká klasika, Impulzovic krabička. Za chvilku budeme pokračovat s Daliborem Jandou, taky zkontrolujeme silnice, tedy provoz, řekněme, zastřešujícím výrazem, protože se díváme i na dálnice. Třeba ta jednička je stále uzavřená po hromadné nehodě na 220. kilometru ve směru od Vyškova na Brno. Podrobnosti za minutu a půl.
1: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: FM muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Pokračujeme, nestavíme, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a Marek Vicpálek.
2: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Kvůli hromadné nehodě zůstává uzavřená dálnice D1 na 220. kilometru ve směru z Vyškova do Brna. Kolona měří přes 5 kilometrů a poslední volný sjezd je na exitu 226. Dvě osobní auta se srazila ve směru z Brna do Vyškova na 207. Vytvořila se tady 3-kilometrová řada. Před Brnem směrem z Prahy dojede pomalu na D1 mezi 180. a 196. kilometrem. V obou směrech vás neprovoz se na Pražském okruhu před Ořechem a v Praze se zdržíte na jižní spojce ve směru na Černý most mezi Spořilovem a Štěrboholy. Z Global Assistant Marek.
1: Děkujeme za případnou spolupráci. Ozvěte se kdykoliv na 605 222 007 nebo přes naši žlutou rádiovou aplikaci. Petr Brožík před chvilkou přišel do studia říkat jdu pro tu Renatu. Ale ty si jde přived.
3: Já si hned zasekla, to je hrozný.
1: To ne, ale už je tady, jo, vítejte, dobrý den, krásné.
3: Stavěte slavobrány, je to tady.
4: Přesně, jsem říkala, konečně, vy se do mě vždycky jenom navážíte, tak jsem říkala, přijdu, abyste si mě trošku vážili a ne navážili.
1: Hele, já jsem slyšel teď nedávno takovou poučku pana Špačka, mistra etikety, který říká, dáma může přijít pozdě, ale vždycky krásná. Což beze zbytku jo? Renata splňuje.
4: Dobrý, jako. Tak já se ještě přičísnu, tak dobrý, jsem tady.
3: Tak tím to je to naplněno.
1: Tak co s vámi odpoledne?
3: Dneska se vydáváme opět za 18-letými.
4: Přesně tak, budeme vzpomínat na ty, kterým bylo 18 v roce 2000, takže to jsou mladěši, myslím, že jim 40 bych řekla, že jim bude nebo je. No a pak samozřejmě budeme i soutěžit.
3: Tak, máme další dva lístky na Českým jeden s Impulzem, tak se těšíme.
1: Odpolední Impuls, Petr a Renata, mějte se krásně, ahoj.
4: Ahoj.

0: dopolední impuls, minuta před 15. hodinou. Honza Varga připravuje zprávy, zdá se, že učitel do učitelhoval víc za chvilku. Pak mandraže a motýly a venku bude co?
1: No zase jasný slunečný den, teploty lezou nahoru, naměříme 26 až 33 stupňů, na horách bude kolem 23.
2: Letní vítr ve vlasech přináší Kapilan, sponzor počasí. Kapilan Originál, šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
0: S rodinou máte jistotu.
3: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
1: Rodina je milá.
4: Jede, jede, poštovský pán.
0: Rodina umí podržet.
3: Mohli
0: bychom vám pomoct my?
3: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
1: Pobavit
3: se. To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
1: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
3: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
0: Nebo oba?
5: Mějte se.
1: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
6: Policie zadržela ozbrojeného učitele, Příbram sčítá milionové škody po bouřích a Vondroušovou po udělení trestu podpořili tenisové špičky. Je 15 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Velké policejní manévry skončily. Ozbrojeného muže v Praze zadrželi hlídky 55-letého Petra Šimona, po kterém od rána pátrali desítky policistů v několika krajích. Dopadli strážci zákona před 14. hodinou v pražských Strašnicích. Ukázalo se, že jde o učitele s vazbami na Čelákovické učiliště, kde ho ráno poprvé viděli se zbraní. Podle policie je sice držitelem zbrojního průkazu, ale zbraň, kterou měl u sebe, neměl registrovanou. Do obří pátrací akce se zapojilo na 60 policejních hlídek a kvůli hrozbě musela preventivně uzavřít veřejné budovy a školy, například radnice v Novém Bydžově na Královéhradecku. Kriminalisté teď zjišťují přesné okolnosti celého případu. Malým živnostníkům se snižují sociální odvody. Změna začíná v červenci a platí zpětně od začátku roku. Minimální měsíční záloha pro OSVČ tak klesá o 715 korun. Poplatníkům v paušálním režimu za prvních 6 měsíců roku vznikne přeplatek na sociálním skoro 5000 korun. Impulzu to řekl mluvčí finanční správy Patrik Madle.
8: Poplatníkům v paušálním režimu doporučujeme zkontrolovat výši červencové zálohy, zejména pokud mají úhradu nastavenou prostřednictvím trvalého příkazu. Jestliže chtějí přeplatek za první polovinu roku vrátit hned, sníží si červencovou zálohu a trvalý příkaz na novou pravidelnou částku nastaví až od srpna.
6: Pokud si poplatník do konce roku nesníží o přeplatek jednu z měsíčních záloh, může podle mluvčího finanční správy po skončení zdaňovacího období požádat finanční úřad o vrácení přeplatku. Příbram sčítá milionové škody po brutálních víkendových bouřkách. Bleskové povodně v podstatě spláchly město. Za dvě odpoledne tam napršelo neuvěřitelných 15% celoročního úhrnu srážek, kdy na metr čtvereční spadlo přes 100 litrů vody. Přívaly vody podemlely silnice, zničily chodníky a vyplavily řadu městských budov. Nejvíc to odnesla historická budova bývalých rudných dolů, kde sídlí městská policie, přestože má novou střechu. Voda ale natekla i do sociálního centra, azylového domu, škol a akvaparku, kde zničila strojovnu bazénu. Ve středních Čechách měli hasiči kvůli bouřkám stovky výjezdů za víkend. Kromě Příbramska se bouře nejvíc podepsali na Říčansku a v okolí Prahy východ. Plzeňská Masarykova ulice se radikálně promění. Hlavní tepna čtvrti Doubravka dostane podobu městského bulváru. První etapa rekonstrukce odstartuje podle naší plzeňské zpravodajky Kláry Fajstové v pondělí 29. června. Kláro, dobré odpoledne.
9: Hezký den, letos rekonstrukce uzavře první úsek Masarykovy ulice mezi křižovatkami s Rokycanskou a s Těšínskou. V příštím roce budou následovat další části, včetně úprav kolem obchodního domu Centrum, kde vznikne mimo jiné malá tržnice. Přibude zeleň a zmodernizován bude i přes vstupní úzel autobusů a trolejbusů na navazující Zábělské ulici. Náklady na všechny práce budou kolem 220 milionů korun. Ty letošní skončí v listopadu. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
6: Tenisový svět je v šoku. Markéta Vondroušová dostala drakonický 4letý trest za doping. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu jí distanc udělila kvůli neodevzdanému vzorku z loňského prosince, což pro 26-letou wimbledonskou vítězku prakticky znamená konec kariéry. Vondroušová odmítá, že by kdy dopovala nedovolila. Mimo soutěžní kontrolu doma pozdě večer odmítla z čistého strachu o bezpečnost, protože neznámá komisařka přišla mimo domluvený čas a nechtěla se legitimovat. Za českou hvězdu se postavil domácí svaz i světová elita v čele s Karolínou Muchovou nebo Unz Džábirovou. Její mateřský klub navíc tvrdě pálí do antidopingové agentury s tím, že si z Markéty udělala obětního beránka, zatímco velké kauzy jiných světových hráčů zametá pod koberec. Uzavřená zůstává po hromadné nehodě D1 ve směru od Vyškova na Brno na 220. kilometru. Z dálnice se sjíždí na exitu 226 Vyškov západ. Zprávy končí, dál je s vámi. Teď čas s Petrem.
1: Tak se kluci domluvte.
0: Zprávy u konce, Honza Varga se vrátí za hodinu. Petr Brožík a Renata Kuková.
1: No jasně, ty už jo, si řekl i moje jméno, já vždycky říkám to svoje, my jsme úplně rozhozený. Dneska budeme vzpomínat na rok 2000, tak se k nám přidejte.
7: Radost ze života.

0: 8 minut po 15. hodině a i dneska budeme výletit v čase.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Pojďte se s námi přesunout do roku 2000, na ten budeme vzpomínat. Bylo vám v tom roce 18, v tom případě vám je nebo bude 44. Co si z té doby vybavíte? Máte nějaký příběh nebo vzpomínku? Dejte nám o ní vědět na WhatsApp 605 222 007.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Máme krásně zakulaceném roce 2000 v Praze zasedal Mezinárodní měnový fond a Světová banka, což, jak si určitě pamatujete, provázely velké protiglobalizační protesty anarchistů a řádění výtržníků.
2: Pamatuju si, že na Václavském náměstí v Praze se dokonce prknami zadělávaly výlohy nadnárodních fast foodů,
0: no,
2: přesně tak. Další událost z roku 2000 nebyla milá. Při požáru lanovky v rakouském Kaprunu uhořelo 155 lidí.
0: Něčemu veselějšímu pojďme. Radost nám udělali naši hokejisti, kteří na mistrovství světa v Petrohradu získali zlato, když ve finále porazili Slovensko.
3: Zlatá éra českého hokeje nekončí. Češi poprvé v historii obhajují titul mistrů světa. Připomínám, že v našem týmu bylo 11 mistrů světa a 12 hráčů, kteří nikdy na velkém světovém turnaji nehráli. Josef Augusta při svém debutu na místě hlavního kouče dovedl mužstvo až ke zlatému cíli.
0: No, jenom škoda, že podobných momentů ubývá poslední dobou.
2: No tak je dobrý, že si je aspoň můžeme takhle připomenout.
0: Super.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: My si připomínáme i muziku z té doby. Dnes je to třeba Divokej Bill a Plakala.
0: No, kromě vzpomínek na ty sportovní úspěchy, tak i muzika žije právě jako dodnes. Případ Divokého Billa to jasně dokáže, anebo taky moje oblíbenkyně Britney Spears. K tomu jsme se vlastně nedostali, máme tady Tedesky Maškové a další, ale Emu Smetanu, ale já jsem taky fanoušek Britney Spears.
2: Ty vždycky u těch holek zdrobňuješ ta jména, dá se Britney nějak zdrobnit?
0: No, to jako nevím, jestli v originále, a já říkám Britnoška.
2: Britnoška.
0: No a Hana Zagorová přišla s písní Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné.
4: Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné. Hvězda, aby plála, člověk vyšel z mála, hlasněl jako...
0: Dejte vidět, jaké to bylo, když vám bylo 18 v roce 2000, ale i vy ostatní, jestli jste mladší, starší byli, na co si pamatujete z té doby, co jste prožívali, máme rádi vaše příběhy, pište nebo je namlouvejte jako hlasovku na náš WhatsApp s číslem 605 222 007 a u té muziky z roku 2000 se ještě přidržíme, protože Robbie Williams přišel s tehdejším hitem Rock DJ. Tady je právě teď na Impulse.

0: Hudební impuls, 16:45 právě teď. Miraj, lítej, to bude za chvilku, takže česká muzika sledujeme, ale i silnice. Stále uzavřená po hromadné nehodě D1, kilometr 220, problémy jsou i na D11. Doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A právě teď za vámi letí nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená zůstává po hromadné nehodě D1 na 220. kilometru ve směru od Vyškova na Brno. Z dálnice se sjíždí na exitu 226 Vyškov západ. Komplikace čekejte na objízdné trase. Dále ve směru od Prahy na Brno jsou přerušované kolony převážně kamionů mezi kilometry 178 a 196. A ve směru na Vyškov na 207. kilometru se srazila taky dvě osobní auta. Tady má kolona 4 kilometry. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavi se vyjíždí do přerušované kolony opět převážně kamionů už na 7. kilometru. Zdržení je taky na silnici 43 mezi Českou a Lipůvkou ve směru na Svitavy. 3-kilometrové kolony v obou směrech vidíme na silnici číslo 33 na příjezdu do Náchoda. A ještě tady D11, tady do 3-kilometrové kolony ve směru od Prahy na Hradec Králové vjedete před 68. kilometrem. Dávejte pozor, ať se nesemele něco dalšího a z vašich cest se klidně ozvěte. Buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A, kterou už zajisté máte ve svém chytrém telefonu. Šťastnou cestu s Impulzem a teď se skupinou Miraj.

0: Radio Impuls a pojďme pokračovat s vámi ve vzpomínání.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na Rádiu Impuls.
0: Dneska vzpomínáme na rok 2000. Na náš WhatsApp nám napsala Lucie. Tehdy jsem poslouchala Lunatiky a Britney Spears. Hele, to jsme u toho, jsme Britošky. Měl jsem je v Discmanu na vypáleném CDčku od kamaráda.
2: Ozval se Jirka, pamatuju se na oslavu Silvestra, bylo mi právě 18. Bylo to u babičky a všichni se báli, co udělají počítače s přechodem z roku 1999 na 2000, protože se rok uváděl často dvěma číslicemi, tím posledními, tedy 97, 98, 99 a najednou měly přijít dvě nuly.
0: No,
2: To byla velká událost tehdy.
0: Stalo se, jestli to všechno vyresetuje, nebo
2: všichni
0: co se stane. A pak to přecvaklo a bylo 1.1.2000 a nestalo se nic. Tak, stejně to měl i Petr. Tehdy nastoupil do posledního ročníku na gymnáziu. V té době už jsem chodil s mojí ženou, píše. A před tímto rokem jsem se strašně bál, co nám přinese přechod právě z toho 1900 na 2000. Naštěstí se nic nestalo a jsme tu pořád.
2: Jasně. Je tady pořád i Gábina, ta má rok 2000 spojený s hitparádou ESO, kterou sledovala, kdo by ne?
0: No a přišly i velké filmy v roce 2000. V kinech nás v tom roce uhranul Russell Crowe v roli Gladiátora ve stejnojmenném filmu.
3: Proč skrýváš tvář a neřekneš nám své jméno? Máš snad jméno? Jmenuji se Gladiátor. Ty se ke mně otáčíš zády? A trochu! Cej mi tu přilbu a řekni mi své jméno. Jsem Maximus Decimus Meridius. Velitel severní armády. Generál Legie Felix. Věrný služebník pravého císaře Marka Aurelia. Zavraždili jste mi syna a zavraždili moji ženu. Ale já se pomstím teď, nebo v příštím životě.
0: A od té doby všechny ženy milovaly Russella Crowe.
2: Jasně, nejvíc, no.
0: Tak třeba i na tohle přidejte vzpomínku na rok 2000, pište na náš WhatsApp nebo přidržte ten mikrofonek a namlouvejte svoji zprávu, svoji vzpomínku 605 222 007 a pak to dokončíme.
1: Když nám bylo 18.

0: Radio Impuls, úterý odpoledne, za chvíli Eláni, znova sama dotkni, další muzika připravená a za chvilku taky dokončíme vaše vzpomínání na rok 2000.
1: Planeo vykopává ační týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
2: Pozor, velká slevová akce vtedy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
4: Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
5: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
6: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Puls, Petr a Renata a pojďme dokončit s vámi vzpomínání.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18.

0: Radio Impuls.
1: My jsme se dnes vrátili do roku 2000. Na WhatsApp vám napsal Petr, tehdy jsem začínal jako ajťák. Píše, po večerech jsem skládal počítač z bazarových dílů a instaloval Windows 98. Pořídil jsem si taky první mobil Nokia 3210.
2: No jistě, to byl obrovský hit, ty výměné kryty potom to fračilo všude.
1: Byla ta leta.
2: Každý měl, no se vždycky se sešlo v pátek na pivu nebo na diskotéce a říkal, ukazoval se, kdo má jaký kryt nový, takže super. Katka si z roku 2000 vybavuje časy diskoték, tehdy jsme si na ně s kamarádkou malovali třpitivé stíny.
1: No, tak to si třeba nepamatuješ ty, co?
2: Já jsem si třeba třpitivé stíny nemaloval.
1: Nemaloval, že jo? Ty jsi takový přírodní typ, já si myslím, že to by stačilo jenom řasenka. Veronika nám napsala na WhatsApp, že má z té doby schovaný deník. Já taky ne z té doby, já mám památníček, ale má schovaný deník, do kterého si lepila vystřižené obrázky z časopisu Bravo, Cosmogirl nebo Dívka. Jo, to všechno byly takový holčičí časopisy, jasně.
2: Bravičko, to je jasná věc. Krásné vzpomínky, my se i zítra přeneseme do některého roku a budeme se těšit na vaše další příběhy. Už teď se můžete probírat svou pamětí a zítra krátce po 15. hodině se zase do toho pustíme.
0: Když nám bylo 18.
2: No to dnešní vzpomínání na rok 2000 ukončíme hudební vzpomínkou z té doby od formace T-Boys.

0: Puls, za chvíli Miroš Birka, Magdalena Šalamounová. Tento song sledujeme i aktuální dopravu, stále uzavřená D1 po hromadné nehodě na 220. kilometru. Problematická je taky D11 a výjezd Praha na Příbram. Doprava 007 je tady za 2 minuty. No a dneska je úterý 23. června, to znamená 3, 2, 1.
1: A pak bude velká rána.
0: Pak bude... Ráno jako zděla, ale začnou prázdniny, už je to skoro tady.
1: Jasně, my už je taky na Impulzu plánujeme, už je plánujeme dlouho dopředu, aby byly perfektní. My vás totiž vezmeme na české prázdniny, budeme objevovat zajímavá místa, ochutnávat speciality místní, prostě se podíváme tam, kam se vy běžně nedostanete, no a připomeneme si, čím je to vlastně krásné v tom našem Česku.
0: No nádherná místa tady máme, nemusíte nikam se trmácet daleko, létat, jet několik hodin autem. Máme spoustu krás tady u nosu. Tak vysílejte s námi a zažijte české prázdniny na rádiu Impuls.
2: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková 7-tunná, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: A už pro vás máme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená zůstává po hromadné nehodě D1 na 220. kilometru ve směru od Vyškova na Brno. Před odklonem na exitu 226 Vyškov západ se utvořila 4-kilometrová šňůra. Dále ve směru od Prahy na Brno jsou přerušované kolony hlavně kamionů mezi kilometry 178 a 196. A ve směru na Vyškov na 207. kilometru částečně brání provozu nehoda 2 osobáků a je tady 6-kilometrová kolona. Do 2-kilometrové šňůry v obou směrech vjedete na silnici 33 na příjezdu do Náchoda. A 3-kilometrová kolona je na D1 ve směru od Prahy na Hradec Králové před 68. kilometrem. V opačném směru D11 na Prahu je více než 2-kilometrová šňůra před omezením na 52. kilometru. Na výjezdu z Prahy na Příbram po Strakonické počítejte se zdržením ve 3-kilometrové šňůře. U Lipenců je uzavřený jeden pruh. A nehodu osobáku dále hlásí profíci z Global Asistance na trase Hřehlovice, z Hřehlovic na Teplice u odbočky na Sezemice. Dávejte tady pozor a ještě máme od vás hlášené kolony z Plzeňska. Tak co se tam děje?
6: Kdo jedete za Plzní přes obec Losinská, tak se obeňte trpělivostí. Pouští se tady doprava kyvavě, protože se dělají nový povrchy silnice a poměrně dobro tady štosuje.
0: No, tak hlavně v tomhle vedru pevné nervy, dobře to zvládněte a v pohodě se dostaňte tam, kam míříte. Když se ozvete z terénu, budeme rádi, buď zavolejte 605 222 007 anebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu s Impulzem.
7: Kolona na D1, radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.

0: půl se 2 minuty před 16. hodinou. Honza Varga přináší zprávy. Hned ta první mě zaujala. Týká se menstruačního volna. Tak co z toho vykoukne na nás, se dozvíme ve zprávách už za okamžik. Potom bude Helena Vondráčková, to tehdy padal déšť. Něco podobného se na nás chystá třeba zítra?
1: Je v žádném případě. Teď se díváme dopředu dlouho, tam nevidím žádný déšť. Zítra konkrétně bude jasný den, slunečný den, teploty lezou nahoru 26 až 33 stupňů, na horách kolem 23.
0: Takhle, 26 až 30 je, řekněme, jako normální české léto.
1: Jasně.
0: Ale to, co přijde pak, teda hlavně
1: no
0: víkendu a ty dny kolem, to je hrůza.
1: To je pravda. Já, jak se na to tak dívám, takže třeba Praha, sobota 38. Jo, chtěla jsem jít do Brna, říkám si, tam třeba bude trošku chladněji. Neděle 38. Jo, takže tady se z toho člověk nevyblíkne. Navíc jsem někde četla, že až 40 můžou být, jo?
0: Ano, jo.
1: V Česku, 40, takže pozor. Nevím.
0: Pečeme se.
1: Zavřít se doma. Nějaký recept někdo?
0: Naložit se do bazénu a
1: no jo, ale impuls. Pořád na tebe praží to sluníčko 40 stupňový.
0: To se dá.
1: No zavřít okna, já bych se doma zatemovala. Tak jsem to udělala minulý víkend, perfektní.
0: Tak, za babuši ta nazdar.
2: Dámy a pánové, nastupuje tým Český mejdan s impulzem. A je to teda pěkná sestavička. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.

0: jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. 17. října O2 Arena. Vstupenky na Ticketportal a Ticketmaster.
1: Partnerem českého mejdanu je Baumax. Vše pro dům, byt i zahradu. Baumax. Nízké ceny každý den a ještě něco navíc.
2: V Česku se otevírá debata o zavedení menstruačního volna. Do Karlových Varů přijede Dustin Hoffman a manželství Bohuše Matuše se zřejmě rozpadlo. Zprávy v 16 hodin přináší Honza Varga.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: V Česku roste podpora pro zavedení menstruačního volna. Online petice, kterou odstartoval Petr Tůma, nazbírala za pouhý týden přes 26 tisíc podpisů a chce otevřít debatu o volnu pro ženy se silnými bolestmi. Podle autora současný systém vůbec neodpovídá biologické realitě, protože silné křeče nebo migrény trápí v reprodukčním věku až třetinu žen. Ty pak v práci trpí a hrozí jim i úrazy. Klasická nemocenská nebo běžné sick days jsou navíc kvůli papírování a nízkému počtu dní na pravidelný cyklus krátké. Petice proto navrhuje možnost čerpat několik dní volna v měsíci, ale ne plošně. Vzorem je Španělsko, kde od roku 2023 ženy potřebují lékařské potvrzení. Podobný model už funguje i v Japonsku nebo v Jižní Koreji. Na filmový festival Karlovy Vary letos dorazí herec Dustin Hoffman. Je známý třeba z filmů Rain Man nebo Kramerová versus Kramer. Na jubilejním 60. ročníku převezme cenu Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Ředitel filmového festivalu Krištof Mucha Rádiu Impuls prozradil, co je nejtěžší na výběru zahraničních osobností.
3: Většinou to nefunguje tak, že ty lidi se rozhodnou po pár měsících. Jsou to většinou lidi, s kterými my nějakým způsobem komunikujeme dlouhodobě a hledáme vždycky ten správný čas, kdy oni můžou přijet, a takhle to bylo i letos.
2: O účast dvojnásobného držitele Oscaru Dustina Hoffmana pořadatelé usilovali několik let. Na jeho přání filmový festival Karlovy Vary promítne film Absolvent. Ten patří k nejzásadnějším snímkům Hoffmanovy herecké kariéry. Křišťálové globy za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezmou v Karlových Varech také francouzská herečka Juliette Binoche a americký kameraman Robert Richardson. Suché a teplé počasí si na Karlovarsku vybírá daň. Vody v potocích a řekách je málo. V povodí Ohře tak podle našeho zpravodaje Dušana Valenty začaly platit první zákazy odběru povrchové vody. Dobré odpoledne.
4: Hezký den spod Krušnohoří. Předpověď na dnešek slibuje teploty lehce pod 30 stupňů. V dalších dnech by ale mohlo být opět víc a v závěru týdne dokonce až 39. Takhle vidí předpověď pro Karlovarský kraj meteorologové. Vodohospodáři se proto snaží zachránit, co se dá. Voda není a občasné přívalové srážky nebo bouřky jí do krajiny nevrátí. Spolu s radnicemi už proto vyhlásili několik zákazů. Z potoků a řek se nesmí odebírat například pod Doupovem nebo oblastech sousedící s Ústeckem. Zákaz byl přitom vydán dřív než jindy. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: No a na závěr míříme do bulváru. Manželství Bohuše Matuše se zřejmě rozpadá. 52-letý zpěvák na akci Anděl mezi zdravotníky, kam dorazil jen s 5letou dcerou, šokoval prohlášením, že vůbec netuší, kde jeho žena je a že si případně najde jiného. 23-letá Lucie Matušová to na sociálních sítích okamžitě ostře odmítla s tím, že manžel moc dobře ví, kde se nachází, ale vadí mu, že není nonstop doma, studuje a občas vyrazí s přáteli. Následně pro web Super.cz potvrdila, že jejich partnerský vztah skončil a zůstávají už jen dobrými přáteli. Sám Matuš přiznal, že za problémy stojí obří 30-letý věkový rozdíl a přestože se kvůli dceři snaží rodinu udržet, k ideálu má jejich soužití daleko. Ze zpráv je to vše, s vámi jsou dál Petr Brožík a Renata Kuková.
5: 3,5 minuty po 16. hodině skončily zprávy s Honzou Vargou. Já se ještě vrátím k té první zprávě, kde se řešilo, že tu iniciativu za to menstruační volno odstartoval Petr Tůma. Mě zaráží, že sami ženy třeba s tím nepřijdou.
6: Jako my nejsme žádný křehký květinky, kluci, co jste si jako o nás mysleli?
5: Jo, já to právě chápu, protože vem si Honzu Nedvěda, on má tu písničku, víš, holky těší to maj.
6: Dobrý,
5: tak ale což možná... je pravda, ale taky otázka, jak na to přišel zrovna ten Honza.
2: Jak by to dopadlo, kdyby se ženy o to přihlásily sami? Dovedeš si to představit?
6: Dobře,
2: musíme no tak... to prostě...
6: Já nevím, jak to má pan Tůma.
5: Musí se to chopit.
6: Třeba má své dny každý měsíc, no. Víš, jak dneska?
5: Jo.
6: Nikdy nevíš.
5: Ale my vás máme rádi, tak se toho chopíme. Petr Brožík a Renata Kuková.
6: Jsme tady a máme pro vás něco lepšího než menstruační volno. Dva lístky na říjnový český mejdan s Impulzem.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Odpolední impuls. My budeme soutěžit zanedlouho o dva krásné, výstavní, úžasné, skvělé
1: prosím
0: lístky.
1: Jsi se rozvášnil, no takhle vypadají jako A4, je to tam natištěný, ale chtěl si říct, že jsou to lístky na český mejdan s impulzem, jasně. Tak ty jsou samozřejmě báječný, máme dva pro vás celý tento týden, o ně hrajeme.
0: A to už za chvíli, tak poslouchejte dál. I českou muziku bude Ilona Čáková, ale i Slabonita. My sledujeme i silnice, stále uzavřená D1 na 220. kilometru. Čerstvou nehodu nám hlásíte z Trutnovska a doprava 007 je tady za 3 minuty.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vydejte se za památkami do Salzburska. Navštivte pevnost Hohensalzburg s úžasným pohledem na město a hory. Hrad Mauterndorf s rytířským hřištěm nebo tajemný Hohenwerfen s ukázkami letu dravců. A největší jízda? Ta čeká na pevnosti Kniepass s nejdelší tunelovou skluzavkou v Alpách. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Uzavřená stále zůstává po hromadné nehodě D1 na 220. kilometru ve směru od Vyškova na Brno. Před odklonem na exitu 226 Vyškov západ se vytvořila 4-kilometrová kolona. Dále ve směru od Prahy na Brno jsou přerušované kolony převážně kamionů mezi kilometry 178 a 196. Na D11 ve směru od Prahy na Hradec Králové se před zúžením na 71. kilometru vytvořila 3-kilometrová šňůra a v opačném směru na Prahu je více než 2-kilometrová před omezením na 52. kilometru D11. Dále tady máme Pražský okruh ve směru k D1, tady se zbrzdíte mezi kilometry 23 a 19, v opačném směru k letišti popojíždí řidiči mezi 15. a 18. A nehodu nám hlásíte taky z Trutnovská, kde přesně se bouralo, agente?
2: Vrchlabí benzinová pumpa MOL, bouračka, je to tady řízeno kyvadlově, opatrně, počítejte se zdržením.
1: Dávejte pozor, v pohodě všechno, za volantem, ať se dostanete do svého cíle. Z cestce ozvěte určitě do naší dopravy, jestli o něčem víte, 605 222 007, a nebo je to i naše žlutá mobilní aplikace. Šťastnou cestou s rádiem Impuls.

Výsledky, reportáže, komentáře. Dřív než ostatní. Mistrovství světa ve fotbale. Každý den na rádiu.

0: Puls, za chvíli zase česká muzika, Jeleni, ještě jednu noc a taky dneska pro vás něco máme, a to dva lístky na říjnový český mejdan s Impulzem.
1: 17. října určitě už máte napsáno v kalendáři, pokud lístek nemáte, teď je ta pravá šance se o dva lístky pokusit. My se vás v té soutěžní otázce budeme ptát na kapelu, která letos na mejdanu zahraje. Úmyslně teď nebudeme zmiňovat, protože hledáme kapelu, která se původně jmenovala Staré hadry.
0: Současný lídr kapely je původem herec.
1: No a má přezdívku Žibus.
0: Žibus.
1: Tak co? Nasměj se mu, za to nemůže, tomu no takhle někdo dá.
2: Žibus.
1: Jasně. Takže Žibus i s ostatními členy kapely vystoupí na mejdanu. Pokud víte, o kterou kapelu se jedná, tak nám napište na náš WhatsApp 605 222 007. Desátá správná odpověď vyhrává a vítězi hned voláme.
0: No, připište tam vaše jméno, příjmení, odkud jste. A ještě jedna věc, kdyby to náhodou nevyšlo, tak vstupenky na český mejdan najdete v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
3: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
5: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco. Zamilujte si nízké ceny.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Tohle odpolední impuls. Za chvilku impulzovec krabička, tam Jitka Zelenková. Bez lásky láska není a pro všechny, kteří mají velkou lásku, neskrotnou české muzice. Tak teď něco máme. I dneska jsme hráli o dva lístky na říjnový český Mejdan s impulzem.
1: My jsme nabízeli za to, když rozluštíte, na kterou kapelu, která zahraje na letošní Mejdanu, se ptáme. Jenom prozradím, že, no neprozradím, my už to samozřejmě víme, ví to víte, budou tam Miraj, Činasky, Olympic, MiG-21, Richard Krajčo jako speciální host, bude tam i Lucie Vondráčková. Ale která kapela? My jsme dávali tři indicie, původně se jmenovala Staré hadry, lídr kapely je vystudovaný herec a přezdívá se mu Žibus. Na telefonu už by měla být desátá typující v pořadí a je to kdo? Hezké odpoledne?
0: Veronika Hadrápková.
2: Dobré odpoledne, Veronika. Veroniko,
0: dobré odpoledne. Co to je za kapelu?
2: Je to kapela Činasky.
1: No, výborně. Podle čeho jste je poznala?
2: Podle toho starého názvu.
1: Starý hadry, to je pravda, tak takhle se jmenovali. Opravdu Michal Malátný, lídr, je vystudovaný herec, on vystudoval Damu a opravdu se mu říká Žibus nebo Žibusík, protože on kdysi chodil do amatérského divadla podle chlapečka z Knoflíkové války, mu začali říkat právě Žibus, protože on tam byl nejmladší, nejmenší, takže tu přezdívku z Knoflíkových válek takhle převzal.
0: Super, vy to víte a jak jste říkal, podle čeho jste to poznala, on to i Michal často říká. Ještě, že došlo ke změně jména té kapely. Představte si, že bychom říkali, tak a chystá se český Mejdan a vystoupí Miraj, Lucka Vondráčková, Richard Krajčo a Starý hadry.
1: No, tak Činasky jsou o dost lepší, uznávám.
0: Tak jo, Verču, máte dva lístky. Kdo s vámi vyrazí?
2: Já vemu asi dceru.
0: Dámská jízda krásná.
1: Jak je stará dcera?
2: 14.
1: No, tak to by mohla si tam trsnout na Mejdanu. Chodí nám tam takovýhle ti mládežníci. Já jsem úplně koukala, jak znají český texty.
2: Český. No,
1: přesně.
2: No, no.
1: Mm-hmm.
0: 14 let, odkojená impulzem, ta tam bude úplně rozvážněná. Za hvězdu. Super, Verčo, mějte se dobře. Gratulujeme k lístkům a zase příště naslyšenou.
2: Děkuji moc krát.
0: Taky, kdybyste náhodou dneska nevyhráli nebo do konce týdne, vstupenky na český Mejdan najdete v sítích Ticketportál a Ticketmaster a hrát budeme zase zítra.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: odpolední impuls, za chvíli zase další česká muzika, Michal David a Decibely lásky. My sledujeme i dopravu, stále je uzavřená D1 po hromadné nehodě na 220. kilometru. Čerstvou nehodu máme hlášenou třeba na silnici Kolín-Čáslav, je to silnice číslo 38 a doprava 007 je tady už za 2 minuty. My vás přeneseme do zítra. Teď konc, kdy vás budeme zase pro změnu přenášet hluboko do minulosti v rámci našeho pořadu, když nám bylo 18.
1: Zítra se budeme vracet do roku 1978. To znamená, že 1978 a 18letí v tom roce jsou dnes 660. Buď vám bylo, nebo bude 660. Takže opravdu, jak říkal Petr, jdeme do minulosti, tak už teď můžete vzpomínat, jestli máte vy, anebo mladší nebo starší ročníky, nějakou vzpomínku konkrétní na rok 1978. Zítra odpoledne jsem s ní.
0: No, říkáme to právě zavčas, máte nějakých 22 hodin na to vydolovat jako skutečně ty hluboké vzpomínky, protože je to doba skutečně dávná, tak se budeme těšit.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Právě teď přinášíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená zůstává po hromadné nehodě D1 na 220. kilometru ve směru od Vyškova na Brno. Před odklonem na exitu 226 Vyškov západ se vytvořila už 6-kilometrová šňůra. Dále ve směru od Prahy na Brno jsou přerušované kolony převážně kamionů mezi kilometry 178 a 196. Na trase Kolín Čáslav na silnici 38 u Třebešic bourala dvě osobní auta. Tady ale projedete bez zdržení, jenom dávejte pozor. Té nehody. Na výjezdu z Prahy na Příbram po Strakonické počítejte se zdržením ve 3-kilometrové koloně. U Lipenců je uzavřený jeden pruh. Dále na Pražském okruhu ve směru D1 se zbrzdíte mezi kilometry 23 a 19. V opačném směru Pražského okruhu k letišti popojíždí řidiči mezi 15. a 18. kilometrem. A kolonu hlásí profíci z Global Assistance taky v Praze na Štěrbolské spojce mezi sjezdy na Běchovice a Štěrboholy. Pevné nervy, zapojte se taky, budeme rádi a další kolegyně a kolegové za volantem taky. Buď zavolejte 605 222 007, nebo to nahrajte velice pohodlně do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: 2 minuty před 17. hodinou. Honza Varga připravuje zprávy, jsou tady co nevidět, má tady cosi o grilovací sezóně. Nevím, jestli je teď na mysli něco, jak dáváme to maso na grill, anebo tak se budeme grilovat o víkendu ve vlastní šťávě. Ale to se dozvíme už za chvilku, pak nás čeká Lucie Bílá SMS. Počasí má v Merkurenča.
1: No, ve vlastní šťávě o víkendu, to si řekl správně, zítra to ještě nebude až tak, ale taky bude jasno, teploty lezou nahoru, naměříme 26 až 33 stupňů, na horách kolem 23.
2: Slunce ve vlasech přináší Kapilan, sponzor počasí. Kapilan Originál, šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
3: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
4: Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
6: Grilovací sezóna letos vyjde na stejno. Soud propustil policistu z kauzy Beretta a čeští fotbalisté se připravují na Mexiko. Zprávy v 17 hodin má Honza Varga.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Letošní grilování vyjde Čechy zhruba stejně jako loni. Radikálně se ale změnily ceny jednotlivých surovin. Analýza akčních letáků 7 největších řetězců ukázala, že polovina sledovaných položek sice zlevnila, u zbytku si ale výrazně připlatíme. Nejvíce peněz navíc vytáhneme z peněženky za hovězí burgery, jejichž cena vystřelila o 50 korun na bezmála 300 korun za kilo. A o dost dražší je i grilovací hermelín nebo zelenina v čele s cuketou, bramborami a paprikami. Naopak ušetřit se dá na vepřové krkovici, špekáčcích, celém kuřeti a překvapivě i na olivovém oleji nebo rybách, jako je losos a makrela. Obchody navíc lákají na grilovací speciality s průměrnou akční slevou kolem 28%. Prezident se obrací na ústavní soud. Petr Pavel podal kompetenční žalobu kvůli tomu, že ho vláda vyloučila z delegace na červencový summit NATO v turecké Ankaře. Hlava státu to považuje za mimořádně nešťastný krok a za omezení pravomocí prezidenta. Ústavní soud by měl podle Pavla jasně deklarovat, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu.
7: Aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi administrativní ani jiné překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí. Aby stanovil povinnost vládě poskytnout prezidentu republiky veškerou součinnost. Jsem rád, že období dohadování je u konce a ve věci bude jednat ústavní soud. Budu plně respektovat jeho rozhodnutí, ať už bude jakékoliv.
6: Premiér Andrej Babiš rozhodnutí prezidenta respektuje podle předsedy vlády, ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé podávají žaloby. Kabinet podle něho rozhodl pragmaticky a hlavně prakticky na základě zhodnocení toho, jakou bude mít summit podobu. O případném přednostním projednání záležitosti rozhodne sbor všech ústavních soudců a soudkyň zítra. Klíčová postava korupční kauzy Beretta jde na svobodu. Soud podmínečně propustil bývalého policistu a soukromého detektiva Igora Gáboríka, který si z dvouletého trestu za vynášení informací ze spisů odpykal 10 měsíců. 62-letý Gáborík dostal 3letou podmínku a 200 hodin obecně prospěšných prací. U soudu své viny litoval a přiznal, že hlavním motivem nebyly peníze, ale jeho vlastní ego a touha pomoci. Státní zástupce byl sice proti, podle soudkyně ale odsouzený přijal trest spokojeně a podmínky pro propuštění splnil. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Práce na budoucím obchvatu mezi pražskými Běchovicemi a středočeskými Úvaly pokračují. Stavbaři tu začali budovat první z 23 mostů. Položili také první asfalt na dočasné objížďce u Běchovic. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl připomíná, že tato stavba logicky navazuje na stavbu pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1.
8: Pro končení zmizí zdlouhavý průjezd městskými částmi Praha Běchovice, újezd nad Lesy a městem Úvaly. Zároveň se odkloní všechna tranzitní meziměstská a příměstská doprava na novou kapacitní komunikaci a to bude denně až 12 000 aut.
6: Se zprovozněním 12,5 km dlouhé čtyřproudové silnice mezi Běchovicemi a Úvaly se počítá v roce 2028. České fotbalisty čeká zápas roku. V klíčové bitvě o postup ze skupiny se na mistrovství světa postaví domácímu Mexiku. Bývalý kapitán a nejstarší hráč týmu Vladimír Darida má jasno. Reprezentace musí bezpodmínečně vyhrát. Národní tým má totiž po dvou zápasech na kontě jediný bod a postup mu zajistí pouze vítězství. Češi se navíc budou muset na slavném aztéckém stadionu poprat s vražednou nadmořskou výškou přes 2000 metrů i bouřlivou atmosférou. Mexiko má sice postup z prvního místa už v kapse a možná prostřídá sestavu, podle Daridy ale zůstává extrémně silné v kombinaci. 35-letý záložník věří, že se tým dokáže semknout a splní si postupový sen. Na D1 ve směru od Vyškova na Brno se podařilo po hromadné nehodě na 220. kilometru provoz obnovit levým jízdním pruhem. Stále tam čekejte zdržení v koloně. Ode mě je to pro dnešek vše. S vámi jsou Petr Brožík a Renata Kuková.
0: Děkujeme. 4 minuty po 17. skončili zprávy s Hundou Vargou. Přejeme krásné, i když horké odpoledne.
1: No, my u fotbalu ještě zůstaneme, protože Mexiko umíme porazit, i když je to trošku vousaté.
0: Víc za chvilku, Lucie Bílá, SMS právě teď.
3: Rádio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: nejlepší muzika a česká bude už za chvilku. Opět a Radeček, všechno je v pořádku. Ne tak úplně na silnicích, které sledujeme. Dobrá zpráva je z D1 u Vyškova, kde se podařilo obnovit provoz, ale problémy jsou třeba v Praze na Kbelské nebo na Pražském okruhu. Doprava 007 je tady už za 4 minuty. No a nikoli za 4 minuty, ale za asi nějakých 50 hodin nebo něco přes, tak nás čeká utkání Česko-Mexiko na světovém šampionátu.
1: No, to je pravda a já jsem slibovala, že najdu výsledky, ve kterých Mexiko prostě umíme porazit. My jsme to už říkali několikrát, omíláme to pořád, protože když se chceme udržet na mistrovství světa, postoupit ze skupiny, tak Mexičany porazit musíme. Nebudem si říkat, že to se hraje ve výšce 2200 metrů, ani to, že jsou to vítězové naší skupiny, ani to, že jsou to velcí favoriti. Prostě
0: ale pozor, když musíš,
1: hledám.
0: Tak musíš.
1: Přesně.
0: A my Mexiko porazit umíme.
1: Tak,
0: to je důležité říct.
1: Na tom bych to stavila. To, že ten zápas, kdy jsme je naposledy porazili, už je celkem dávno, už je to dlouho, to je fakt, ale jako berlička to prostě beru. Naposledy jsme Mexičany porazili v roce 2000, vyhráli jsme 2-1, což by nám parádně stačilo. Teda musím říct, že to byl přípravný turnaj v Hongkongu, ale co, historie se neptá, ne?
0: Výhra se počítá.
1: Přesně.
0: Jo.
1: Jinak, a to je taky dobrá statistika, historicky, včetně Československa, jsme se s Mexikem utkali třikrát a z toho dvakrát jsme vyhráli.
0: No hele.
1: Takže
0: tak
1: někde
0: jako
1: to tam je.
0: Papíry nám hrajou do karet.
1: Přesně, papíry, jo, tak dobrý, papíry jsou pro nás. Nevím, jak aztécký stadion, ten úplně nám do karet nehraje, ten hraje naopak do karet Mexičanům, protože jim se tam extrémně daří. To je stadion pro 87 tisíc diváků, jsou tam doma. Oni na něm 24krát po sobě neprohráli.
0: Ale kdo ví, s kým tam hráli, jako jo.
1: A to je pravda, přesně.
0: S Kongem nebo
1: jasně, s Koreou nebo nevím, ne.
0: Nebo,
1: jasně, jasně. A navíc, každá série jednou končí, že jo? To si řekněme, milí Mexičani. Je mi vás líto, sympatiáci kluci, ale proč by to nemohlo skončit?
0: Jo,
1: 25. zápas doma prostě se nepovede, a třeba.
0: Je potřeba to včas utnout.
1: Jasně.
0: Tak budeme doufat, že ve čtvrtek ráno ve 3 našeho času se to stane, nebo zatím vykročíme minimálně.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kilogram. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: už za chvíli zase žijeme českou muzikou. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Čas na nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Na D1 ve směru od Vyškova na Brno se podařilo po hromadné nehodě na 220. kilometru provoz obnovit alespoň jedním levým jízdním pruhem. Stále tam ale čekejte zdržení v 9-kilometrové koloně. Dále ve směru od Prahy na Brno jsou přerušované kolony převážně kamionů mezi kilometry 174 a 196. Na Pražském okruhu ve směru k D1 se zbrzdíte mezi kilometry 23 a 19. V opačném směru k letišti popojíždí řidiči mezi 15. a 18. A přímo v Praze je ucpaná Kbelská mezi Hloubětínem a nájezdem na Cínoveckou. A ještě máme od vás hlášenou dopravní nehodu na Strakonicku, tak co a kde se přesně děje?
2: Silnice Katovice, Horažďovice uzavřená, velká dopravní těžká nehoda, několik sanitních vozů, přistával tam vrtutní, tak objízdnou trasu si zvolte.
1: Buď a nebo mějte strpení v té koloně nebo šňůře, která se předtím z obou směrů bez pohyby vytvoří. Cokoliv přidejte i vy, budeme za to rádi, za to včasné varování a informace, co se děje, buď zavolejte 605 222 007 nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4 A. Šťastnou cestu s Impulzem, teď skupina Opět a Radeček, všechno je v pořádku, tak ať to je tak i na vašich cestách.

0: se za chvilku česká muzika, podíváme se na český mejdan, ale vrátíme se do doby před 5 lety, do roku 2021 a Činasky tam tehdy naživo dali každý ráno. Takže za chvilku. No a teď zase bude prostor pro naše radostné velvyslance, protože Martina Kroa i Michal Ransdorf každý den mezi vámi napříč republikou zjišťují, jaké jsou ty malé radosti ze života. A tentokrát bylo téma jasné, kdo jsou ti nejlepší parťáci na výlety.
1: Tak to je úplně jasný, protože nejlepší parťák na výlet je ten, který s tebou ty zážitky sdílí, protože to má stejně, jo, protože je blbý třeba příklad jít na houby do lesa se mnou, protože já je nerada sbírám, jo, takže já pak brblám, nemám to ráda, jo. Takže na houby já s někým nechodím, jo, ale zase ráda jdu třeba i do nějakého muzea se podívat. Byla jsem překvapená, že můj syn taky, takže jsme onehdy měli takový jako pěkný výlet se synem. Prostě musíš mít parťáka.
0: Musí mít dva stejnou náladu, stejné zaměření.
1: Přesně.
0: Jo, takže já když takhle jdu třeba někam vyjdeme, že na nějakou túru nebo vycházku a tak dále a jdu s někým a po kilometru je hospoda, že řekneš, tak dáme si jedno. Říká, jo. Jo, takže jo, krásně, jaký souznění.
1: To je perfektní, ale Peťane, ty máš samý takhle dobrý kamarády.
0: No jasně, že? Musíš mít jako úzký okruh těch stejn naladěnej.
1: Jo, krásně vám to ladí, krásně. Jo. Myslím, že dneska večer vám to taky bude ladit, co?
0: A, já o tom nepochybuji. A co impulzáci, to se dozvíte za pár minut.
2: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Žijeme českou muzikou. Živák, Rádia Impuls.

0: pod ním puls, chystáme impulzovat skrabičku, připraven tam bude Karel Gott. Oheň v sobě máš, tomu počasí to napovídá, je skutečně horko, ale pojďme k vašim radostem.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
2: My vám s tím pomůžeme, protože my máme experty na radost. Dnes to byla Martina Kroa, která zjišťovala ty správné parťáky, pokud někam chcete vyrazit. Tak mě by zajímalo, kdo to je v případě Martiny Kroa. Co zjistila?
0: Já hořím nedočkavostí.
3: S kým byste nejraději vyrazila na výlet?
4: Asi s kamarádama, protože se s nima dokážu nejvíc uvolnit a je s nima sranda na kolo, jako teďkon asi ideálně třeba víkendu, anebo pak v létě kamkoliv.
5: Tak s mojí ženou. Samozřejmě a s mojí milovanou dcerou a s jejím mužem teda, ale i s mýma ostatníma dětma.
3: S kým byste nejraději vyrazili na výlet?
6: Se svým svobodným a trošku odvážnějším já.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Radio Impuls. Další muzika bude slovenská v podání Elánu. Jejich člověčina připravená v playlistu Impulzu. Vysledujeme i silnice. Je stále problém na D1 na tom 220. kilometru. Tam stojí vozidlo s poruchou po té nehodě, takže pozor na to, na souběžné silnici jsou dlouhé kolony, no a další máme hlášeny třeba z Pražského okruhu. Dávejte pozor, doprava 007 je tady za nějaké 2,5 minuty, ale my pro vás ještě předtím něco máme.
1: No to taky dávejte dobrý pozor, abyste věděli, že hra Halo tady Impulzovi brzy skončí, tedy alespoň tohleto konkrétní kolo. Před sebou máte tedy poslední šanci si zahrát o ranní výhru, což je až 100 000 korun. Zapojit se můžete ještě do čtvrtka do 15. hodiny. Takže se registrujte buď na webu Impulzu, nebo v naší žluté aplikaci, nebo prostřednictvím prémiové SMSky a hlavně buďte ve střehu, jak po každé vždycky říkáme.
0: Dneska bylo Halo tady Impulzovi, tady jak si ten proces proběhl. Volali jsme Gabriele, ale nedovolali se.
2: Šest zazvonění, musím teda aplit éteru. Miláčkové, vůbec nic nebude dneska. Žádný Halo tady Impulzovi, ani Smolík. Ani Betánu Jackpot, nedá si nic dělat, ale třeba to vyjde zase zítra.
0: Jo, přesně jak říká Honza, třeba to vyjde zítra. Vy se určitě přihlašte, aktuální kolo hry Halo tady Impulzovi míří do finále, jak říkala Renča, možnost zapojit se máte do čtvrtka do 15 hodin. Naposledy se pak bude volat v pátek, tak se připojte, nezapomeňte hlavně zvedat telefony ráno a říkat správné výherní heslo Halo tady Impulzovi. A partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A právě teď taky nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na 220. kilometru D1 z Vyškova na Brno se už po hromadné nehodě projíždí bez omezení. Ale pozor, na 223., kde stojí v levém pruhu auto s poruchou, tam si postojíte v koloně od sjezdu z dálnice D46. Kamiony zpomalují už od 233. kilometru. No a na souběžné silnici z dálnicí ve směru na Brno před Rousínovem řidiči hlásí dlouhé zdržení ve více než 5-kilometrové koloně. Převážně nákladní doprava zpomaluje na D1 před Brnem od Prahy do Ostrovačic. A ještě máme hlášenou kolonu z Vyškovska.
2: Silnice číslo 50 v Bučovicích, obrovská kolona od Uherského Hradiště směr na Brno.
1: Díky za to info. Nehodu osobáku s nákladním hlásí profíci z Global Assistance na trase z Otrokovic do Uherského Hradiště u Spiti Hněvy. Na pražském okruhu počítejte se zdržením obousměrně k dálnici D1 ve 3,5-kilometrové koloně před Ořechem a v protisměru pár minut u Barandova. Na Strakonické ulici na výjezdu z Prahy na Dobříš a Příbram se jede pomalu v úseku 2 kilometrů kvůli zúžení na jeden pruh a obousměrně je ucpaná pražská magistrála před muzeem. Pevné nervy. Zapojte se taky, buď volejte 605 222 007, nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.
3: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Brinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.
1: No a od nás dneska všechno, loučí se Petr s Renatou, střídá nás Vláďa Jaroš.
4: Ahoj Vláďo.
5: Připraven, ahoj.
4: Jsme se dlouho neviděli.
5: No je to tak, tak já byl včera na daleké cestě v rámci našeho projektu Jezdím s úsměvem, až v Třinci teda musím říct. Takže
4: krásný.
5: To na otočku nic úplně jako tak snadného, ale zvládli jsme to kvůli našim posluchačům.
4: A onehdy jsem poslouchala a byla jsem ráda, protože já vždycky poslouchám a jsem zvědavá, jestli někdo vyhraje konečně to tankování na dlouho. Podařilo se. Super.
5: Jo, podařilo. To byla neskutečná radost. Samozřejmě ty emoce byly zaznamenané, až ten člověk jako vůbec nevěděl, se tam rozkákal u té čerpací stanice. Takže to jsou taky vzpomínky, to nebyl teda Třinec zrovna, ale bylo to nějaký jiný místo. Takže jo, máš pravdu.
4: Já jsem trošku vás podezřívala, jestli tam vůbec tahle ta výhraje.
5: Ne, nás posluchači i důrazně kontrolují samozřejmě. Všechno si to vždycky jako chtějí vidět. A když si to nevytáhnou, víš, tak si
4: jo, můžu tak se
5: podívat.
4: Podívejte se. Jo, hezky a dobrý, no tak to jsem
5: tak
4: chtěla pochválit.
5: Tak věděli, že jedeme podle pravidel samozřejmě a zase už brzy vyrazíme ještě v tomto týdnu.
1: Skvělý, pokračuje Vláďa Jaroš, ještě nějaké slovo na záběr?
5: Teď je to všechno, je venku je horko, tady je zima, je to všechno v pořádku.
4: Takhle, užívej si, protože horko bude teprve o víkendu, tam se ty 40ky už se horko, tam jako darou.
5: Je, to se těším.
1: To je pravda.

0: Dobrý večer, naladili jste si Radio Impuls, bude 18 hodin. Jak to bude vypadat s počasím zítra? Jasno, polojasno, nejvyšší teploty okolo 33, nebojte se, tropy nás čekají, na severovýchodě 30, na horách bude kolem 23.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pán.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
6: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
7: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
6: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
1: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
8: Ústavní soudce čeká prezidentsko-premiérský oříšek. České Švýcarsko se ve vedru chrání proti požárům. Na Olomoucku spadl strom na jedoucí auto. Je 6 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Ústavní soudci se pořádně zapotí. Pokud chtějí rozhodnout ve sporu prezidenta s vládou do začátku summitu Severoatlantické aliance, mají na to maximálně 2 týdny. Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu kvůli nezařazení do delegace na vrcholnou akci NATO. Ústavní právník Jan Kudrna v našich impulzech Honzy Benešovského připomněl, že v minulosti soud dokázal rozhodovat velice rychle. Celou záležitost ale spíš vnímá jako mocenský boj.
10: Ale teď se bude mimo jiné rozhodovat také o tom, jestli Česká republika, její ústavní systém je skutečně postaven na principech parlamentní formy vlády, anebo jestli se ten systém posune ne až do toho cílového stavu, ale směrem trošku k poloprezidentskému systému.
8: Premiér Andrej Babiš prohlásil, že rozhodnutí prezidenta respektuje. Podle něho ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé dávají žaloby. Za výběrem delegace na summit NATO předseda vlády dál stojí. A teď jedna horká aktualita. Dagmar Havlová odvolala souhlas k užívání jména Václav Havel knihovnou. Informuje o tom Česká televize. Havlová uvedla, že nechce nést odpovědnost za způsob, jakým je Havlovo jméno používané. Ztratila prý důvěru k současnému vedení i směřování knihovny. České Švýcarsko reaguje na úmorná vedra a sucho. Kvůli zvýšenému nebezpečí požáru platí v Národním parku v noci zákaz vstupu do lesa. Nad parkem kvůli tomu teď pravidelně létají drony s kamerou. Hasiči a správci žádají veřejnost o obezřetnost. Ředitel krajských hasičů Martin Laníček říká, že se na případné požáry v přírodě připravují.
11: Dělali jsme poměrně velký skok v technickém vybavení jednotek požární ochrany, jsou to 4 kolky a tyto a především velkokapacitní hašení za pomocí vrtulníků. To se dneska ukazuje jako nejefektivnější nástroj zdolávání požáru v takto složitém přírodním prostředí.
8: Při zvýšeném nebezpečí platí zákaz vstupu do lesa mezi 10. večer a 6. hodinou ráno. Opatření se přidává k obvyklým pravidlům, jako je zákaz kouření, rozdělávání ohňů nebo používání vařičů. Na silnici u Štěpánova na Olomoucku dnes chybělo k neštěstí jen málo. Mohutný strom tam spadl na projíždějící auto. Přední část auta náraz zdemoloval. Řidič nehodu přežil. Zraněného si ho převzali zdravotníci. Nehoda se stala na silnici nedaleko obcí Štěpánov a Chomoutov a událost silnici číslo 466 uzavřela. Hasiči mohutný kmen rozřežou na menší části, dřevo poté odklidí z vozovky. Fotbalový útočník Ladislav Krobot přestoupil z Pardubic do Bohemians 1905. Pražský klub jeho příchod oznámil na webu. Délku smlouvy neuvedl. Trenér Jaroslav Veselý měl 25-letého hráče k dispozici hned na začátku letní přípravy.
0: A teď už míříme za muzikou. Je tady kapela No Name. Mě ale voláno Igor Tymko, frontman kapely No Name, sám udělal muziku i složil text. Tak tohle je právě z dílny samotného Igora. Dobrý večer.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

Výsledky, reportáže, komentáře. Dřív než ostatní. Mistrovství světa ve fotbale. Každý den na rádiu

0: Už za chvíli pokračujeme s českou muzikou. Iveta Bartošová, Když láska schází, tak je část 90. let, boyband, skupina East 17. Budeme žít ale hlavně českou muzikou a díváme se i na silnice, na D1, máme starosti, přerušovanou kolonu a máme taky nehody, ty zkoukneme společně s vámi, přihlásíte se nám z ústecké dálnice.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
2: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobrý večer, jsou tady nejrychlejší dopravní informace, a to z celého Česka. D1 ve směru od Prahy na Brno, tady popojíždí přerušovaná kolona převážně kamionů, a to mezi 182. a 196. kilometrem. Na Pražském okruhu ve směru k D1 se zbrzdíte mezi 23. a 19. V Praze potom doprava vázne na Štěrboholské spojce mezi sjezdy na Běchovice a Štěrboholy a také ještě k Belská mezi Hloubětínem a nájezdem na Cínoveckou. Tady jsou taky starosti. Porouchané auto ústě dálnice, agente.
2: V prvním tunelu směrem od Německa na D8 stojí v pravém pruhu kamion, blokuje tam provoz. Tak opatrně, je tam sice značka, že pravý je zavřený, ale jsou závodníci, kterým je to jedno.
1: Paráda, děkujeme za informaci, hezky nahlášeno, a teď už je to na vás přes žlutou mobilní aplikaci. Také se nám hlaste do vysílání. Šťastnou cestu.

0: Dobrý večer. Pojďme se vrátit do současnosti z 90. let do roku 2026, kdy vám na Rádiu Impuls budeme vysílat prázdninové koncerty, tedy české prázdniny. Aby byly bez koncertů, to jsme nechtěli, a tak to uděláme každý víkend. V sobotu ve 20 hodin si připomeneme nějakou tu kapelu, která za to stojí, a tuhletu sobotu v 8 večer to bude živák kapely. Kapely Ondřeje Hejmy, Žlutý pes, ano. Víkendový živák Rádia Impuls. Poslouchejte ho. Tuhle sobotu 20. hodinu zapište si k vaší grilovačce, koupání, cokoliv, co budete dělat, že vám budeme hrát právě tento živák. Kapely Žlutý pes. Zazní určitě i Sametová. Poslouchejte teď ten rozdíl. Tohle je studiová nahrávka. A potom... Takhle to bude v sobotu. Speciálně pro vás živák se čtyřmi Ačky. Takové budou české prázdniny na Impulzu. Poslouchejte koncert Žlutého psa v sobotu v 8 večer.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Milá dcero, vítám tě u zpovědi. Jsem rád, že jsi dorazila, aby ses odlehčila od svých hříchů. Ano, otče, já jsem zřešila. Dobře, dcero, povídej, kde a jak jsi zřešila, co se stalo. Otče, Já jsem včera byla nevěrná, já jsem zhřešila. Cože? V takovým vedru?
3: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
8: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
9: Myslím, že to bude za C. Gumák.
8: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
10: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
11: Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
12: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
13: Notino, today is yours. Feel good.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio
15: Impuls. Dávno už vím, že chodím jak tím. Jsem čudný tvor, tak zachráň ma

0: Zíkor, jednou hůř, jednou líp, jeden z nejlepších zpěváků své doby a taky tanečníků, a to pořád dokazuje i v současnosti na pódiích. Je to velká věc vidět Jiřího Korna pořád takhle krásně v akci. Tak si ho za chviličku užijeme z naší Impulzovic krabičky. Teď pojďme zvážnit. Senior z Novojičínska nejméně 5 let kradl plyn pro pěstitelskou pálenici. Plynár nám tak způsobil škodu 1,5 milionu korun. Hrozí mu za to až 8 let vězení. Kdy a jak došlo k jeho odhalení, to nám řekne teď naše moravskoslezská zpravodajka Eva Panošová.
1: Neoprávněný odběr oznámila policii plynárenská firma již loni v dubnu. Vyšetřování trvalo déle než rok a kriminalisté byli precizní. Součástí šetření byla nejen operativa, ale i prohlídky jiných prostor a pozemků a spolupráce se znalci oborů mechanoskopie a energetiky. Zjistilo se tak, že 69-letý muž odkláněl plyn mimo plynoměr způsobem známým jako bypass. Jinými slovy, instaloval si nelegální plynový přívod. Policistům se přiznal, větší část dluhu už zaplatil a na zbytku se dohodl s plynárnami na splátkovém kalendáři. Eva Panošová, Rádio Impuls, Novojičínsko.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

Byli jsme spolu. Ty a já. A nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže...

0: žijeme českou muzikou. Petra Janů s Láskou má svět naději. Za chvíli taky si připomeneme hudebně film 50 odstínů šedi, takhle vám hrajeme na Impulzu. A nehoda ta se stala na výjezdu s Příbrami směrem na Prahu před nájezdem na dálnici D4. Shrnutí v dopravě 007 za minutu a půl.
1: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu do dnes.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice, dodávce neoznačený.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
5: Radio Impuls, doprava 007.
0: Hezký večer, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar připojen, vítáme tě.
6: Ahoj Vláďo, hezký večer. Na výjezdu s Příbrami na Prahu před nájezdem na D4 dejte pozor na nehodu motorkáře. Nárazově čekejte zdržení. Doprava vázne v Praze na výjezdu z Kbelské na Cínoveckou směrem na Zdiby. Momentálně na D8 z Německa do Prahy před exitem 87 se již kolona téměř rozjela. V obou směrech čekejte zdržení na silnici 30 mezi D8 a Chlumcem a silný provoz převážně v pravém pruhu zůstává na dálnici D1 u Brna v obou směrech před 196. kilometrem. Od Prahy od Popůvek a od Vyškova od exitu 210. Z Globásy stán v Kuba.
0: Vítejte v naší rodině, žluté rodině, to znamená mějte po ruce žlutou mobilní aplikaci, abyste se s námi mohli spojit do naší dopravy 007. Vysílejte s námi, už zase v příští hodině, teď vám přejeme šťastnou cestu a hezký večer. You're the

0: Nás posloucháte kdekoliv, velké pozdravy ze studia Rádia Impuls, dobrý večer. Díváme se na počasí zítra, nejvyšší teploty okolo 33 stupňů, na severovýchodě bude kolem 30, jinak jasno až polojasno, nebojte se, opálíte se.
1: Letní vítr ve vlasech přináší Kapilan, sponzor počasí. Kapilan Originál, šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
2: Českým prázdninám patří živá muzika a my ji pro vás máme pořádnou dáku.

0: Živák Rádia Impuls. Skvělá atmosféra do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový Živák. Každou sobotu v 8 večer na Rádiu Impuls.
1: Živnostníci mají důvod k radosti. V Egyptě pohřešují českého turistu. Svědci dopravní nehody zbyli řidiče. Je 19 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Malým živnostníkům se snižují sociální odvody. Změna začíná v červenci a platí zpětně od začátku roku. Minimální měsíční záloha pro osoby samostatně výdělečně činné tak klesá o 715 korun. Poplatníkům v paušálním režimu za prvních 6 měsíců roku vznikne přeplatek na sociálním skoro 5000 korun. Impulzu to řekl mluvčí finanční správy Patrik Madle.
2: Poplatníkům v paušálním režimu doporučujeme zkontrolovat výši červencové zálohy, zejména pokud mají úhradu nastavenou prostřednictvím trvalého příkazu. Jestliže chtějí přeplatek za první polovinu roku vrátit hned, sníží si červencovou zálohu a trvalý příkaz na novou pravidelnou částku nastaví až od srpna.
1: Pokud si poplatník do konce roku nesníží o přeplatek jednu z měsíčních záloh, může podle mluvčího finanční správy po skončení zdaňovacího období požádat finanční úřad o vrácení přeplatku. V egyptském letovisku Marsa Alam se pohřešuje český turista. Potvrdilo to české ministerstvo zahraničí. Podle informací agentury ČTK česká diplomacie dnes kontaktovala dceru pohřešovaného muže a nabídla jí součinnost. Učinila tak v reakci na prosbu o pomoc s pátráním, která se objevila na sociálních sítích. Čeští diplomaté jsou v kontaktu s příslušnými místními orgány a situaci řeší. S ohledem na probíhající konzulární případ a ochranu soukromí rodiny nebude ministerstvo poskytovat další podrobnosti. Svědci nehody v Ústí nad Labem vzali spravedlnost do vlastních rukou. Ve čtvrti Krásné Březno dnes řidič osobního auta srazil chodkyni, ta skončila v péči lékařů. Svědci nehody šoféra vytáhli z vozu a zbili ho. Lékaři muže převezli do nemocnice. Mluvčí ústecké policie to řekla agentuře ČTK s tím, že přesné okolnosti události policie vyšetřuje. Karlovy Vary rozhodují o budoucím teple. Hledají řešení problému, odkud budou v příštích zimách získávat teplo a teplou vodu. Ve hře jsou dvě možnosti. Buď vybudovat novou vlastní teplárnu, nebo se i nadále spoléhat na dodávky z Vřesové u Sokolova.
3: Pro teplárnu ve Vřesové, která patří pod Sokolovskou uhelnou, bude rozhodnutí varského magistrátu klíčové. Systém se musí zmodernizovat, a to nejen vlastní přivaděč, ale i kotelny. Energetici plánují například nové kotle na biomasu. Pokud by ale lázeňské město, které má dodávku tepla a teplé vody zatím garantovanou, rozhodlo jinak, bude se muset plán na modernizaci ve Vřesové úplně předělat. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Tenistka Sára Bejlek je zpátky ve formě. Po víc než tříhodinové bitvě porazila v prvním kole turnaje v Eastbourne Němku Siegemundovou. Na třetí pokus si tak připsala první letošní výhru na trávě. 20-letá Češka v minulých dvou týdnech vypadla na travnatých turnajích v Heerenveenu a Nottinghamu hned v prvním kole.
4: Tohle je velmi zásadní týden pro naší hru Halo tady Impulzovi. Okolo 7:30 vám řeknu mnohem větší podrobnosti, to vás bude zajímat. A teď za muzikou hrajeme česky. Marek Ztracený, Kabáti bár právě teď.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Radio Impuls, dobrý večer, jsme s vámi, za chvíli Petr Nať nebo Mike Oldfield, těšíme se na tuhle muziku, vydáme se taky na silnice už za půl minuty do Brna, do Hradce Králové, tam máme nehody.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Radio Impuls, doprava 007.
0: Vysíláme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. D1 ve směru od Vyškova na Brno, tady po pojíždí přerušovaná kolona převážně kamionů mezi 210. a 196. kilometrem. V opačném směru doprava vázne mezi 190. a 196. V Brně v Údolní ulici směrem z centra před křižovatkou s ulicí Úvoz havarovalo osobní auto. V Hradci Králové v Brněnské ulici ve směru do centra poblíž zastávky MHD Futurum. Tady probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh a podobná nehoda se také stala v Táboře v ulici u Bechyňské dráhy. Tady také opatrně. Jak to jede u vás? Hlaste se nám, děkujeme z kteréhokoliv koutu republiky přes žlutou mobilní aplikaci nebo 605 222 007 a tady už slibovaná klasika.

0: Takhle úžasně si hrajeme tady u nás na Impulzu. Teď myslím muziku, ale současně to platí i pro naší hru Halo tady Impulzovi. Máme poslední týden před sebou naší legendární soutěže. Ne, že by jsme navždy, jsme se jí zbavovali vůbec, ne, naopak. Máme ji tady pro vás, ale poslední šance zahrát si o ranní výhru až 100 000 korun v tomhle kole naší legendární soutěže a pak už to půjde až zase za čas. Tedy v pátek budeme volat někomu z vás naposledy, tak se můžete zapojit a přihlásit se do čtvrtka do 15. hodiny, pak už to nepůjde, takže registrace a to samozřejmě co nejintenzivnější na www.impuls.cz. V pátek naposledy, pak si dáme chvilku pauzu, budou prázdniny.
1: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol bylo loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
2: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou

Helena Vondráčková, To je štěstí, originál byl ze zahraničí, Woman in Love, ale tohle to zní krásně, my takhle žijeme českou muzikou a za chvíli se vydáme opět na silnice. Máme pro vás komplikace na trase z Mariánských Lázní směrem na Bor u Trstěnic, podrobnosti z dopravy 007 za minutu.

0: Hrajeme muzikou. Českou muzikou.
1: Rádio Impuls.
0: Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Vítáme Kubu Tilšera. Kubu, dobrý večer, ahoj.
3: Ahoj Vláďo, krásný večer. Na trase z Mariánských Lázní na Bor u Trstěnic blokuje jeden pruh nehoda dvou osobních aut. V Hradci Králové na Brněnské ulici na cestě do centra poblíž zastávky MHD Futurum policisté vyšetřují srážku také dvou osobních. Na výjezdu z Mladé Boleslavy na Jičín v Jičínské ulici u velkého kruhového objezdu pozor na nehodu osobního auta a dodávky. V Brně v Údolní ulici z centra před křižovatkou s Úvozem zasahují záchranné složky. U nehody osobáku průjezd je tam omezený částečně. A převážně nákladní doprava zpomaluje na dálnici D1 u Brna v obou směrech před 96. kilometrem a také na příjezdu do Brna po D2 ze Slovenska. Z Globásy stán z Kuba.
2: Je to někde na blikačky, dejte nám vědět přes žlutou mobilní aplikaci. My to předáme ostatním. Šťastnou cestu, Radio Impuls.
4: Kolona na D1, radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.

0: za minutu 20. hodina, naladili jste si Radio Impuls. Za chvíli tak už hrajeme jenom česky slovensky, až to až do 5. hodiny raní, než přijdou Impulzovi. A koukneme na počasí, jak bude zítra. Jasno, polojasno, spoustu sluníčka, teploty okolo 33 stupňů, na severovýchodě bude kolem 30. Ještě zkoukneme hory, tam bude 23.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pár.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
6: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
1: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
7: Bylo mimořádné vedro. Při honičce na Děčínsku se zranili policisté i řidič. Je 8 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Dnešek byl ve Francii rekordně horký. Podle meteorologů byl nejteplejší od začátku měření v roce 1947. Průměr denních a nočních teplot na 30 referenčních stanicích dosáhl podle předběžných údajů 29,8 stupně. V obci na jeho západě země dnes teplota vyšplhala na 44,3 stupně. Podobné teploty budou podle meteorologů panovat ve Francii až do víkendu. Současná vlna veder si v zemi od minulého čtvrtka vyžádala životy 40 převážně mladých lidí, kteří hledali úlevu koupáním a utopili se. Na dnešním jednání mezirezortní krizové skupiny to podle agentury AFP oznámil francouzský premiér. Poprvé v historii dnes také platí nejvyšší stupeň výstrahy před horkem na víc než polovině francouzského území. Policisté na Děčínsku včera pronásledovali mimořádného hříšníka. Krátce po 9. večer chtěli zastavit a zkontrolovat řidiče osobního auta. Ten ale na jejich výzvy nereagoval a začal vysokou rychlostí ujíždět k hranici s Německem. Do zákroku ve Šluknovském výběžku se postupně zapojily další hlídky. Policisté se pak pokusili ukončit nebezpečnou jízdu služebním autem se zapnutým majákem, kterým zatarasili silnici. Pronásledovaný řidič do policejního auta čel narazil. Zranili se oba policisté z rumburské hlídky i řidič pronásledovaného vozidla. Mluvčí děčínské policie agentuře ČTK řekla, že šofér měl několikanásobný zákaz řízení. Na filmový festival Karlovy Vary letos dorazí herec Dustin Hoffman. Je známý třeba z filmu Rain Man. Na jubilejním 60. ročníku převezme cenu Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Ředitel filmového festivalu Krištof Mucha Rádiu Impuls prozradil, co je nejtěžší na výběru zahraničních osobností.
9: Většinou to nefunguje tak, že ty lidi se rozhodnou po pár měsících. Jsou to většinou lidi, s kterými my nějakým způsobem komunikujeme dlouhodobě a hledáme vždycky ten správný čas, kdy oni můžou přijet, a takhle to bylo i letos.
7: O účast dvojnásobného držitele Oscaru Dustina Hoffmana pořadatelé usilovali několik let. Na jeho přání filmový festival Karlovy Vary promítne film Absolvent. Ten patří k nejzásadnějším momentům Hoffmanovy herecké kariéry. Křišťálové glóby za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezmou v Karlových Varech také francouzská herečka Juliette Binoche a americký kameraman Robert Richardson. Plzeňská Masarykova ulice se radikálně promění. Hlavní tep na čtvrti Doubravka dostane podobu městského bulváru. První etapa rekonstrukce odstartuje v pondělí 29. června.
10: Letos rekonstrukce uzavře první úsek Masarykovy ulice mezi křižovatkami s Rokycanskou a Stěšínskou. V příštím roce budou následovat další části, včetně úprav kolem obchodního domu Centrum, kde vznikne mimo jiné malá tržnice. Přibude zeleň a zmodernizován bude i přestupní uzel autobusů a trolejbusů na navazující Zábělské ulici. Náklady na všechny práce budou kolem 220 milionů korun. Ty letošní skončí v listopadu. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
8: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: hrajeme českou muzikou. Až do rána. Rádio Impuls.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji z aktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

0: ložiska, polosy, lanka, ojnice, prysky. Přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant, jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy připnuty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při směku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet
1: vše. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg, květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90 a Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: ještě jednu. Není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Stát zastoupil neplatiče výživného už astronomickou částkou. Za prvních bezmála 5 let vyplatil dětem neplatičů na náhradním výživném přes 1 miliardu 100 milionů korun. Letos od ledna do konce dubna jim poslal víc než 112 milionů, to je o 15% víc než před rokem. Vyplývá to z údajů Ministerstva práce. Dětem neplatičů v tísnivé situaci může stát od července 2021 posílat měsíčně až 3000 korun, a to až po dobu 6 let. Podmínkou je to, že rodič peníze po dlužníkovi vymáhá v exekuci nebo u soudu. Sněmovna se chystá projednat novelu, podle které by mělo být neplacení alimentů přes 4 měsíce zase trestné. Podle zjištění Českého statistického úřadu byla předloni víc než třetina neúplných rodin s dětmi pod hranicí příjmové chudoby. Víc než čtvrtina samoživitelek nebo samoživitelů s potomky žila v materiálním nedostatku. Jejich domácnost si nemohla dovolit 5 ze 13 sledovaných položek jako nový nábytek, týdenní dovolenou, neočekávaný výdaj zhruba 15 000 korun, maso obden nebo dostatečné vytápění. Práce na budoucím obchvatu mezi pražskými Běchovicemi a středočeskými Úvaly pokračují. Stavbaři tu začali budovat první ze 23 mostů. Položili také první asfalt na dočasné objížďce u Běchovic. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl připomíná, že tato stavba logicky navazuje na stavbu pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1.
2: Po dokončení zmizí zdlouhavý průjezd městskými částmi Praha Běchovice, újezd nad Lesy a městem Úvaly. Zároveň se odkloní všechna tranzitní meziměstská a příměstská doprava na novou kapacitní komunikaci, a to bude denně až 12 000 aut.
1: Se zprovozněním 12,5 kilometrů dlouhé čtyřproudové silnice mezi Běchovicemi a Úvaly se počítá v roce 2028. K jeskyni na Špičáku na Jesenicku se dostanou turisté přes novou naučnou stezku. Měří 6 kilometrů a trasa vede přes údolí, skály a prameniště z nedaleké obce Písečná. Stezka je věnovaná době ledové.
3: Nosným tématem je ledovec, který zhruba před 500 000 let ovlivnil podobu místní krajiny, a s dobou ledovou souvisí také veřejnosti přístupná jeskyně. Návštěvníci se v ní mohou projít chodbami, které utvořily vody čtvrtohorního ledovce. Takový chladivý výlet do přírody ocení zejména v současných tropických dnech. Další zastavení na stezce se věnují například místním památkám a historii a nechybí tady ani zábavní herní prvky. Novinkou u jeskyně na Špičáku je pak odpočívadlo pro cyklisty se stojanem a solární nabíječkou. Eva Panošová, Rádio Impuls, Jesenicko.
1: Nejen Maďarsko se vrací do evropského sedla. Premiéři Česka, Maďarska, Polska a Slovenska se shodli na posílení spolupráce v rámci Visegrádské skupiny. Oznámil to maďarský premiér Peter Maďar po schůzce se svými protějšky Andrejem Babišem, Donaldem Tuskem a Robertem Ficem na zámku u Budapešti. Maďar prohlásil, že V4 je zpět. Polský premiér Tusk uvedl, že i když se lídři nemusí ve všem shodovat, v klíčových tématech mají styčné body. Portugalská fotbalová hvězda Cristiano Ronaldo si dělá další čárku do historie. Stal se prvním fotbalistou, který se trefil na 6 mistrovstvích světa. 41-letý kanonýr dosáhl úspěchu v 6. minutě dnešního utkání v Houstonu s Uzbekistánem. Těsně před poločasem přidal další gól. Ronaldo je společně s kapitánem Argentiny Lionelem Messim jediný, kdo si na 6 šampionátech vůbec zahrál. Dnešní góly dělají z portugalské hvězdy v historii světových šampionátů zároveň druhého nejstaršího střelce. Zítřek bude většinou slunečný s maximálními teplotami kolem tropické 31. Na severovýchodě čekáme kolem 28. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Nejlepší prázdniny? Jasně, že ty naše.
1: Ahoj léta, ahoj prázdniny.
0: Tipy na výlety, které stojí za to. Rodinní výrobci, co dělají věci s láskou.
2: Léto je léto, když ten patří snílku.
0: Lidé, místa, jídlo, příběhy, věci, které nikde v průvodci nenajdete. České prázdniny s rádiem Impuls. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Prezident se obrací na ústavní soud. Petr Pavel podal kompetenční žalobu kvůli tomu, že ho vláda vyloučila z delegace na červencový summit NATO v turecké Ankaře. Hlava státu to považuje za mimořádně nešťastný krok a za omezení pravomocí prezidenta. Ústavní soud by měl podle Pavla jasně deklarovat, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu.
5: Aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi administrativní ani jiné překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí. Aby stanovil povinnost vládě poskytnout prezidentu republiky veškerou součinnost. Jsem rád, že období dohadování je u konce a ve věci bude jednat ústavní soud. Budu plně respektovat jeho rozhodnutí, ať už bude jakékoliv.
4: Premiér Andrej Babiš rozhodnutí prezidenta respektuje. Podle předsedy vlády ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé dávají žaloby. Kabinet podle něho rozhodl pragmaticky a hlavně prakticky na základě zhodnocení toho, jakou bude mít summit podobu. O případném přednostním projednání záležitosti rozhodne sbor všech ústavních soudců a soudkyň zítra. Sapa znovu skrývala obrovské množství padělků. Česká obchodní inspekce při včerejší kontrole v pražské tržnici našla skoro 1700 výrobků, které jsou velmi pravděpodobně padělky značkového zboží v cenách originálů 3 850 000 korun. Dnes to inspekce oznámila na webu. Tržnice podle ní patří k těm, kde se padělky objevují opakovaně, stejně jako třeba v příhraničních tržnicích v Hatích na Znojemsku nebo v Rozvadově na Tachovsku. Příbram má získat odškodnění v případu havárie opravovaného domu. Při nehodě v Hajlově ulici se před 4 lety propadla střecha a zavalila dělníky. Ulice musela být tehdy uzavřená a autobusy hromadné dopravy jezdily po objízdných trasách. Dopravce náklady na kilometry navíc vyčíslil skoro na 650 tisíc korun. Stavební podnikatel, který měl opravu budovy na starosti, by měl tuto částku městu uhradit na splátky. Novinářům to dnes řekl starosta Jan Konvalinka. Vedle samosběru jahod probíhá na řadě míst i samosběr česneku. Takovou formu sklizně provozují třeba na poli u Martinic na Kroměřížsku. O samosběr česneku je velký zájem, potvrzuje to pěstitel František Krajča.
6: Máme 4 druhy, 2 francouzské odrůdy a 2 z Česka. Není jako, že by třeba lidi chtěli jeden víc, druhý míň, asi bych řekl, to stejný.
4: Česnek z pole částečně vyorává břid zapřažený za traktorem. Lidé si pak podoraný česnek z pole pozbírají, nechají u pokladny zvážit a zaplatí. Kilo v Martinicích vyjde na 100 korun. Fotbalové mistrovství světa přináší dronové žně. Americké úřady už u stadionů zabavily přes 300 bezpilotních letounů. S odkazem na dnešní oznámení Úřadu pro bezpečnost v dopravě o tom píše agentura Reuters. Ve dnech utkání jsou veškeré letecké aktivity, včetně vysílání dronů, zakázané v okruhu 5,5 kilometru a do zhruba 1 kilometru nad stadiony. Výjimku mohou udělit příslušní letoví dispečeři. Zítra převládne na obloze sluníčko, naměříme do 33 stupňů, na severovýchodě má být kolem 28. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera přeje Lenka Svobodová.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

nikdo tu nečeká. Mýty se boří pro víru člověka za lidskou duši.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Po pádu v rakouských Alpách zahynul 21-letý Čech. K neštěstí došlo nahoře Grosses Wiesbachhorn. Informuje o tom agentura APA s odvoláním na sdělení horské služby. Podle ní Čech patrně uklouzl při přechodu sněhového pole. Jeho spolulezec v pořádku se stoupil, dostal se k horské chatě a přivolal pomoc. Pátrací akci zpočátku komplikovalo krupobytí. Zúčastnilo se jí na 14 záchranářů. Tělo zemřelého nakonec vyzvedl vrtulník. Ústavní soudci se pořádně zapotí. Pokud chtějí rozhodnout ve sporu prezidenta s vládou do začátku summitu Severoatlantické aliance, mají na to maximálně 2 týdny. Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu kvůli nezařazení do delegace na vrcholnou akci NATO. Ústavní právník Jan Kudrna v našich impulzech Honzy Benešovského připomněl, že v minulosti soud dokázal rozhodovat velice rychle. Celou záležitost ale spíš vnímá jako mocenský boj.
2: Ale teď se bude mimo jiné rozhodovat také v tom, jestli Česká republika, její ústavní systém je skutečně postaven na principech parlamentní formy vlády, anebo jestli se ten systém posune ne až do toho cílového stavu, ale směrem trošku k poloprezidentskému systému.
1: Premiér Andrej Babiš prohlásil, že rozhodnutí prezidenta respektuje. Podle něho ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé dávají žaloby. Za výběrem delegace na summit NATO předseda vlády dál stojí. Senior z Novojičínska nejméně 5 let kradl plyn pro pěstitelskou pálenici. Plynárnám tak způsobil škodu 1,5 milionu korun. Hrozí mu za to až 8 let vězení.
3: Neoprávněný odběr oznámila policii plynárenská firma již loni v dubnu. Vyšetřování trvalo déle než rok a kriminalisté byli precizní. Součástí šetření byla nejen operativa, ale i prohlídky jiných prostor a pozemků a spolupráce se znalci oborů mechanoskopie a energetiky. Zjistilo se tak, že 69-letý muž odkláněl plyn mimo plynoměr způsobem známým jako bypass. Jinými slovy, instaloval si nelegální plynový přívod. Policistům se přiznal, větší část dluhu už zaplatil a na zbytku se dohodl s plynárnami na splátkovém kalendáři. Eva Panošová, Rádio Impuls, Novojičínsko.
1: Tradiční domácí anketa Zlatá hokejka má letošního vítěze. Ocenění pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Koloréda. Druhý skončil v 58. ročníku 8-násobný vítěz David Pastrňák z Bostonu, který královal v předchozích 3 letech. Třetí je další hráč z NHL Tomáš Hertl z týmu Vegas. Do první desítky se dostali celkem 4 brankáři, 1 obránce a 5 útočníků. Během slavnostního večera byla vyhlášená i hokej. Hokejistka roku, kterou se stala Natálie Mlínková. Cenu pro nejlepšího parahokejistu si odnesl Patrik Sedláček. Zítra čekáme jasno až polojasno s maximálními teplotami do 33 stupňů. O něco chladněji má být na severovýchodě, kde naměříme kolem 28. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

až budu starý, můžem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, můžem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdu.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo ví.

0: jsi ve mně na pořád.
1: Vedeš mě po schodech, cítím, že co mi dáš ze sebe je zázrak lásky.
0: Oči přivřený, krajina pod sněhem a my dva pod dekou vracím se zpátky.
1: Slíkáš si šaty, andělé mlčí a ve mně se na chvíli zastaví dech.
0: Přemítám, proč jsi mě vybrala, nechci se probudit, setrvám v snech.
1: Venku mráz, uvnitř nás plameny, na stínách tancují jen naše stíny.
0: Ruce jsou spojený, padáme do sebe vášnivě a já ti máme láslíby.
1: Že tu chvíli nestratím z paměti, že si ji uložím hluboko v sobě.
0: Člověk musí přijít o všechno, aby pak v jeden den najednou prozřel.

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede, jede poštovský pán.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit.
5: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
0: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: České Švýcarsko reaguje na úmorná vedra a sucho. Kvůli zvýšenému nebezpečí požáru platí v Národním parku v noci zákaz vstupu do lesa. Nad parkem kvůli tomu teď pravidelně létají drony s kamerou. Hasiči a správci žádají veřejnost o obezřetnost. Ředitel krajských hasičů Martin Laníček říká, že se na případné požáry v přírodě připravují.
7: Dělali jsme poměrně velký skok v technickém vybavení jednotek požární ochrany, jsou to čtyřkolky a především velkokapacitní hašení za pomoci vrtulníků. To se dneska ukazuje jako nejefektivnější nástroj zdolávání požáru v takto složitém přírodním prostředí.
2: Při zvýšeném nebezpečí platí zákaz vstupu do lesa mezi 10. večer a 6. hodinou ráno. Opatření se přidává k obvyklým pravidlům, jako je zákaz kouření, rozdělávání ohňů nebo používání vařičů. Včerejšek byl ve Francii rekordně horký. Podle meteorologů byl nejteplejší od začátku měření v roce 1947. Průměr denních a nočních teplot na 30 referenčních stanicích dosáhl podle předběžných údajů 29,8 stupně. V obci na jihozápadě země včera teplota vyšplhala na 44,3 stupně. Podobné teploty budou podle meteorologů panovat ve Francii až do víkendu. Současná vlna veder si v zemi od minulého čtvrtka žádala životy 40 převážně mladých lidí, kteří hledali úlevu koupáním a utopili se. Na včerejším jednání mezirezortní krizové skupiny to podle agentury AFP oznámil francouzský premiér. Poprvé v historii včera také platil nejvyšší stupeň výstrahy před horkem na víc než polovině francouzského území. Karlovy Vary rozhodují o budoucím teple. Hledají řešení problému, odkud budou v příštích zimách získávat teplo a teplou vodu. Ve hře jsou dvě možnosti. Buď vybudovat novou vlastní teplárnu, nebo se i nadále spoléhat na dodávky z Vřesové u Sokolova.
8: Pro teplárnu ve Vřesové, která patří pod Sokolovskou uhelnou, bude rozhodnutí varského magistrátu klíčové. Systém se musí zmodernizovat, a to nejen vlastní přivaděč, ale i kotelny. Energetici plánují například nové kotle na biomasu. Pokud by ale lázeňské město, které má dodávku tepla a teplé vody zatím garantovanou, rozhodlo jinak, bude se muset plán na modernizaci ve Vřesové úplně předělat. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Vlaky německých drah Deutsche Bahn v noci ochromila porucha. Po celém Německu se zastavili kvůli problému s digitálním rádiovým spojením. Podle agentury DPA to uvedla mluvčí společnosti. Další německá média informovala o celkovém zastavení železniční dopravy v zemi. Portugalská fotbalová hvězda Cristiano Ronaldo si dělá další čárku do historie. Stal se prvním fotbalistou, který se trefil na 6 mistrovstvích světa. 41-letý kanonýr dosáhl úspěchu v 6. minutě včerejšího utkání v Houstonu s Uzbekistánem. Těsně před poločasem přidal další gól. Ronaldo je společně s kapitánem Argentiny Lionelem Messim jediný, kdo si na 6 šampionátech vůbec zahrál. Včerejší góly dělají z portugalské hvězdy v historii světových šampionátů zároveň druhého nejstaršího střelce. Dnes převládne na obloze sluníčko, naměříme mezi 28 a 33 stupni. Na severovýchodě bude kolem 28. Ze zprávy to všechno, hezký poslech přeje Lenka Svobodová.
6: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Policie dnes řekne víc k případu ozbrojeného muže v Čelákovicích u Prahy. Včera ho se střelnou zbraní zaznamenali u tamního učiliště. Podle policie byl muž ve špatném psychickém stavu. Při pátrací akci pak střídal auta. Před 14:00 odpoledne ho zadrželi policejní hlídky v pražských Strašnicích. Policie na síti X uvedla, že zjišťuje okolnosti případu. Po 55-letém muži a jeho voze od rána pátrali desítky policistů ve Středočeském a Královéhradeckém kraji i v Praze. Při zadržení u něj policie žádnou zbraň podle České televize nenašla. Včera kriminalisté agentuře ČTK sdělili, že se jedná o učitele s vazbami na Čelákovické učiliště, který je držitelem zbrojního oprávnění. Zbraň ale registrovanou nemá. Po pádu v rakouských Alpách zahynul 21-letý Čech. K neštěstí došlo nahoře Grosses Wiesbachhorn. Informuje o tom agentura APA s odvoláním na sdělení horské služby. Podle ní Čech patrně uklouzl při přechodu sněhového pole. Jeho spolulezec v pořádku sestoupil, dostal se k horské chatě a přivolal pomoc. Pátrací akci zpočátku komplikovalo krupobytí. Zúčastnilo se jí na 14 záchranářů. Tělo zemřelého nakonec vyzvedl vrtulník. K jeskyni na Špičáku na Jesenicku se dostanou turisté přes novou naučnou stezku. Měří 6 kilometrů a trasa vede přes údolí, skály a prameniště z nedaleké obce Písečná. Stezka je věnovaná době ledové.
2: Nosným tématem je ledovec, který zhruba před 500 000 let ovlivnil podobu místní krajiny a s dobou ledovou souvisí také veřejnosti přístupná jeskyně. Návštěvníci se v ní mohou projít chodbami, které utvořily vody čtvrtohorního ledovce. Takový chladivý výlet do přírody ocení zejména v současných tropických dnech. Další zastavení na stezce se věnují například místním památkám a historii a nechybí tady ani zábavní herní prvky. Novinkou u jeskyně na Špičáku je pak odpočívadlo pro cyklisty se stojanem a solární nabíječkou. Eva Panošová, Rádio Impuls, Jesenicko.
1: Vedle samozběru jahod probíhá na řadě míst i samozběr česneku. Takovou formu sklizně provozují třeba na poli u Martinic na Kroměřížsku. O samozběr česneku je velký zájem, potvrzuje to pěstitel František Krajča.
3: Máme 4 druhy, 2 francouzské odrůdy a 2 z Česka. Není jako, že by třeba lidi chtěli jeden víc, druhý míň, asi bych řekl, to stejný.
1: Česnek z pole částečně vyorává břid zapřažený za traktorem. Lidé si pak podoraný česnek z pole pozbírají, nechají u pokladny zvážet a zaplatí. Kilo v Martinicích vyjde na 100 korun. Senát Spojených států chce konec války v Íránu. Navzdory tomu, že v něm mají většinu republikáni, včera podpořili legislativu, která vyzývá prezidenta Trumpa k ukončení války nebo k získání výslovného souhlasu kongresu s dalšími vojenskými kroky. Agentura Reuters upozorňuje, že není jasné, jak tato rezoluce konflikt s Teheránem ovlivní, protože se Trumpova administrativa snaží dojednat s Islámskou republikou mírovou dohodu. Agentura AP připomíná, že Trumpova vláda už k financování války potřebuje souhlas kongresu. Tradiční domácí anketa Zlatá hokejka má letošního vítěze. Ocenění pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Coloréda. Druhý skončil v 58. ročníku osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu, který královal v předchozích 3 letech. Třetí je další hráč z NHL Tomáš Hertl z týmu Vegas. Cenu pro nejlepší hokejistku si odnesla Natálie Mlínková a ocenění nejlepšího parahokejisty Patrik Sedláček. Očekávaná vedra mění sportovní program. Kvůli horku se o víkendu neuskuteční dostihové mítinky v Karlových Varech ani ve Slušovicích. Karlovarský den nejspíš nebude mít za zrušený termín náhradu. Ve Slušovicích by se měly dostihy konat nově 4. července. Dnes čekáme většinou slunečnou oblohu, naměříme mezi 28 a 33 stupni. Na severovýchodě může být mezi 26 a 30. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: s rodinou máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pán.
0: Rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
5: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
0: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý přední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: České Švýcarsko reaguje na úmorná vedra a sucho. Kvůli zvýšenému nebezpečí požáru platí v Národním parku v noci zákaz vstupu do lesa. Nad parkem kvůli tomu teď pravidelně létají drony s kamerou. Hasiči a správci žádají veřejnost o obezřetnost. Ředitel krajských hasičů Martin Laníček říká, že se na případné požáry v přírodě připravují.
8: Udělali jsme poměrně velký skok v technickém vybavení jednotek požární ochrany, jsou to 4 kolky a především velkokapacitní hašení za pomoci vrtulníků. To se dneska ukazuje jako nejefektivnější nástroj zdolávání požáru v takto složitém přírodním prostředí.
7: Při zvýšeném nebezpečí platí zákaz vstupu do lesa mezi 10. večer a 6. hodinou ráno. Opatření se přidává k obvyklým pravidlům, jako je zákaz kouření, rozdělávání ohňů nebo používání vařičů. Včerejšek byl ve Francii rekordně horký. Podle meteorologů byl nejteplejší od začátku měření v roce 1947. Průměr denních a nočních teplot na